kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: se zdrpnou třeba zítra. Komu je to všechno fuk, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš?

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míš.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Trojníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáků a Kamelotu a přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No a tohle žijeme teď, i když to zrovna žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte jinak kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů, staříčká to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Na slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, copáci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dětí. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. Slunce bodá do očí a jazyk bez vody už zase.

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ještě včera je to pastor v celé z Bible čet. Teď zelži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

já dávno boty zahodil, když brzdili můj chlad. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej den a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album Druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Sledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jihočeských, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: A tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kojec Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

knížky básníků. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem

0: Je Jan Přeučil, dobrý den, vítejte.
1: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
0: Klobouk smeknut, ještě je úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
2: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme vždycky viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, to jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku, takže od té doby, a už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
6: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přemýšl by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
6: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil v plovu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
7: Mějte ano,
4: se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
7: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady květové strážnice.
12: No, dobrý den.
3: Ačko.
12: Máme to tam.
7: Ano.
3: Máme 46.
12: No, tak se opatrujte, přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme tak, pěkně. Jo. Naslyšenou.
7: Ano.
12: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ať žije Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: Nahodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
13: Jak to?
14: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
14: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
14: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
14: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
14: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdar. Snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
14: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
14: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
14: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, diď.
14: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo?
13: Jo?
14: Jsem rychle unavenej. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
14: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
14: No, co pak?
13: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
14: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
14: Směr cukrárny.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád, ano.
1: Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: to ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Králové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, Věra. Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano, děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouřce, která se blíží Hrůstvy Siháka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, teď se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem západ tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi to trošku vrátil koktání.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A o tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lipka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal jas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Válečně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Rychnovsku platí zákaz odběru vody z náhonu Alba na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Do safari parku ve Dvoře Králové přišlo od začátku prázdnin víc návštěvníků než v loňském červenci. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů výhrou nad Lyonem. Je před námi další tropický den. Teploty vystoupí až k 37 stupňům. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku zakázal odběr vody z náhonu Alba. Zákaz platí do odvolání a týká se například zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut nebo napouštění bazénů. Důvodem jsou nízké průtoky. Český rybářský svaz navíc upozorňuje na možný úhyn ryb.
2: Podle rybářů z Týniště nad Orlicí je v náhonu Alba až o 2/3 méně vody. Vysychají proto i některé přítoky, jako například potok v Petrovicích. Nedostatek vody zasáhl také chovné rybníky, kde už rybáři evidují úhyn ryb. Snaží se proto situaci řešit pomocí čerpadel. Další vývoj bude záviset především na tom, jestli v nejbližších dnech zaprší. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Náhon Alba je napájený řekou Bělou a vede z Častolovic do Třebechovic pod Orebem. Za první polovinu prázdnin navštívilo safari park ve Dvoře Králové víc lidí než ve stejném období loňského roku. Přibylo 6 000 návštěvníků. Ti mají taky velký zájem o safari, říká mluvčí parku Michal Šťastný.
3: To je i v dlouhodobém kontextu velmi dobrý výsledek a pro nás je potěšující i s ohledem na to, že v posledních týdnech Česko zužovaly vrtochy počasí, nicméně silný program afrických dnů a nebo také vybavenost na extrémní vedra i liáky, kdy se mohou lidé někde schovat, dokazuje, že safari park je dobrým cílem za každého počasí.
0: Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do včerejší 4:00 odpolední bylo nutné doručit kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Teď budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od

0: 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. Sport. Fotbalisti pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Počasí. Dnešek přinese jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty vyskočí na 34 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Foukat má slabý západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku stále počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí jenom jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A dnes je středa, 5. srpna, svátek má Kristián, tak přejeme všechno nejlepší, ale hlavně vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde právě teď 4 minuty po 5. začíná náš středeční ranní informační servis, takže vás od mikrofonu zdraví a pěkně vítá do nového dne i Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání. No a jak jste slyšeli od Aleny Brantové, bude zase vedro. Teplota ve vyhřátém autě stoupá potom velmi, velmi rychle. Hlavně pro malé děti a zvířata to může být v autě dost nebezpečné. Tradičně předtím varují záchranáři a policisté. No ale i letos v létě už takové případy řešili a asi řešit ještě budou. Víc za chviličku v první reportáži dnešního Dobrého rána. Poslechněte si určitě. A ještě jednou vám všem přání, ať se hezky vstává.

0: Tak to byl Rangers v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, je 12 minut po páté. No a my budeme teď mluvit o jedné nebezpečné pasti, ze které není úniku, tím se může stát klidně auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, tak může jít opravdu i o život. Teplota uvnitř takového auta totiž stoupá velmi, velmi rychle a právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli třem chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 roku staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně dvě děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Středa 5. srpna 217. den v tomto roce, před námi svátek má Kristian, jak už jsme říkali, a narozeniny oslaví třeba herečka Barbora Srncová, bude jí 57 let, anebo herečka Jana Plotková, té bude dnes 45, takže blahopřejeme. No a před 60 lety Beatles vydali své album Revolver, které časopis Rolling Stone vyhlásil třetím nejlepším albem rockové historie. Před 20 lety pak plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob 7 hodin a 25 minut.
1: Počasí.
0: No, musím říct, že jsou opravdu velmi zajímavé ty ranní údaje. Ranní teploty, které teď v tuto chvíli aktuálně v našem kraji jsou, tak se pojďme podívat. Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 24 stupňů, v Trutnově 19,8, takže tam opravdu jenom lehce pod 20 stupni. V Jičíně 21, ale pozor, v Rychnově nad Kněžnou 26,5 a v Náchodě dokonce 28 stupňů. Teď ukazuje teploměr. Když se dívám do toho Náchoda, na tu tendenci, jak by to mělo vypadat v těch příštích minutách, tak pravda, ještě ty teploty, teď tedy, abych byl úplně přesný, 27,7 stupně Celsia, tam ten teploměr ukazuje v Náchodě a ta tendence do příštích několika málo hodin je klesající, s tím, že pak zase začne teplota kolem 8 hodiny, kdyby měla v Náchodě klesnout k 25 stupňům, začne zase stoupat. No a kam až ty teploty dnes vystoupají? Už jsme to říkali v předpovědi počasí, 34 až 37 stupňů Celsia dnes čekáme, jinak dnešek přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne a večer přechodně může být i oblačno, místy s přeháníkami nebo bouřkami i silnými. Teploty tedy dnes až do 37 stupňů Celsia budou stoupat na horách do 30 a foukat k tomu bude slabý západní vítr, který v přeháníkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: To byly Black Milk v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Tradičně říkám vždycky předtím, než je tu dnešní spotřebitelský servis, takže ta adresa je pro kontakt s Josefem Černým, naším expertem v téhleté oblasti. No a dneska se ptáte na zboží a na způsob vrácení peněz. Podle čeho o tom způsobu vlastně prodejce může rozhodnout? To nám dneska Josef Černý v dobrém ránu upřesní.
1: Panu Tondovi obchodník uznal reklamaci, dokonce je ochoten mu vrátit peníze, ovšem s podmínkou, že si je vyzvedne osobně. Ten ale bydlí od prodejny více než 100 kilometrů, tudíž by cesta pro peníze byla pro něj prodělečná. Pane posluchači, podle zákona se peníze vracejí stejným způsobem, jakým byly placeny. Takže pokud jste platil bezhotovostně, tedy kartou, je prodejce povinen vám je i bezhotovostně vrátit. Jestliže jste platil hotově, pak byste měl peníze hotově převzít. Variantou vrácení peněz v hotovosti je, že vám je prodejce pošle poštovní poukázkou, ovšem snížené o poštovné, které bude muset za odeslání peněz uhradit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harlekínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Přihlášky k registraci pro říjnové komunální volby v Hradci Králové podalo 10 subjektů. Před 4 lety jich bylo 16. Volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. V Josefově začíná hlavní program festivalu Brutal Assault. Návštěvníci, kteří přijedou autem, mají k dispozici několik vyhrazených parkovišť, například ve Vodárenské ulici a taky v lokalitě Brdce. Řidiči nesmí blokovat příjezdové cesty ani pěší trasy k 5 festivalovým kempům. Po celé republice padaly včera teplotní rekordy. Na 12 meteorologických stanicích teplota překročila 40 stupňů. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde meteorologové naměřili 41,5 stupně. Na italských plážích chybějí plavčíci. V regionu Apulie zkoušejí jejich nedostatek vyřešit nasazením vězňů. Autobus je rozváží na různé pláže a po práci se zase vracejí do cel. Česká tenistka Sara Bejlek skončila na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska podlehla po setech 0-6 a 3-6. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty vyšplhají na 34 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace na Jičínsku opravují dělníci povrch vozovky na silnici číslo 16 v Pražské ulici. Ta je proto až do konce srpna uzavřená a řidiči musí jet objížďkami.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: kávě Denní tisk.
1: Dobré ráno přejeme i teď 9 minut po půl šesté z Českého rozhlasu Hradec Králové. Co píšou v novinách? Hradecký deník: v Chlumci zasadí 6 nových kamenů zmizelých. Dalších 6 kamenů zmizelých, takzvaných stolpersteinů, se brzy objeví v ulicích Chlumce nad Cidlinou. Slavnostní zasazení se uskuteční v neděli 16. srpna. Akce se uskuteční už po páté, celkem tak v Chlumci připomeneme už 26 obětí holokaustu, upřesnil Pavel Baldík z kulturní komise města. Původní povoláním učitel dějepisu chce lidem připomenout, že klidný a spokojený život není samozřejmostí. 6 nových kamenů zmizelých přijede osobně položit autor projektu, německý výtvarník Günter Demning. V neděli 16. srpna se bude pokládat hned na 3 místech. Celá akce začíná v Chlumci nad Cidlinou v 9 hodin dopoledne. Tak, to je jedno téma z dnešních novin. Už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Panují třicítky, někde i mnohem větší vedra, která sahají až skoro ke 40 stupňům Celsia, ale návštěvníci teplických skal na Broumovsku se schladí, na dně hluboké soutěsky, které se říká Sibiř, je tam příjemných 11 stupňů, sníh tam obvykle vydrží déle než jinde, jak uvádí badatel Petr Hnyk. Na začátku 90. let se ještě 17. srpna děti uvnitř soutěsky koulovaly. Letos tu bylo sníh vidět jenom v květnu, velké teplo bude v Královéhradeckém kraji pokračovat. Na dnešek meteorologové předpovídají zase až 37 stupňů Celsia. My si o tom řekneme za chviličku víc v předpovědi. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Změna klimatu je vážný problém, shodují se Češi. Když šéf motoristů Petr Macinka dočasně řídil ministerstvo životního prostředí, prohlásil, že klimatická krize v Česku skončila. Většina Čechů se ale myslí opak. Změnu klimatu považují za závažný problém 3/4 lidí a takřka polovina z nich volá po urgentním řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Právo a novinky. Klimatická změna už v Česku není otázkou víry. Že jde o skutečný problém, uznává 9 z 10 lidí. Popírá ho jen 7%, jak řekla analytička Tereza Friedrichová. No a podrobně to rozebírají na stránkách dnešního Práva. Nejenom na té titulní straně, ale pak článek pokračuje i na straně číslo 6, takže si můžete přečíst a dozvědět se k tomu víc. Tolik z dnešních novin. Pro tuto chvíli, za hodinu z nich přineseme samozřejmě opět i další témata.

0: Zpívala nám Cher v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 6:45, teď úplně přesně středa 5. srpna. No, na obzoru se blíží ochlazení, studená fronta k nám dorazí možná dřív, než se původně čekalo. Tento týden přináší dost nepříjemnou vlnu veder, kdy se maximální denní teploty dostávají přes 35 a na některých místech se sápou dokonce k magické hranici 40 stupňů. Ještě o víkendu modely předpokládaly, že studená fronta, která sebou přinese chladný vzduch a tolik potřebné srážky, dorazí do Česka během pátku, ale poslední výpočty nicméně naznačují, že by k přechodu této fronty mohlo dojít už o den dřív, to znamená zítra ve čtvrtek. Tak uvidíme. Budeme to samozřejmě sledovat. Zeptáme se na to dnes kolem 8:45 i meteorologů v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Nejdřív pohled na aktuální ranní teploty, které jsou vysoko. Ten dnes po ránu na teploměru opravdu velmi vysoko. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr teplotu 24 stupňů. V Trutnově 19,8, tam tedy lehce pod 20. Výčině 21, ale v Rychnově nad Kněžnou 26,5. A v Náchodě dokonce už teď 28 stupňů Celsia. Tedy v Náchodě to ještě níž nekleslo během noci, ale bude to možná v těch příštích nejbližších hodinách malinko přeci jenom klesat. Když se tak dívám, tak by to mohlo spadnout až na třeba 25 stupňů Celsia v těch příštích hodinách, než to zase začne stoupat, ale teď opravdu ta aktuální teplota v Náchodě kolem 28 stupňů. Co nás čeká během dne? Dnešek přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne a večer přechodně až oblačno a místy s přeháňkami nebo bouřkami, které můžou být zase i velmi silné, pokud se objeví. Teploty 34 až 37 stupňů Celsia, na horách 27 až 30 a foukat by měl slabý západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písnička je lék, František Nedvěd v dobrém ránu. Teď vám povíme, co je to oneirologie, to je vědecká disciplína, která se zabývá sny, zkoumá spojitost mezi sněním a mozkovou aktivitou. Každý člověk má prý za noc okolo 8 až 10 snů. Skutečně jenom velmi malé procento lidí tvrdí, že sny nemývají vůbec. No, možná, že se je spíš nepamatují. Víc už s dětmi a Terezou Brázdovou, která se jich zeptala.
1: Co je sen?
2: Já vím, to sen je noční můra.
1: Jenom?
2: Sen je, že se ti něco zdá, a až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, to se ti zdálo, a nějaký dítě řekl třeba, že se mu zdálo ovekovi.
1: Pamatuješ si sny?
3: Jo, já. Můj sen byl o všech těch princeznech. Já jsem jí nedokázal ani spočítat, kolik jich je.
1: Princezen? A ty jsi si vzal za manželky?
3: Ne.
1: Měla jsi někdy nějaký ošklivý sen?
2: Jo, a ten byl o děvočákovi.
1: A co se vám zdálo úplně nejkrásnějšího?
3: Jak jsem byl království.
2: Mně se zdálo o princeznách, o lžích a o žence.
4: A takhle to vidíme my.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V celé republice padaly včera teplotní rekordy. Na 12 místech bylo přes 40 stupňů. V barokní pevnosti Josefov v Jaroměři začíná 29. ročník festivalu Brutal Assault. Fotbalisti Sparty vyhráli nad Lyonem úvodní utkání třetího předkola Ligy mistrů. Je před námi další tropický den. Teploty vyskočí až k 37 stupňům. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Na všech 171 českých meteorologických stanicích padl včera teplotní rekord. Polovina z nich pak překonala nebo dorovnala i svá historická maxima. Teploměr ukázal na 12 místech republiky víc než 40 stupňů. Na Moravě nebo třeba na pražském Karlově vůbec poprvé.
3: Nejvíc meteorologové naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: V Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm víc než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků. Mají pro ně připravené taky opatření proti vedru, včetně cisteren s vodou. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky nejen v areálu, ale taky v okolí Josefova. Očekává problémy v dopravě. V Krkonoších začalo už páté mezinárodní setkání dětí na horském letním táboře. Přijeli z nejrůznějších zemí, některé z nich doprovázejí rodiče. Hlavní myšlenkou akce, kterou připravil spolek Krajánek ve světě, je podle předsedkyně Lenky Kanelie propojování kultur a zároveň udržení českého jazyka a zvyků.
4: Oni jsou bilingvní nebo multilingvní, to znamená, že vlastně oni, jakmile se otočí na člověka, který mluví anglicky, tak s ním bez problému prostě mluví anglicky. Tam to funguje v tom mozečku úplně automaticky. Tak to funguje vlastně doma. Dejme tomu, že maminka je češka, takže maminka mluví česky, otočím se na tatínka, mluví na ně řecky, anglicky, čínsky a vlastně ty děti s tím vůbec nemají problém. Sport.
1: Fotbalisté Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. V dalším duelu se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin českého času.
2: Počasí.
1: Dnešek přinese jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty vyskočí na 34 až 37.

0: 30 stupňů na horách, na 27 až 30. Foukat má slabý západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě plynovodu je uzavřená ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat až do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6 hodin 4 minuty, středa 5. srpna. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za chviličku v další reportáži zamíříme do Pardubic. 6 až 8 letadel s turisty přistává a odlétá každý letní den z runway pardubického mezinárodního letiště. Podle jeho vedení zatím zažívají velmi dobrou sezónu a co do počtu odbavených cestujících mají prý nakročeno na další rekordní výsledek. A víc o tom tedy za chviličku v další reportáži Dobrého rána, kterou pro vás dnes máme. Jakub Šmit pěkně zdraví, dobré ráno, hezké vstávání a teď už Petr Spálený. Písnička Kdybych já byl kovářem, tak si s námi třeba po ránu zaspívejte.

0: Zamilovaná Lenka Filipová, teď 11 minut po 6 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže 7:15 se rychle blíží, už za 4 minuty to tady bude. No a my teď míříme na letiště do Pardubic, protože nejenom z Prahy, Brna a Ostravy, ale právě i z Pardubic se dostanete k moři letecky, třeba do Hurgády, Rodosu a Monasteru a dalších letovisek odletají linky z Pardubic každý týden několikrát, no a je o ně velký zájem. Podle vedení pardubického mezinárodního letiště o tom svědčí počet odbavených pasažérů. Za první polovinu sezóny jich je už 150 tisíc. Reportér Ondřej Wolf zjišťoval podrobnosti přímo v Pardubicích v terminálu Jana Kašpara.
1: Já jsem teď v odbavovací hale a z informačních tabulí vyplývá, že cestující, kteří odlétají do Rodosu, tak mají čas nástupu ve 12.40 a hned ve 13.20 už naplánovaný odlet.
2: Poprvé vlastně letíme s dětma k moři, takže z Pardubic jsou ideální jako pro nás volba.
3: Z Kraskova a Střemošnice a vlastně i to, že tady můžeme nechat auto a že je to tak blízko, tak to byl asi ten důvod.
1: Paní Markéta a Jana spolu s rodinami odlétají na společnou dovolenou k moři právě na Rodos, jeden z řeckých ostrovů. Pardubické letiště jako výchozí bod letní cesty zvolili nejen kvůli blízkosti bydliště, ale i kvůli rychlému odbavení.
2: To je jako bezstarostný, bezproblémový, rychlý, jednoduchý.
1: Zájem o lety z Pardubic je opět velký. V polovině prázdnin evidují asi 150 tisíc odbavených cestujících, což je podle ředitelky jasný meziroční nárůst. Mária Luticová mluví o tom, že mají nakročeno k překonání loňského rekordu.
4: Uvidíme, jaká bude obsazenost druhé půlky roku, ale věřím, že bude, jelikož máme před sebou ještě celý srpen, září, dá se říct, co se týče těch letních destinací, ještě říjen a pak samozřejmě ještě budou pokračovat některé pravidelné linky, takže uvidíme.
1: Letiště letos přidalo 4 nové destinace a na některých charterových linkách je vyšší počet rotací. Aktuálně se z Pardubic létá do 19 letovisek, nejoblíbenější jsou cíle v Turecku, Řecku a Španělsku. Aktuální vývoj by mohl přispět k lepšímu hospodářskému výsledku, myslí si předseda představenstva provozovatele letiště společnosti EBA Jindřich Tauber.
5: Ten rekord, který jsme měli v loňském roce, nějakých 204 tisíc a pár drobných, zcela jistě překonáme a pevně v to doufám, že se nic nestane, protože víte, že v tom leteckém průmyslu opravdu některé ty věci, co se nám za poslední roky staly, jako covid, válka na Ukrajině a podobně, tak já doufám, že ta letní sezóna bude klidná a my opravdu ten rekord rozhodně překonáme.
1: Cestující jako bonus vítají parkování na letišti zdarma. Kapacita parkoviště ale momentálně nestačí a tak mnozí nechávají auta odstavená na travnatých plochách. Provozovatel letiště to toleruje. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 6:15, středa 5. srpna, dneska má svátek Kristián, tak přejeme všechno nejlepší. Před 60 lety kapela Beatles vydala své album Revolver, které časopis Rolling Stone vyhlásil třetím nejlepším albem rockové historie. No a před 20 lety plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob 7:25. Kdo bude hostem dnešního dobrého rána, to jsme ještě taky nepověděli. Po 8:30 tady přivítáme odbornou asistentku a hudební pedagožku z Univerzity Hradec Králové Kateřinu Andršovou, která se odborně věnuje romské hudbě a kultuře, což je zároveň i její velká záliba, kterou taky sdílí s manželem a doma si prý klidně i s dcerou občas popovídá romsky. Jinak na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vede Kateřina Andršová hlavně kurzy etnomuzikologie a na hudební katedře taky koordinuje mezinárodní aktivity. O tom všem si s ní budeme po 8:30 dnes povídat. Rádi vám ji představíme po 8:30.
1: Počasí.
0: No, vypadá to, že se blíží ochlazení, studená fronta k nám možná dorazí dřív, než se čekalo. Ještě o víkendu ty modely předpokládaly, že studená fronta, která sebou přinese chladný vzduch a tolik potřebné srážky, dorazí do Česka během pátku, ale poslední výpočty naznačují, že by k přechodu této fronty mohlo dojít už o den dřív. A to zítra, tedy ve čtvrtek, uvidíme, jak to nakonec bude. Zeptáme se meteorologů kolem 8:45, dnes tedy konkrétně Jaroslava Tučka. No a máme pro vás novou aktuální předpověď. Počasí, která před chvíličkou právě z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové od Jaroslava Tučka dorazila. Takže ty aktuální teploty teď venku v Hradci 23 stupňů, v Trutnově 21, v Jičíně 22, v Rychnově dokonce 25 stupňů Celsia a v Náchodě 23 stupňů. Už se dívám, co říká ta předpověď pro dnešní den. Ta aktuální bude slunečno a ještě dnes tedy určitě velmi teplo, bude jasno až polojasno, k večeru bude oblačno a občas k večeru taky ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů Celsia, takže opravdu ještě tropický, horký, velmi horký den to bude. Na horách 27 až 30, no a v přeháňkách a bouřkách vítr přechodně zesílí. Předpokládáme velmi silnou zátěž teplem, ještě vzkaz od meteorologů. Pak nás čeká tropická noc, oblačno až polojasno, ojedinělé v noci s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty klesnou na 23 až 20 stupňů v Broumovském výběžku nebo na Broumovsku jako takovém bude kolem 17 stupňů. No a zítřek přinese už zmírnění teplot. Zítra by měly stoupat maximálně k 31 stupňům. O tom ale víc s Jaroslavem Tučkem, meteorologem, jak jsem říkal, kolem 8:45. Teď vám přejeme dobré ráno a ještě možná pohled na hodiny, ať víte, kolik je 6:18.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dva večer.

0: Teď pozvání k našemu odpolednímu vysílání v Dobrém ránu, kde bude hostem Alex Minářové dnes odpoledne. Bude to rychlostní kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál, který nám řekne třeba i to, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijet domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
0: A víc tedy dnes odpoledne, kdy bude kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál hostem našeho odpoledního vysílání, tedy po 13. hodině si poslechněte na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 5 minut už bude půl sedmé.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art? Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku zakázal odběr vody z náhonu Alba. Zákaz platí do odvolání a týká se například zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut nebo napouštění bazénů. Důvodem jsou nízké průtoky. Český rybářský svaz navíc upozorňuje na možný úhyn ryb. V Nové Pace začala dopravní stavba, která komplikuje průjezd městem. Silničáři opravují přibližně půlkilometrový úsek hlavní silnice číslo 16 v Pražské ulici. Úplná uzavírka potrvá do poloviny října. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají, jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí jen pro nové žadatele. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii. Předpověď slibuje jasno až polojasno, k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách na 27 až 30. Slabý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat až do konce roku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

który wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: právě denní tisk.
1: Opět čas na noviny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, jak už bylo řečeno 8 minut po půl sedmé. Tak začneme Mladou frontou dnes. Byty proti stárnutí. Po 40 letech se ve Dvoře Králové uplatní forma družstevního bydlení. S přibližující se dálnicí D11 se ve Dvoře Králové povedlo rozhýbat bytovou výstavbu, která stagnovala. Po mnoha letech ve městě vzniknou nové družstevní byty. V Seifertově ulici začne stavba 3 domů s 630 byty za 250 milionů korun. Zdění budou mít dokonce na starosti roboti. No a dalších 50 nových bytů staví ve Dvoře soukromí investoři. Podrobnosti ve velkém článku, který tedy najdete v Mladé frontě dnes. Můžete si prostudovat, přečíst. Já už se dívám také do dnešního krkonošského deníku. Cyklisté se můžou vrátit. Rozšířená cyklostezka je bezpečnější, slibuje trutnovská radnice. Cyklisté, chodci i bruslaři můžou znovu využívat jednu z oblíbených cest v Trutnově. Od úterý 4. srpna se po dokončení stavebních prací otevírá opravený úsek cyklostezky v alejce mezi Novodvorským mostem a mostem u jezu Texlen. Práce začaly v květnu a kvůli rekonstrukci byla část stezky dočasně uzavřena. Důvodem prací byla především snaha odstranit nebezpečné a nepřehledné místo, kde se uživatelé stezky potýkali s nedostatkem prostoru. Původní úzké místo nahradila nová přehledná trasa o šířce 3,5 metru, jak k tomu uvedla tedy podrobnosti mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová, tak ať dobře slouží v Trutnově. Tak, no a rozmary počasí zničily polovinu ovoce, to je jedno z témat dnešního práva. Přestože teploměry teď ukazují tropické hodnoty, na letošní úrodě ovoce se podepisují jarní mrazy. Podle odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského sklidí ovocnáři 68 tisíc tun, což odpovídá zhruba polovině pětiletého průměru. Pojištěno přitom bylo podle odhadů pojišťoven necelých 10% ploch sadů. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu produkce. Úroda má dosáhnout 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. A podrobněji a víc mnohem ještě se tomu věnují tedy na straně číslo 23 v dnešním právu, takže i o tom si můžete v dnešních novinách přečíst, jestli chcete. Podívejte se.

0: Už jenom 11 dní zbývá do třetího ročníku legendárního Ironmana v Hradci Králové. Ten vůbec první vyhrála mezi ženami triatlonistka Petra Kuříková, která ale ten loňský ročník vynechala kvůli mateřským povinnostem. Teď už ale česká olympionička zase trénuje a vy už za chviličku uslyšíte, jestli se pod Bílou věž po pauze za těch 11 dnů opět chystá. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 6:46, takže před minutou bylo 6:45.
1: Počasí.
0: Blíží se ochlazení, studená fronta k nám možná dorazí dřív, než se čekalo. Ještě o víkendu ty modely předpovídaly, že studená fronta, která sebou přinese chladný vzduch a tolik potřebné srážky, dorazí do Česka během pátku, ale teď poslední výpočty naznačují, že by k přechodu této fronty mohlo dojít už o den dřív, to znamená zítra ve čtvrtek. Uvidíme, budeme to sledovat samozřejmě. Podle těch aktuálních informací, které teď máme od meteorologů, bude dnes opět slunečno a velmi horko, jasno až polojasno, k večeru bude oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, teploty 35 až 38 stupňů Celsia, na horách 27 až 30, takže předpokládáme opět velmi silnou zátěž teplem. Noc bude tropická s teplotami, které klesnou na 23 až 20, na Broumovsku bude kolem 17 stupňů Celsia. No a zítřek nás čeká zmírnění teplot, zítra bude oblačno až zataženo, místy se objeví přeháňky a bouřky, které můžou být zítra i velmi silné, teploty 28 až 31 stupňů. S Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, si povíme kolem 8:45 víc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: sport.
1: Třetí ročník legendárního Ironmana v Hradci Králové je už za dveřmi. Do startu slavného triatlonu zbývá posledních 11 dní a organizátoři mají už dávno kapacitu naplněnou. Na startu nebude chybět ani česká reprezentantka Petra Kuříková, která při prvním ročníku mezi ženami dominovala.
2: V roce 2024, kdy byla olympiáda, jsem byla ve velké formě. Teď stále ještě nejsem v takové fyzické kondici, v jaké jsem byla před 2 roky. Přesto se do Hradce moc těším.
3: Výpadek kondice je u 34-leté triatlonky dnesky pochopitelný. Před necelými 10 měsíci se jí totiž narodil syn.
2: Sice jsem během těhotenství mohla trénovat a vlastně jsem trénovala až úplně do poslední chvíle, ale zároveň po tom porodu jsem se cítila dost oslabeně a hlavní prioritou bylo miminko, takže vlastně nezbývalo tolik času na trénink a především nezbývalo moc času na odpočinek.
3: Popisuje Petra Kuříková návrat k tréninkovým dávkám, který nebyl vůbec jednoduchý. Teď už jí ale vše vychází podle plánu.
2: Máme najetý už pěkný režim, zvládám už trénovat 2x až 3x za den, střídáme se s mým manželem a vlastně vnímám týden od týdne, že se cítím lépe a v lepší kondici.
3: Přesto nemá česká olympionička před královéhradeckým Ironmanem vysoká očekávání. Půjde spíš o test, jak na tom s formou aktuálně je. Do Hradce Králové, kde jí bude čekat 1,9 km plavání, 90 km na kole a půlmaraton, se ale hodně těší.
2: Především na tu atmosféru. Doufám, že bude podobná, jako byla před 2 roky, kdy přišlo spousta diváků. Cítila jsem se tam vážně skoro jako doma. A taky se i těším, že po delší době budu mít čas se dostat do Čech.
3: V posledních letech totiž Petra Kuříková se svou rodinou žije a trénuje ve Švýcarsku, odkud vyráží na jednotlivé závody. Sama věří, že se zvládne připravit na ty nejdůležitější, které si ještě po svém návratu k závodění vysněla.
2: Mám pořád v hlavě vizi olympijských her v Los Angeles. Ta olympijská kvalifikace v krátkém triatlonu už se teď pomaličku rozbíhá, už je možnost získávat body. Na podzim bych chtěla stihnout ještě pár závodů a pak příští sezóna už by snad měla být bez omezení a doufám, že zůstanu zdravá, abych se zase vrátila zpátky na pozici nejlepší české triatlonistky.
3: Už za 11 dnů si možná česká triatlonistka bude moci říct, že je na správné cestě. Do třetího ročníku královéhradeckého Ironmana se Petra Kuříková pustí 16. srpna. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší, v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Současné teplé počasí snižuje hladiny řek. Přetrvávající sucho dělá vrásky na čele i ovocnářům. České derby na tenisovém turnaji v Montrealu vyhrál Jiří Lehečka. A dnešek bude opět slunečný a horký. Teploměr ukáže až 38 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v našem kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidliny nebo Metuje. Nejhorší je podle aktuálních údajů situace na Cidlině u Nového Bydžova, kde průtok dosahuje jen zhruba třetiny takzvaného ukazatele sucha. Na Dědině u Chábor na Rychnovsku je to necelých 40% a na Tiché Orlici u Černé nad Orlicí zhruba polovina. Ukazatel sucha klesl taky na řece Bělá v Jedlové v Orlických horách. Ovocnářům v Královéhradeckém kraji dál stěžuje situaci dlouhotrvající sucho. Už v červnu prudké slunce spálilo a poškodilo část rybízů, malin nebo jablek. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by se to ale opakovat nemělo.
3: Teplota kolem 35 stupňů Celsia není zase až tak výjimečná na polovinu léta pro nás. Co je ovšem podstatně horší, tak je samozřejmě situace s vodou, která se dá říct, že je skutečně kritická. V těch sadech už vůbec není tráva, která zpevňuje ty porosty. Ta je úplně spálená. Na mnoha místech skutečně už ty stromy přestávají vegetovat a třeba i u těch mladších výsadeb může hrozit to, že mohou i uschnout.
1: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
4: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
1: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Sport. Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siňakovou končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Bejlek podlehla ve dvou setech Polce Švjontekové a Kateřina Siňaková tam skrečovala souboj s uzbeckou tenistkou Rakimovovou, která ve třetí rozhodující sadě vedla 5-2.
2: Počasí.
1: Dnešní předpověď slibuje jasno až polojasno, k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách na 27 až 30. Slabý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích a má to tak být až do října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sedm hodin, 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dobré ráno vám po zprávách s Alenou Brantovou přeje i Jakub Schmidt. Hezké vstávání, dobrou chuť k snídani také.

O čem budeme mluvit dál? Sucho a vysoké teploty už mají na svědomí také úhyn tisíců ryb v náhodu Alba na Rychnovsku. Některé jeho části jsou téměř bez vody a rybáři se snaží zachránit alespoň ryby z posledních tůní. Situaci přímo na místě, tedy v náhonu Alba na Rychnovsku, sledoval i náš reportér Jiří Hofman, tak za chviličku uslyšíte reportáž. A pak v Bleskovce dobrého rána v dnešní ranní soutěži to bude Moje cesta k sobě, další pěkná knížka z nakladatelství Kazda. Tohle to je vlastně taková motivační kniha, která vám pomůže a ukáže, jak každý týden věnovat 10 minut sebereflexi a jak udělat krok za krokem, tak, abychom změnili svůj život k větší pohodě, radosti a spokojenosti. Takže hodně štěstí vám přeju. No a ještě jednou dobré ráno, ať se dál naše vysílání hezky poslouchá. S vámi je Jakub Schmidt.

0: Petr Rezek na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. 7 hodin 11 minut, za 4 minuty už bude 7:45. Pěkně vás zdravíme, no a teď míříme s další reportáží na Rychnovsko. Extrémní teploty dál snižují množství vody v řekách a potocích, a to i v našem kraji. Na Rychnovsku už kvůli tomu vysychá třeba náhon Alba u Kostelce na Torlicí, ze kterého je teď zakázáno odebírat vodu, třeba na zalévání, na mytí aut nebo na pouštění bazénů. Průtok v řece Bělé, která náhon zásobuje, je totiž na některých místech pod hranicí, která označuje stav sucha.
1: No tak samozřejmě, láme mě to srdce, no, když to vidím.
2: Jiří Haken z Českého rybářského svazu v Týništi na Torlicí stojí u rybníku Pavlák. Vodu do něj napájí náhon Alba, který je teď kvůli suchu na některých místech téměř bez vody.
1: Nehledě na to, že prostě na tom rybochovném zařízení už teďka ty úhy nesou taky, a v dnešní době, kdy vlastně všichni na to přispíváme nemalýma částkama za povolenky, tak je to prostě smutný, no.
2: Situace je podle něj kritická. V posledních tůních můžou uhynout tisíce ryb. Voda se v nich rychle ohřívá a ubývá kyslík.
1: No já si myslím, že teďka už v tomhle stavu je to nejhorší, co to může být, jo. Prostě není voda, no. Je úplný sucho.
2: V náhonu podle Hakena žijí okouni, štiky, úhoři, pletice, perlín nebo třeba ohrožený karas obecný. Rybáři se snaží zachraňovat ryby z posledních tůní a v chovných rybnících používají čerpadla, která vodu okysličují. Vysychající náhon ale podle něj není možné celý projít a ryby zachránit.
1: Na těch kilometrech prostě nejste schopni prostě všechny ty ryby určitě dohledat a tam pak vlastně dojde k úplnému úhynu všeho.
2: Letošní situaci Jiří Haken označuje za extrémní. Podobně málo vody ale podle něj bývá v Albě v létě i v posledních letech. Vzpomíná přitom na rok 2015, kdy tam kvůli suchu uhynulo velké množství ryb.
1: To bylo taky způsobené velkým suchem a nedostatkem vody, kdy tam byly trofejní kusy ryb, pstruzy potoční, které měly přes 60 cm metrový štiky, a vlastně tohleto si myslím, že je ještě horší než v tom roce 2015.
2: Pomoci by podle něj mohl až delší déšť.
1: No, to si myslím, že by muselo tak 14 dní pršet, možná měsíc, aby se to vrátilo zpátky do normálu.
2: Náhon Alba je napájený řekou Bělou a vede z Častolovic směrem k Třebechovicím pod Orebem. Kvůli nízkým průtokům teď vodoprávní úřad v Kostelci na Torlicí zakázal odběr vody z náhonu například na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Z Týniště na Torlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Nizozemská zpěvačka, tanečnice a skladatelka Luna a tohle byl její první velký hit Bailando z roku 1998. Kdo pak má dnes narozeniny z těch známých a slavných, třeba herečka Barbora Srncová oslaví 57. narozeniny, taky blahopřejeme, svátek má Kristián, všechno nejlepší. No a my se teď podíváme, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká ještě velmi horký den, slunečný, jasno až polojasno, k večeru bude oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teploty budou šplhat na 35 až 38 stupňů, na horách 27 až 30 a předpokládáme tedy i dnes velmi silnou zátěž teplem. Pak nás čeká tropická noc ze středy na čtvrtek, oblačno až polojasno, ojedinělé s přeháňkami nebo bouřkami v noci, k ránu bude oblačnost přibývat a zároveň budou přibývat i srážky, teploty v noci 23 až 20. Na Brou Mozku kolem 17, no a zítřek už bude ve znamení zmírnění teplot, zítra oblačno až zataženo, místy se objeví zítra přeháňky a bouřky, které můžou být pak velmi silné, později večer budou od západu srážky ustávat a teploty zítřejší 28 až 31 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: jak žil bych rád.
1: Pojďte si spolu s námi zahrát teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové o další pěknou knížku z nakladatelství Kazda. Tak dneska je to kniha Moje cesta k sobě a jak už jsem říkal, je to kniha, která vám pomůže vlastně pozitivní psychologií a jednoduchými cvičeními najít správnou cestu. Každý týden se díky tomu budete věnovat 10 minut sebereflexi a krok za krokem budete měnit svůj život k větší pohodě, radosti a spokojenosti. Tak hodně štěstí vám přeju, no a vaším úkolem bude poznat známou českou herečku, která má dnes narozeniny. Můžu vám malinko napovědět, že je i hlasem ve znělkách Českého rozhlasu Vltava a zahrála si jednu z žen, o kterých snil ve filmu Vratné lahve Zdeněk Svěrák. Ale pozor, Nela Boudová to není. Tak kdo to je?
2: Já jsem zažila Tajsko bez turistů. To myslím, že už nezažiju nikdy v životě. Pak jsme točili na Krabi, na té nejznámější pláži Rayleigh Beach, kde je prostě zaparkovaný většinou 80 lodí a ta pláž je tak narvaná, že si nemáte kam sednout. A já tam byla sama. Hmm.
1: A mimochodem je to taky rodačka z našeho kraje, z Jičína, kde se v roce 1981 narodila. Ale víc už vám neřeknu, teď už byste snad mohli vědět.
3: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak, někoho máme na telefonu, tak uvidíme, jestli to bude hned správná odpověď. Dobrý den, Český rozhlas Hradec. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kde pak tam stlumit rádio?
4: Tady nebo... je Věra.
1: Ano, paní Věra, výborně, moc vás zdravíme. Tak povídejte, kdo to je podle vás?
4: No, že jste napověděl, že to je rodačka z Jičína.
1: Tak to jsem si dal.
4: Tak já jsem z Jičína, že jo?
1: Ano, ano.
4: No, není to ta Jana Polsková.
1: A to vám napověděl ten Jičín?
4: To mě napověděl ten Jičín.
1: No.
4: Je to dobře.
1: Je to dobře. Ano, ano, je to tak, takže do té doby, než jsem řekl ten Jičín, tak jste nevěděla.
4: No, já ten film, jak ta ukázka, to jsem nevěděla. Aha. Ale že jste řekl ten Jičín.
1: No,
4: tak. Mám myslet, bo tam teď je ta Jana Plotková.
1: No, tak vidíte to, tak vám to pomohlo. Ona se tam narodila v roce 1981, jak jsem říkal, vystudovala Lepařovo gymnázium v Jičíně, ale od malička se věnovala herectví, taky zpěvu a tanci, chodila do lidové školy umění na zpěv, stejnou dobu se věnovala lidovým tancům a závodně dokonce tancům společenským. No a pak, když vystudovala gymnázium Lepařovo v Jičíně, tak v roce 2003 šla studovat činoherní herectví na divadelní fakultu Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, kterou taky úspěšně absolvovala. No a jinak je držitelkou Českého lva za ženský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Protektor, bych k ní ještě mohl říct. Taky, že své taneční tedy schopnosti využila v roce 2016 v taneční soutěži Stardance, to jste možná taky sledovala, kde tancovala s Michalem Padevětem. No a kdybyste se jí zeptali na to, jak ráda relaxuje, tak by vám odpověděla, že její největším relaxem je práce na zahrádce nebo procházka lesem. Tak to je všechno, Jana Plotková.
4: Já taky.
1: Dneska slaví 45. narozeniny, takže ji takhle moc na dálku zdravíme a vám blahopřeju, knížka je vaše, takže mi už jenom vydržte na telefonu, abych si napsal, jak si ji převezmete. Mějte se krásně, rád jsem vás slyšel. Naschledanou. Tak, 7 hodin 26 minut, Bleskovka za námi, za 4 minuty. Už tady budou další zprávy s Alenou Brantovou a do té doby s námi ještě bude v téhleté písničce taky Chris Rea. Tak si ho užijte. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přihlášky k registraci pro říjnové komunální volby v Hradci Králové podalo 10 subjektů. Před 4 lety jich bylo 16. Volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. V Josefově dnes začíná hlavní program festivalu Brutal Assault. Návštěvníci, kteří přijedou autem, mají k dispozici několik vyhrazených parkovišť, například ve Vodárenské ulici a taky v lokalitě Brdce. Řidiči nesmí blokovat příjezdové cesty ani pěší trasy k 5 festivalovým kempům. Po celé republice padaly včera teplotní rekordy. Na 12 meteorologických stanicích teplota překročila 40 stupňů. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde meteorologové naměřili 41,5 stupně. Na italských plážích chybějí plavčíci. V regionu Apulie zkoušejí jejich nedostatek vyřešit nasazením vězňů. Autobusy rozváží na různé pláže a po práci se zase vracejí do cel. Česká tenistka Sára Bejlek skončila na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska podlehla po setech 0-6 a 3-6. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách na 27 až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Nové Pace na Jičínsku opravují dělníci povrch vozovky na silnici číslo 16 v Pražské ulici. Ta je proto až do konce srpna uzavřená a řidiči musí jet objížďkami.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Tak ještě jednou se spolu dnes podíváme v dobrém ránu do novin. Začnu Hradeckým deníkem, kde píšou, že v Chlumci zasadí 6 nových kamenů zmizelých. Dalších 6 kamenů zmizelých, takzvaných stolperštajnů, se brzy objeví v ulicích Chlumce nad Cidlinou. Slavnostní zasazení se uskuteční v neděli 16. srpna a akce se uskuteční už po páté. Celkem tak v Chlumci připomeneme už 26 obětí holokaustu, upřesnil Pavel Baldík z kulturní komise města. Původním povoláním učitel dějepisu chce lidem připomenout, že klidný a spokojený život není samozřejmostí. 6 nových kamenů zmizelých přijede osobně položit do Chlumce autor projektu Stolperstein, německý výtvarník Günter Demling. V neděli 16. srpna se bude v Chlumci nad Cidlinou pokládat hned na 3 místech. Celá akce začíná v 9 hodin dopoledne. Tak, mám tu taky Mladou frontu Dnes a přílohu Kraj Hradecký, kde píšou, a ani to psát nemusí, že panují venku třicítky, někdy je i víc. Ale návštěvníci Teplických skal na Broumovsku se schladí na dně hluboké soutěsky, která se jmenuje Sibiř. Je tam příjemných 11 stupňů Celsia, sníh tam obvykle vydrží i déle, mnohem déle než jinde. Jak uvádí třeba badatel Petr Hnyk, na začátku 90. let se ještě 17. srpna děti uvnitř této soutěsky koulovaly. Letos tu bylo sníh vidět jenom v květnu. Velké teplo bude v Královéhradeckém kraji samozřejmě pokračovat. Na dnešek meteorologové předpovídají, jak jsem říkal, už mnohokrát dnes až 37 stupňů Celsia, za chviličku o tom budeme taky mluvit. No, dobrý tip na to, kde se ochladit, tedy Teplické skály na Broumovsku a konkrétně tedy soutěska, hluboká soutěska Sibiř, kde je tedy kolem 11 stupňů Celsia. Tak to je tip z Hradecké Mladé fronty Dnes a já se ještě podívám na stránky Dnešního Práva. Změna klimatu je vážný problém, shodují se Češi. Když šéf motoristů Petr Macinka dočasně řídil ministerstvo životního prostředí, prohlásil, že klimatická krize v Česku skončila. Většina Čechů si ale myslí opak, změnu klimatu považují za závažný problém 3/4 lidí a takřka polovina z nich volá po urgentním řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Právo a novinky. Klimatická změna už v Česku není otázkou víry, že jde o skutečný problém, uznává 9 z 10 lidí. Popírá ho jen 7%, jak řekla analytička Tereza Friedrichová. Podrobně se tomu, jak jsem říkal, věnuji v Dnešním Právu, je to hlavní téma dnešního vydání, takže na titulní straně. A pak článek ještě pokračuje na straně číslo 6, tak si taky můžete přečíst. Přejeme dobré ráno, za 4 minuty už bude 7:45.

0: Už za chviličku nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo. Ta dnes zamíří do zvířecí říše a Martin Písařík nám všem už za chviličku přiblíží mnoho zajímavých věcí o pásovcích. Takže si taky poslechněte. Za půl minuty už bude 7:45.
1: Počasí.
0: Čeká nás i dnes slunečný a velmi horký den, bude jasno až polojasno, k večeru bude oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, teploty 35 až 38 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. No a na obzoru je ochlazení, o tom budeme mluvit určitě i s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zítřejší teploty totiž 28 až 31 stupňů Celsia, takže si k tomu za půl hodiny řekneme určitě víc.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky

0: až na 38 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. V Hronově na Náchodsku pokračuje 96. ročník mezinárodní přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov. Do soboty nabízí desítky představení i koncertů. To nejzajímavější z dnešního programu popisuje programový ředitel Jan Julínek.
1: V hlavním programu je to například slovenský soubor Let ze Žiliny, který přijel a na poslední chvilku zaskočil za jiný slovenský soubor, který měl nějaké zdravotní komplikace. Je to velice zajímavé studentské divadlo, takže vřele doporučuju. A na zimním stadionu nás čeká inscenace Soudružky z kroužky, což je velmi zajímavá loutkárna.
0: Celou republiku trápí vedro. Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené a přijali preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů, potvrdil to mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Personál domovů pro seniory podle něj věnuje zvýšenou pozornost hlavně klientům s chronickými onemocněními, omezenou pohyblivostí nebo horší schopností vnímat žízeň. V domovech jsou taky volně k dispozici nápojové stroje s chlazenými nápoji. A součástí režimu ve vedrech jsou i lehčí osvěžující potraviny. V případě mimořádně vysokých teplot taky přesouvají domovy aktivity do chladnějších částí dne nebo do vhodnějších vnitřních prostor. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Ty se kvůli náročným podmínkám dostávají do stavu hibernace, kdy si zachovají jen kořen a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokáží dál plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů Celsia.
2: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace. Jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
0: Uschlé trávníky obrazí teprve tehdy, kdy se dlouhodobě zvýší množství srážek. To ale může přijít až za několik týdnů. Sport. Třetí ročník legendárního Ironmana 70,3 v Hradci Králové bude už za 11 dnů. Na startu prestižního triatlonu nebude chybět ani česká olympionička a vítězka prvního ročníku Petra Kuříková, která se k závodění vrací po mateřské dovolené. 34letá závodnice už delší dobu žije ve Švýcarsku, i proto se do Hradce velmi těší.
3: Především na tu atmosféru. Doufám, že bude podobná, jako byla před 2 roky, kdy přišlo spousta diváků. Cítila jsem se tam vážně skoro jako doma. A taky se i těším, že po další době budu mít čas se dostat do Čech. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách na 27 až 30. Slabý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8 hodin 4 minuty, posloucháte dál. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové ve středu 5. srpna. Jakub Schmidt tedy dál taky dobré ráno přeje. Už za chviličku se opět jako každou středu po 8. podíváme na to, co zásadního a důležitého se odehrává na silnicích v našem Královéhradeckém kraji. Zase nám mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drukolová řekne to nejdůležitější. No a hostem po půl 9. pak bude odborná asistentka a hudební pedagožka z Univerzity Hradec Králové Kateřina Andršová, která se odborně věnuje romské hudbě a kultuře, což je zároveň její velká záliba, kterou sdílí se svojí rodinou s manželem a doma si s dcerou prý klidně občas romsky i popovídá. Jinak na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vede Kateřina Andršová hlavně kurzy etnomuzikologie a na hudební katedře taky koordinuje mezinárodní aktivity. O tom všem si s ní budeme po půl 9. povídat. Tak vás zvu k poslechu našeho vysílání. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové a hezký den.

0: Za 4 minuty už bude 8:45. Dobré ráno z Hradce Králové ve středu 5. srpna. I dnes bude horko, tak možná nejdřív jedno varování. Teplota ve vyhřátém autě stoupá velmi rychle. Už jsme o tom dnes mluvili taky v reportáži. To bylo krátce po 5. hodině. Hlavně pro malé děti a zvířata to může být potom v autě dost nebezpečné. Tradičně předtím varují záchranáři a policisté, ale i letos v létě už takové případy bohužel řeší. Pokud v autě v tomto vedru v takových horkých dnech zůstanou děti nebo zvířata sami, tak může jít opravdu o život. Tak na to myslete. No a teď už na silnice s Petrou Drkulovou, tedy mluvčí ředitelství silnic a dálnic, která nám řekne, co se třeba odehrává na silnicích Jičínska.
1: Na začátku týdne jsme na průtahu Nové Paky zahájili opravu půlkilometrového úseku silnice 1/16. Důvodem prací je značné opotřebení vozovky, vysoký výskyt vjetých kolejí, hrbolů a trhlin. Silnici kompletně zrekonstruujeme, na okružní křižovatce vyměníme krytové vrstvy a opravíme středový prstenec a zároveň vyčistíme uliční vpustě, odstraníme převýšené krajnice a obnovíme dopravní značení. Práce probíhají za úplné uzavírky komunikace až do poloviny října. Objízdná trasa je vedená po obchvatu města.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaroslav Tuček nám dnes připomene, jak velké vedro bude dnes a jak dlouho ještě ty tropy budou tento týden. Dobré ráno, Jaroslave, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, co nás čeká dnes, kam až ty teploty budou stoupat?
2: Dneska nás čeká zase sluneční den, v podstatě jasno až polojasno, s tím, že až k večeru zase bude přibývat oblačnost a ojediněle se budou objevovat přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají k 35 až 38 stupňům Celsia, na horách k 27 až 30, no a dneska vítr bude jenom slabý, proměnlivý, o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Kde budou bouřky, bude přechodně zesilovat. Mm-hmm. Rostlé podmínky máme mírně nepříznivé, v průběhu dne pak se budou vylepšovat na dobré. Bio na trojce, ano. Vysoká zátěž.
1: Tak a pak zase tropická noc?
2: Tropická noc a těch stanic bude víc nad 20 stupňů, než byla tato noc. Ty teploty se budou pohybovat od 23 do 20 stupňů Celsia, zase na Broumovsku, v tom broumovském výběžku, tam budou teploty kolem 17 stupňů. No a na obloze bude oblačno až polojasno, s tím, že výjimečně se budou objevovat přehánky nebo bouřky, k ránu pak ta oblačnost bude přibývat a trošku přibydou i ty srážky. Mhm. Vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den oblačno je zataženo místy s přehánkami, bouřkami, které mohou být i silné, a to hlavně v těch odpoledních a večerních hodinách. A později večer pak ty srážky budou od západu postupně ubývat. Maximální teploty zítra už jenom 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 a vítr slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu a zase v bouřkách bude ten vítr přechodně zesilovat.
1: Hmm, takže zítra se ochladí, nebo to 28 až 31 proti 35 až 38, to je skoro o 10 stupňů Celsia, takže to je výrazné ochlazení, vidíte.
2: Já myslím, že jak jsme zvyklí teďko na ty vysoké teploty, no. Takže už nám možná bude zima.
1: To je na šálu a na čepici, na rukavice možná skoro, ne?
2: No, pomalu, jo.
1: Tak si to ochlazení zítra hezky užijte a dneska to přežijte. Jaroslav Tuček, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes,
2: středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Je 8:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí zakázal odběr vody z náhonu Alba. Zákaz platí do odvolání a týká se například zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut nebo napouštění bazénů. Důvodem jsou nízké průtoky. Český rybářský svaz navíc upozorňuje na možný úhyn ryb. V Nové Pace začala dopravní stavba, která komplikuje průjezd městem. Silničáři opravují přibližně půlkilometrový úsek hlavní silnice číslo 16 v Pražské ulici. Úplná uzavírka potrvá do poloviny října. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Víc se dozvíte ve zprávách celou. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají, jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí jen pro nové žadatele. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii. Předpověď slibuje jasno až polojasno, k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách na 27 až 30. Slabý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové dál vstává s vámi. No a v dobrém ráno si teď budeme povídat o hudbě a představíme vám Kateřinu Andršovou z Univerzity Hradec Králové, která se odborně věnuje romské hudbě a kultuře, což je zároveň, jak jsem slyšel, i její velká záliba, kterou sdílí i s rodinou, s manželem, s dcerou si občas prý klidně popovídá i romsky a občas si taky takhle všichni zamuzicírují. Jinak na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vede Kateřina Andršová hlavně kurzy etnomuzikologie, na hudební katedře taky koordinuje mezinárodní aktivity a o tom všem si teď s ním popovídáme. Dobré ráno, paní Andršová.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaká byla vaše cesta k hudbě? Já už jsem teda naznačil, že pro vás asi v životě hodně znamená.
1: Tak já jsem z rodiny, ve které se hodně zpívalo. Moje maminka byla zdatná klaviristka, takže hrála na klavír. A my jsme byli zvyklí hudbu většinou provozovat. A vlastně my jsme ani doma neměli gramofon nebo nějaký přístroj, jasně, protože u nás se hudba provozovala naživo.
0: Muzicírovali jste si sami.
1: Muzicírovali jsme si sami, měli jsme tetu, která zpívala nepřetržitě, když nás hlídala, tak krása. Hodinu, dvě hodiny vydržela jednu lidovou píseň za druhou. Zpívat, takže my jsme hudbou žili a hudba nás provázela, bylo automatické, že začnu hrát také na klavír jako maminka. A hráli jsme čtyřručně, v Chrudimi žila tehdy ještě paní učitelka Pavla Tománková, které mnohé generace vděčí nejenom za svoji hudební výchovu, vzdělání ve hře na klavír, ale také spolu organizovala hudební pátky a u ní se každou neděli odpoledne scházela společnost ke čtyřruční hře, které jsem se také účastnila, takže to bylo hudební zázemí moje.
0: Mně se líbí, že potom jste nebyli zaskočeni, když jste si řekli, dneska to tak v rodinách bývá, podvánoční stromeček, že teď si všichni zaspíváme nějakou koledu. Ne, vy jste zpívali celý rok, takže vy jste potom byli v tréninku, na trénování, všechno
1: tak
0: jste uměli.
1: Určitě. To kdykoliv přišla návštěva, tak povinnou složkou každé návštěvy bylo vyslechnout naši domácí hudební produkci.
0: Krása. No a neuvažovala jste o tom, že byste se tedy té hudbě věnovala taky jaksi v tom aktivním slova smyslu, že byste taky na něco hrála, že byste koncertovala, muzicírovala jako veřejně, jako interpret?
1: Tak to jsem dělala. Já jsem se 7 let vzdělávala u profesora Jiřího Kotouče ve zpěvu. Nespívala jsem nikdy extra solově, protože jsem dělala spoustu dalších aktivit, ale nicméně do dneška zpívám v pěveckém sboru Klimenští muzikanti.
0: Krásný.
1: Věnuju se především hudbě renesance a baroka a sama hraju stále na klavír, takže nevěnuji se interpretačně, koncertně.
0: Ale je ta hudba ve vašem životě, prostě tímhletím způsobem.
1: Přesně tak.
0: Tak je. No a jak vzpomínáte na své profesory tady na Pedagogické fakultě, kde teď sama působíte?
1: Tak těm za mnohé vděčím, za všechno vděčím, protože musím říci, že jsem od svých učitelů získala vynikající základ. Chci vzpomenout na pana profesora Stanislava Bohadla, který byl vedoucí mé magisterské i doktorské práce a se kterým stále máme živý kolegiální přátelský vztah. Vzpomínám na pana doktora Bergera, který už není mezi námi, který byl vynikajícím pedagogem v oblasti harmonie, hudebních forem a dalších hudebně teoretických předmětů, pana profesora Skopala, pana docenta Chrobáka, pana docenta Paška, paní asistentky Machačové, prostě na všechny tyto své učitele vzpomínám a vděčím jim za mnohé, za všechno v podstatě.
0: Kde jste všude učila? Protože vy jste učila nejenom hudební výchovu, ale dějepis taky, tuším.
1: Já jsem pedagogický dobrodruh, já všude pracuji 15 let, takže moje úplně začátky v 17 letech začaly tím, že jsem začala jako klavírní pedagog, protože jsem se částečně musela živit na studiu. Potom jsem začala chodit na hodiny zpěvu k profesoru Kotoučovi, ale takže jsem se logicky přesunula do Prahy, a tam jsem 15 let vyučovala na hudebním gymnáziu a střední pedagogické škole na Evropské. Tam jsem vyučovala právě také ten dějepis, protože já mám aprobaci hudební výchova dějepis. A na Evropské jsem vyučovala různé typy hudební výchovy, nejenom tedy hudební dějiny, ale na té střední pedagogické škole potom to byly různé typy hudebních výchov s metodikou a výuka hry na klavír, na kytaru, na zobcovou flétnu a celý ten balíček. A pak jsme se přesunuli z Prahy v souvislosti s narozením dcery na venkov, tak jsem začala učit v základní umělecké škole. Aha. Pak jsem učila a do dneška učím pár hodin již jenom na základní škole v Ronově nad Doubravou.
0: Ne, to by mě právě zajímalo, jestli je třeba rozdíl mezi tím učit hudební výchovu v Praze, ve velkém městě, nebo někde na venkově, na venkovské malé škole.
1: Tak samozřejmě ten rozdíl je obrovský, protože se to týká nejenom obsahu učiva, ale také způsobu komunikace se žáky, s rodiči. A je rozdíl, když učíte středoškoláky, a rozdíl, když učíte děti, když učíte, vedla jsem také kurzy v mateřské školce, takže ty rozdíly jsou, a to je právě to dobrodružství, výzva, ale i potěšení, když se něco občas podaří.
0: Tak já jenom připomenu, že naším ranním hostem je odborná asistentka a hudební pedagožka z Univerzity Hradec Králové Kateřina Andršová, která, jak už jsme zmínili na začátku, má taky ale velmi vřelý vztah a velký vztah k té romské hudbě a kultuře. Tak o tom bychom si třeba mohli říct něco, paní Andršová, za chvilku popíšte.
1: Dobře.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes odborná asistentka a hudební pedagožka z Univerzity Hradec Králové Kateřina Andršová, která se odborně věnuje romské hudbě a kultuře, což je zároveň i její velká záliba. Tu také sdílí, jako jsem říkal, s manželem, doma si s dcerou klidně občas romsky i popovídá. Jinak na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vede Kateřina Andršová hlavně kurzy etnomuzikologie a na hudební katedře taky koordinuje mezinárodní aktivity. No a mě teď zajímá ta láska k té romské kultuře a hudbě. Kde se u vás vzala vůbec?
1: Tak impulzem byl v roce 1998 festival týdeníku Respekt, který tehdy probíhal v areálu Pražského hradu. A já jsem byla pověřena Českým informačním střediskem hudebním napsat zprávu, která vyšla v angličtině tehdy. A abych mohla napsat nějakou zprávu, tak jsem potřebovala se nejdříve o té romské hudbě toho mnoho dozvědět.
0: A mě ji zažít taky asi.
1: Také zažít, ale vlastně bylo to v letech, kdy ještě neexistoval internet a nebyly v takové míře dostupné informace o romské hudbě, takže to hledání bylo velice dobrodružné a zajímavé. Již tehdy existovala vynikající gramodeska Jaromíra Gelnara a Evy Davidové, Romány Gia, kde byly písničky jak usedlých, tak olařských Romů. A existovala spousta další literatury, hodnověrné či méně hodnověrné.
0: A čím vás oslovila ta romská
1: hudba? Mně se nesmírně líbila hudba, mně se nesmírně líbil temperament, náboj, ale i obsah, i texty, protože v bukletu té gramodesky z roku 1974 byly i překlady. A takže jsem potom celý ten festival si i nahrála na magnetofonové kazety. Snažila jsem se nějakým způsobem zaujmout té hudbě, která tam zněla postoj a napsat smysluplnou zprávu. A asi rok poté přišla nabídka z Českého rozhlasu napsat cyklus pořadů na téma romská hudba, což byl začátek mé spolupráce v Českém rozhlase. A začala jsem hudbou rumunských Romů, ale pak jsem se dostala i k českým a slovenským Romům a přála jsem si, aby tam některé ty texty písní byly přeloženy, a tak jsem dostala od své tehdejší nadřízené paní doktorky Ivanky Radechovské kontakt, jednak na paní doktorku Milenu Hipšmanovou, zakladatelku české romistiky, a jednak také na Zbyňka Andrše, který mi půjčil nahrávky, přeložil, co jsem potřebovala. No a vlastně jsme už vlastně teďka už 24 let manželé, takže
0: takže takhle to je. No a ta romská kultura, obecně jazyk, romština, to jste se naučila teda?
1: Začala jsem se učit romsky ještě předtím, než jsem se poznala s manželem, protože existovaly kurzy romštiny,
0: které probíhaly. A vy jste chtěla rozumět určitě.
1: A mně se líbily jednak písničky, jednak mě zajímala výslovnost a jednak jsem zpívala tehdy v renesančním souboru Duodena Cantitans, kde moje kolegyně spoluzpěvačka pracovala v hlavním archivu města Prahy a zpřístupňovala mi romský tisk, takže to byla moje cesta vlastně přes romský tisk a přes ten festival k romské kultuře, a pak se to tedy dovršilo.
0: Čím to je, že oni to tak umí, že to mají v srdci tu hudbu, tu muziku? Protože já bych řekl, že asi každý z nich umí zpívat minimálně.
1: To je romantická představa trošku, nicméně je pravda, že z hlediska tradice hudba patří mezi tradiční romské profese, kterou se některé skupiny živily, a mnozí Romové si vydělávali peníze a vydělávají peníze hrou na hudební nástroje, takže a zpěvem a prostě hudbou. Hudba je základní zdroj obživy, takže to je možná ten důvod.
0: Mají to v srdci taky, protože když vám romský zpěvák zaspívá něco svého, nějakou svoji romskou píseň, tak vás to vždycky uhrane. Teda mě to vždycky uhranulo a bylo na nich vidět, nebo vždycky na těch interpretech, na těch zpěvácích, že oni to žijí prostě.
1: Hudba vždycky je výpovědí o nějaké kultuře. V romské hudbě můžeme najít také odrazy historické skutečnosti, historické minulosti, a neustále vznikají nové písně, které odrážejí novou realitu, která je odlišná od té naší, takže nám to může připadat exotické.
0: Dají se hudbou podle vás bořit předsudky?
1: Tak to stoprocentně, protože při hudbě se nemluví o politice a nevyjadřují se žádné xenofobní názory. Hudbu prostě vnímáme a hudba je most, který překlenovává i různá nedorozumění. Často lidé právě v osobním kontaktu jsou mnohem otevřenější, než když se baví u piva na téma, když nemají co říci, tak si najdou nějaké téma, které by mohly propírat a ti Romové teda v tomto případě jsou jedním z témat nejvíce na ráně a ta hudba toto překlenuje.
2: Takže pojďme se bavit o hudbě. A pojďme ji žít, pojďme ji tvořit taky. To je přesně. Možná takový recept a možná poselství i z toho našeho dnešního povídání v Dobrém ránu Českého rozhlasu
1: Hradec Králové.
2: Naším hostem byla odborná asistentka a hudební pedagožka z Univerzity Hradec Králové Kateřina Andršová a já za to moc děkuju, paní Andršová. Naschledanou.
1: Přeji příjemný den.
2: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už Pavla Kindernajová, dnešní dopolední habaděj. Přeju vám krásný den. Naschledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na festival metalové hudby v Josefově u Jaroměře budou dohlížet posílené policejní hlídky. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů výhrou nad Lyonem. Je před námi další tropický den.

0: se zázemím. Letní areál Metu je vznikl na místě bývalého městského koupaliště. Jeho vybudování přišlo na 125 milionů korun, které zaplatilo z části město a z části dotace od kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Veřejnosti se otevře 9. srpna. V některých oborech je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
1: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
0: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Sport. Fotbalisté Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod 3. předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecký kapu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. V dalším duelu se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin českého času. Počasí. Dnešek přinese jasno až polojasno, k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách na 27 až 30. Slabý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Nové Pace na Jičínsku opravují dělníci povrch vozovky na silnici číslo 16 v Pražské ulici. Ta je proto až do konce srpna uzavřená a řidiči musí jet objížďkami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 9. hodině, dobré dopoledne, už přeje Pavla Kindernajová. Za sněhem se dnes vydáme, chcete? Věříme, že ano. A my vám i ten sníh dnes dodáme, protože chceme osvěžovat stejně jako třeba sifónové bublinky, aby bylo to horko snesitelnější. Připomeneme ale i profese, kde to teď mají hodně složité a zaslouží náš respekt. Také se podíváme v této hodině na lékařskou fakultu, která se stěhuje do nových prostor. A v radioporadně po 11. přivítáme paní doktorku Evu Chovančíkovou, se kterou budeme mluvit o botulotoxinu, který se používá i na chronické nadměrné pocení. Odměrně na takzvanou hyperhidrózu. Pod ten je zdravý, ale jak už to tak bývá, je to do určité míry, tak si na něho také posvítíme. A začínáme osvěžením v podobě písničky od kapely Kabát.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnešní předpověď slibuje tropických 38 stupňů Celsia, ale my vás teď lehce ochladíme, věřme. Naše létající reportérka Zuzana Boučková je totiž na cestě do areálu Mladých Buků, kde mají, podržte se, horu zimního sněhu. Zuzko, dobré dopoledne a hned nám prozrať, jak se ti cestuje v tom horku.
2: Pěkné dopoledne přeji. Cesta z Hradce Králové do Mladých Buků je dnes v pohodě. Klimatizace chladí, ale musím se s vámi podělit o jednu věc. Kousek za Jaroměří jsem viděla stopaře. Měl na sobě šortky, na zádech baťoch a v ruce držel staré dřevěné lyže. V tomhle teplém dopolední to vypadalo jako zjevení z nějakého filmu. Takže nejsem jediná, kdo řeší zimu v létě. Jinak horko mi nevadí a nálada na zbytek cesty do Mladých Buků je výborná.
1: Máš taky dřevěné lyže sebou v kufru?
2: Ne, nemám.
1: No ale k té tvé sněhové misi, proč vlastně míříš zrovna do Mladých Buků a co tam s tím sněhem vyvádějí?
2: Mě osobně tam vede vlastní zvědavost. Chci nafotit a natočit něco, o čem si všichni povídají. O technologii snow farming. Jde o to, že v březnu v areálu Mladé Buky na sjezdovku nahrnuli obří kupu sněhu a schovali ji na příští zimu pod izolační plachty, aby vydržela celé léto. Mimochodem, tu hromadu sněhu můžete na kopci vidět při cestě do Mladých Buků již ze silnice. Má totiž 100 metrů na délku, 40 metrů na šířku a vysoká je kolem 12 metrů. Mě zaujala představa, že si uprostřed srpna natočím sněhovou nadílku a samozřejmě se pokusím zjistit, jak ten sníh doopravdy pod plachtou ty aktuální horké dny zvládl.
1: No já si představuji, že tam skáčeme z šipku do toho sněhu. Ale ono to bude možná stuhlé, no to všechno zjistíme, až natočíš určitě zajímavý, atraktivní letní experiment. Až ten sníh zkontroluješ, dá se tam v Mladých Bukách dělat i něco víc letního?
2: Určitě ano. Když zrovna nehledáte sníh v srpnu na sjezdovce, můžete se projet na kole ve skvělém rodinném bike parku nebo si zajít s dětmi do přírodního dětského parku Hříčky Buky a také se můžete svést na 1,5 km dlouhé bobové dráze. Ale o tom všem vám velmi ráda povím až odpoledne přímo z areálu Mladé Buky.
1: Zuzko, pro tuto chvíli tady děkujeme a těšíme se i na ty fotografie a video. Přejeme šťastnou cestu a příjemné osvěžení, které díky tobě, věřme, posítí i ostatní.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Léto a tropické teploty prověřují jistě naši odolnost, když rtuť teploměru šplhá přes 30, většina z nás vyhledává stín klimatizované místnosti nebo chladivou vodu. V našem seriálu o letních profesích ale dnes připomeneme i místa, kde je letní horko ještě o poznání extrémnější, třeba v prádelnách, sklárnách nebo v pekařských dílnách. Pekařina to je obor pro opravdu odolné povahy, zatímco pekařské peče pečou běžně při teplotách kolem 200 až 250 stupňů Celsia. V samotné dílně bývá leckdy v létě i přes 40 stupňů. A horko to není jediná výzva. Pekaři bojují i s tým, že těsto v letních pařácích kyne doslova před očima a vyžaduje obrovské zkušenosti, aby se neproměnilo v katastrofu. K tomu připočtěte náročné noční směny, kdy se peče, aby bylo ráno vše čerstvé. Ale v létě mají pekaři přeci jenom i jednu milou, radostnou povinnost, kdy vyrážejí od těch rozpálených pekáren a pecí přímo za námi, mezi lidi na řemeslné a farmářské trhy. U jednoho takového stánku s čerstvým hradeckým pečivem přímo na Labském nábřeží jsem se u Barbory Jiráskové zastavila i já.
1: Dobrý den, já budu potřebovat tenhle ten chleba.
0: Chodíte pravidelně asi na trhy, že?
2: No, tak jednou za 14 dní. Někam. Nebo za dcerou do Prahy, ale tady chodím, jo. Vždycky stejně něco koupím.
0: Řemeslné trhy, děkuju.
1: Je to ještě horké, jo?
0: Barbora Jirásková. Já si říkám, pečivo člověk jí vlastně celoročně, možná i pro táborníky se vozí. Spolupracujete třeba i s tábory?
3: To úplně nevím, ale vím, že když třeba naše děti mají na základce ukončení školního roku, tak jsem jim tam nesla loupáky, protože oni ty loupáky milujou.
0: Co to obnáší ta vaše práce? V kolik hodin vstanete a co se děje následně?
3: Já nepeču naštěstí, takže nevím, to by se možná zkrachovali, kdybych pekla. Takže já pak ráno jakoby vlastně vstanu a přijdu si nachystat obchod. Jasně. Takže tam samozřejmě my skládáme čerstvý pečivo, mě vždycky dojímá, když se lidi ptají, jestli to je jako čerstvý, jestli to je dnešní, tak to se vždycky hroutím.
0: Je to čerstvé.
3: Samozřejmě, třikrát denně jako nám to pečou, no, ale...
0: Mění se sortiment s letním počasím?
3: Nemyslím si. Ty chleby a rohlíky furt člověk jede.
0: Vidím ovocný koláč, párek v těstíčku,
3: přeci jenom... I v zimě.
0: Ano, ale teploty jsou teď přes 30 stupňů, tak vydrží to?
3: Tak proto to tady máme jenom dopoledne a proto já tady mám vlastně závozy dvakrát, třikrát za tu dobu, co tady jsou, takže mě to třeba vozí každou hodinku.
0: Takže je to komplikovanější v tom letním počasí?
3: To asi jo, ale co bychom pro lidi neudělali, že jo?
0: Co je nejoblíbenější?
3: Cibulový chleby, ty jsou prostě top, jako i za mě.
1: Tak, podívejte, paní, pro vás. Dobrý den, já budu potřebovat tenhle ten chleba.
4: A chcete světlejší, tmavší?
1: O, prosím, tmavší, nějaké vypečenější, budete laskavá.
0: Chodíte pravidelně asi na trhy, že?
1: Ano, jsem určitě. To je nejlepší chleba v Hradci.
0: Opravdu.
1: A ještě máte skvělý loupáky.
5: Já jsem pracovala v pekárně, když jsem studovala na vejšce a dělala jsem tam právě přes léto a byli jsme všichni úplně vyřízený.
0: Takže obdiv možná i k této profesi?
5: Určitě ano. Jo, jo. A hlavně, že to má všechno moc dobrý.
0: Před stánkem s pečivem je stále fronta, stále jsou tady lidé, chodíte pravidelně?
6: Jo, jo.
0: Máte rád pečivo, co nejraději?
6: Ano, chleb.
0: Dovedete si představit práci pekařů přes letní období?
7: Určitě dokážu.
0: Takže pečete taky?
7: Peču, nejenom to, že peču, každý den vařím, takže tu troubu zapnou taky je peklo. A krom toho pracuji taky v teplém prostředí s pastérem, takže tam je taky velký vedro. Děkuju.
0: Hodně štěstí.
7: Děkuju, děkuju.
0: Co se týče trvanlivosti, vracíme se zpět k paní Báře z pekařství. Jak poznáme, že je to opravdu kvalitní pečivo a dobře upečené, ať už se to týká slaného nebo sladkého?
3: Já myslím, že to je vidět už od pohledu. A když jako lidi váhají, tak já jim dám prostě ochutnat.
0: Co popřát lidem do dalších dnů?
3: Ať jsou milí, ať se mají krásně, protože ty bídy je moc, takže ať jsme všichni spokojení.
0: Děkuji, hodně štěstí.
3: Vám taky, mějte se krásně, díky.
0: Vnímání pekařiny z pohledu zákazníků na trhu i samotných pekařů zaznělo v reportáži, ale říkám si, že v těchto dnech, když si dáme ten čerstvý křupavý rohlík, není na škodu vzpomenout, jaký lidský um a úsilí za ním stojí. No a zítra už se vydáme za zmrzlinářkou.
8: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je půl desáté, před chvílí jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili o pečivu. Teď na to ještě trochu navážeme, protože když si v létě dopřáváme křupavou bagetku nebo rajčata s mozzarellou nebo grilovanou zeleninu, mnozí určitě víte, že kvalitní panenský olivový olej to celé povznese na úplně jinou úroveň. A věřte nebo ne, stejně jako u vína, existuje i v říši olivových olejů profesní degustace, jak jsme včera ve vysílání říkali, když jsme vám představovali sommeliérku olivového oleje Evu Hamerovou, která vystudovala Evropskou školu degustace olivového oleje v Madridu. A právě ona nám prozradila, jak taková degustace vypadá.
1: Tak degustuje se za prvý, aby byl v modrém skle. Většinou to jsou modré skleničky, aby nás právě jakoby nemátla ta barva dopředu.
0: A... že vás to psychicky ovlivňuje, ta barva?
1: Aha. Takže vlastně ty degustátoři profesionální vlastně to musí degustovat v modrém skle. Zahřejou si ten olivový olej v ruce na pokojovou teplotu nebo na teplotu těla a mají ho přikrytý hodinářským sklíčkem. Nejdřív vlastně poprvé odkryjou sklíčko a přičuchnou, pak to vlastně vrátí zpátky a vnímají už tu vůni, co tam cítí v tom. A po druhý vlastně už nasajou trošku toho oleje do pusy, přidej trošku vzduchu, tak jako procedí mezi zuby, poválí po ústech a spolknu. A vlastně se tam hodnotí spousta věcí, ale jak už jsem říkala, ty pozitivní atributy olivového oleje jsou dva a to je ta hořkost a pikantnost.
0: To zní krásně. Co vy tam všechno cítíte, když takto degustujete? Můžete cítit úplně všechno, na co si vzpomeneme v přírodě?
1: Úplně všechno asi ne, ale většinou u těch ranějších olejů nebo dřívěji sklízených, u těch early harvestů, můžeme cítit třeba čerstvě posekanou trávu, mandle, listy, rajčat a tak dál. A u těch zralejších pak už tam jsou třeba cítit banány, jablka a tak dále.
0: No, zní to velmi zajímavě, až budete příště doma otevírat láhev kvalitního olivového oleje. Možná vám to také nedá, zkusíte si kapku z něj vychutnat jako odborníci.

0: Pokud sledujete sociální sítě, možná jste v minulých dnech narazili na neobvyklá videa od zaměstnanců Hradecké lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Při prázdninovém stěhování totiž v útrobách budov narážejí i na fascinující historické poklady. No není se co divit. Tato fakulta byla první nově založenou vysokou školou po druhé světové válce. A dnes už je to prestižní vysoká škola, kterou čeká další velká kapitola. Na dohled je totiž otevření unikátního kampusu, který v Česku nemá obdoby a který propojí na jednom místě výuku zdravotnických, farmaceutických i biomedicínských oborů. Jak to tedy v zákulisí příprav i velkého stěhování vypadá právě teď uprostřed léta, tak na to se zašla podívat kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Já jsem teď v budově Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici v Hradci Králové. Proti mně sedí děkan této fakulty Jiří Mandiák.
2: Dobrý den.
1: Co se tady o prázdninách za zdánlivě zavřenými dveřmi děje?
2: Lékařská fakulta není nikdy zavřená a vždycky se tady něco děje. Není to škola, kterou 30. června zavřeme a 1. září otevřeme. Zaměstnanci, kteří tady dále fungují, tak pracují na svých administrativních úkolech, výukových úkolech a samozřejmě výzkumných. Probíhají další a další kola zkoušek opravné. Nevyučujeme, to je pravda. No a samozřejmě naši pracovníci, pokud nemají dovolenou, tak musí pracovat. A letošní léto ještě je specifické v tom, že tyto letní měsíce věnujeme stěhování této budovy všech pracovišť do nového kampusu a když se nám všechno podaří, tak jak bychom si přáli, tak veškeré stěhování proběhne právě v letních měsících dodatečně pak i v září a od 1. října bychom chtěli oficiálně otevřít náš kampus plnému provozu.
1: Pomáhají vám v tom stěhování i studenti nebo jste si někoho najali?
2: Najali jsme vysoutěženou profesionální firmu a pomáhají zaměstnanci, studenti nepomáhají. Studenti se musí věnovat studiu, případně prázdninovým praxím a relaxaci k tomu, aby nabrali sílu na příští rok.
1: Co vaše léto? Co vaše dovolená?
2: Samozřejmě, jako každý jiný, čerpám dovolenou, jak můžu, jak mi to pracovní povinnosti dovolí. Část dovolené už jsem vyčerpal, část ještě mám před sebou a mezi tím se snažím fungovat tady a v nemocnici, tak jak je potřeba.
1: A už jste někdy alespoň mohl trochu vydechnout, nový vítr do plachet trochu nachytat?
2: Nový vítr do plachet jsem nachytal v Lábry, kde jsme byli s manželkou na týdenní dovolené, takže tam se snadno ten vítr chytá. Určitě ještě plánuji další dovolenou. Doufám, že i v těch dalších etapách načerpám další sílu, bude-li potřeba.
1: A teď se ještě podíváme ke kampusu. Jak jste říkal, 1. října, stihne se to.
2: Stihne, musí se to stihnout. My jsme kolaudovali stavbu, což je z mého pohledu příjemný zázrak. Převzali jsme v červnu budovy, které jsou zde. Samozřejmě ne vše je dokončeno, takže v těchto měsících, jak už jsem zmiňoval, se stěhujeme a samozřejmě i farmaceutická fakulta, která v tomto kampusu bude s námi tyto prostory sdílet. Ale zároveň tam ještě probíhají dokončovací práce stavebních firem, dostěhovává se nábytek zařízení, takže teď je to tam velmi složité, ale musíme zahájit ten nový akademický rok nejenom z těch praktických a logistických důvodů, ale i z takových těch společenských důvodů v novém, tak jak si přejeme.

0: Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými. Ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady si můžeme podívat na toho třetího od okna, který má tu šabli takhle přes rameno. To je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozit bude a všem ukazovat jim. Ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já si přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kutna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Typněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem. Prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal,
1: raduju se hodně. Výborně.
0: Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na svém. Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové míčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. To byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na několika místech v Královéhradeckém kraji jsou řeky pod hranicí ukazatele sucha. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoct víc zeleně na budovách. Vedení Mezinárodní fotbalové federace se sejde v Maroku a dnešek bude opět tropický. Teploměr ukáže až 38 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v našem kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidliny nebo Metuje. Nejhorší je podle aktuálních údajů situace na Cidlině u Nového Bydžova, kde průtok dosahuje jenom zhruba třetiny takzvaného ukazatele sucha. Na Dědině u Chábor na Rychnovsku je to necelých 40% a na Tiché Orlici u Čermné nad Orlicí zhruba polovina. Ukazatel sucha klesl také na řece Bělé v Jedlové v Orlických horách. Kvůli nedostatku vody platí na Rychnovsku zákaz odběrů z náhonu Alba.

0: Akce, kterou připravil spolek Krajánek ve světě, je podle předsedkyně Lenky Kanelie propojování kultur a zároveň udržení českého jazyka a zvyků.
1: Oni jsou bilingvní nebo multilingvní, to znamená, že vlastně oni, jakmile se otočí na člověka, který mluví anglicky, tak s ním bez problému prostě mluví anglicky. Tam to funguje v tom mozečku úplně automaticky. Tak to funguje vlastně doma. Dejme tomu, že maminka je Češka, takže maminka mluví česky, otočím se na tatínka, mluví na ně řecky, anglicky, čínsky a vlastně ty děti s tím vůbec nemají problém. Sport.
0: Kritizovaný prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino svolal na dnešek krizovou schůzku vedení. Své klíčové spolupracovníky svolal do marocké metropole Rabatu. Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem prodat část práv z mistrovství světa soukromým investorům. Sportovní experti soudí, že by současná krize mohla znamenat jeho konec v čele FIFA. Počasí. Čekáme jasno až polojasno, k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách naměří 27 až 30. Slabý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hořicích na Jičínsku počítejte s uzavřeným pravým pruhem na silnici číslo 35. Dělníci tam až do 17 hodin provádějí údržbu stromů a keřů. Projíždějte úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme všude, kde posloucháte. Děti nám budou za chvíli vyprávět o snech. Také sníte. Myslím, že ohledně přání to budeme mít všichni v těchto dnech hodně podobné. Meteorolog Jaroslav Tuček v tom bude z hlediska ochlazení, věřme, aspoň na chvíli nápomocen a budeme si určitě taky hrát minimálně jednou. Takže kdo má rád soutěžní adrenalin, připravte si telefony, ať vám žádná šance neunikne.
2: Padla Kindernajová.

0: se s námi ladili včera po 9. hodině. Víte, že tento týden rozdáváme lístky na fotbal. Včera jsme soutěžili po 9. dnes to napínáme trošku déle. Hradec Králové zkrátka žije fotbalem, napětí by se dalo krájet. Připomínám, už zítra Malšovickou arénu čeká obrovský evropský svátek proti tureckému Bešiktaši, Istanbul. A zápas je nekompromisně vyprodaný, takže nekupujte určitě lístky z druhé ruky. Na internetu klub stornuje neoficiální vstupenky, tak abyste nezůstali před branami. No a my pro vás máme šanci zažít horečku fotbalovou na vlastní kůži hned o pár dní později. Ano, hrajeme o dva lístky na nedělní ligový zápas, kdy Hradec Králové přivítá Baník Ostrava. Výkup pod lízátky je v neděli 9. srpna v 17 hodin. Vstupenky vám pošleme pohodlně e-mailem, nebo si je budete moci vyzvednout na recepci. Pravidla znáte, důležité je, abyste se dovolali. Tak zkusíme, komu se poštěstilo tentokrát. Vítejte, krásné dopoledne.
1: Jdem, paní Kinternajová, tady posluchač Marek Berlíček.
0: Pane Marku, zdravíme a hned ty fanfáry pro vás, protože vstupenky jsou vaše.
1: Děkuji, mám velikou radost.
0: No jste, protože... Ano, no povídejte, jste věrný fanda, předpokládám.
1: No protože otroci ty jedou, to jsou borci, ty neprohrávají.
0: Takže to nebude sváteční zážitek jít jim fandit přímo na stadion. No jste věrný fanda, chodíte a fandíte pravidelně každý zápas.
1: No, pravidelně nechodím, ale sleduju to. A víte, kdy hrají poslední právo?
0: Ještě jednou, teďka jsem neslyšela.
1: Kdy Hradec Králové naposled prohráli?
0: Kdy prohráli? No v této sezóně?
1: Měl prostě 25.
0: 25? Ještě jednou?
1: Jo, prohráli. Byla jejich poslední prohra. Od té doby je to vedou a remizujou.
0: No, je to krásný, mi to právě prostě sleduje. Je to neuvěřitelná jízda, komu se nepodařilo získat vstupenky na zápas s tureckými Bešiktač, tak to nám televizní obrazovky také nabídnou, ale vy budete u toho nedělního zápasu, tak co myslíte, jak to dopadne? Tipnete si, kolik to bude,
1: no,
0: pane Marku?
1: Ostrava, no, nechci to říct, jak oni teda to tamto, ale... Taky nejsou špatný, nebo je to zajímavé, ale Hradec je Hradec.
0: No tak to je slovo do pranice. No a myslíte si, že i zítra se poštěstí? Tam to bude hodně těžké, obrovsky těžké.
1: No, ale kapitán Darida si s nima poradí.
0: Mně se líbí ten váš optimismus. No, já si říkám, že proti norskému Tromsø to také mnozí neviděli úplně růžově, ale fandíme spolu s vámi určitě dál a vy určitě to tam také pořádně zafandíte, takže držme pěstě dál.
1: Já bych počasíčko vyšlo, už se na to strašně těším.
0: Gratulujeme k výhře, pane Marku, krásné dny, nashledanou.
1: Děkuji, úplně bomba, nashledanou.

0: Středovatého srpna už jsme za polovinou prázdnin, možná máte dovolenou před sebou a pokud jste se z ní vrátili, možná se k ní vracíte už jen v těch vzpomínkách nebo ve snech. Jestli pak víte, co je to oneirologie? No, je to vědecká disciplína, která se zabývá právě těmi zmíněnými sny. Zkoumá spojitosti mezi sněním a také mozkovou aktivitou. Každý člověk má prý za noc okolo 8 až 10 snů. Skutečně jen velmi malé procento lidí tvrdí, že sny nemývají vůbec. Možná je to lepší, že nemývají třeba nějaké noční můry nebo děsy, ale na druhou stranu vidět ve snu půvabné princezny, tak to má také něco do sebe. A samozřejmě, že tím uvádím naše další vysílání, ve kterém vám sny popíší děti, které vyspovídala Tereza Brázdová.
1: Co je sen?
2: Já vím, to sen je noční můra.
1: Jenom?
2: Sen je, že se ti něco zdá, a až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, to se ti zdálo, a nějaký dítě řekl třeba, že se mu zdálo o vlkovi.
1: Pamatuješ si sny?
3: Jo. Můj sen byl o všech těch princeznech. Já jsem jí nedokázal ani spočítat, kolik jich je.
1: Princezen? A ty jsi si vzal za manželky?
3: Ne.
1: Měla jsi někdy nějaký ošklivý sen?
2: Jo, a ten byl o děvočákovi.
1: A co se vám zdálo úplně nejkrásnějšího?
3: Jak jsem byl království.
2: Mně se zdálo o princeznách, o lžích a o žence i.
4: A takhle to vidíme my.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi. Pane Tučku, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: No, o hrdinek zpívala Bonnie Tyler. Hrdinové jsme možná těchto dnů my všichni, kteří to jakž tak se snažíme zvládnout. Ty rekordy na nás útočí. Říkala jsem si, teploměry se vám nerozpustí. Jsou na to vůbec zvyklé na těch stanicích?
2: My už žádný nemáme, ty už jsou rozpuštěný.
1: Jo, ty se... tak přes co to kontrolujete?
2: Takhle jako koukneme a vidíme. No.
1: Vidíte, já myslím, že to vidíme a cítíme úplně všichni a asi se to teď ještě nezlepší, tak řekněte nám to, co je před námi.
2: No, nezlepší. Sice teďko máme na obloze víc oblačnosti, ale je to jenom přechodný stav. Za chvilku zase bude jasno až polojasno. Až k večeru začne přibývat oblačnost s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Bouřka výjimečně může být i silná, pravděpodobnost je strašně malá. A když by tam náhodou se objevila, tak očekáváme nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalové srážky. Co se týká teplot, 35 až 38 stupňů Celsia, na horách 27 až 30 a vítr jenom slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Tam, kde budou bouřky, bude přechodně zesilovat. Rostlé podmínky se nám vylepšují a už je máme dobré a bio, to je na stupni číslo 3, vysoká zátěž.
1: To už nejsou stupně Celsia, to jsou stupně pekla, řekněme si to na rovinu. Zítra ještě nad těmi tropickými hodnotami zůstaneme, víte.
2: Zůstaneme, ale já si myslím, že většina už si uleví, jak jsme si zvykli na ty vysoké teploty, tak spadneme ke 30 a budeme si říkat, jak je dobře.
1: Mm-hmm.
2: Takže v noci oblačno až polojasno, s tím, že výjimečně se může objevovat přeháňka nebo bouřka, k ránu pak oblačnost bude přibývat a zároveň budou trošku přibývat i srážky. Ty nejnižší noční teploty 23 až 20 stupňů Celsia, na Broumovsku tam to bude kolem 17 a vítr stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zase bude přechodně zesilovat. Zítra oblačno až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami, které mohou být i silné opět. Později večer budou pak ty srážky od západu ustávat. Maximální teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 a vítr slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu s tím, že v přeháňkách a bouřkách zase bude přechodně zesilovat. Takže tam máme trošku úlevu, spadneme o nějakých 8-7 stupňů.
1: Já jsem ráda, že to tak optimisticky se snažíte podávat a uklidňovat. No, těšíme se na to. Mírné ochlazení určitě sledujeme počasí spolu s vámi dál. Jaroslav Tuček, děkujeme. Hezké dny.
2: Není za to. Hezký den, naslyšenou.

písničku stokrát.

0: cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: A my taky jdeme dál v Habadě Českého rozhlasu Hradec Králové. K další soutěži jsme doputovali, věřte, nevěřte, je před námi. V přírodě budeme hledat inspiraci ohledně horká teplota, jak to všechno zvládat, a zahrajeme si u té příležitosti o knihu Nedělní káva neb pozdní sběr na vlnách času od Vladimíra Buriánka.
2: Věřte, nevěřte.
1: Ráno, když jsem se vzbudila po té téměř probdělé noci, myslím, že to máme mnozí stejně, tropické noci vyčerpávají všechny z nás, a možná vás také napadlo, škoda, že neexistuje něco jako hibernace, že bychom se vzbudili, až to všechno skončí, že bychom se zamotali do něčeho chladného a tam to přečkali. A na to konto jsem hledala, teď je otázkou, jestli jsem našla, anebo jestli tvrzení bude vymyšlené, protože víte, že v tomto čase je možné cokoliv. Tak letní spánek zní určitě krásně, a já tvrdím, že existuje vodní tvor, který, když přijde velké horko a sucho, tak si kolem sebe vytvoří takový, řekněme, slizový kokon a klidně v něm na rok usne. Celý rok v kokonu, bez jídla a bez vody. Co myslíte, je to možné?
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
3: Dobrý den, tady Milada.
1: Ano, paní Milado, tak povídejte.
3: Mohla byste mi ještě zopakovat, já jsem přišla pozdě.
1: Jestli věříte, že existuje tvor, vodní tvor, který umí, zvládá letní spánek. To je takové zbožné přání, takže vodní tvor, který, když přijde horko, sucho, tak si vytvoří nějaký kokon ze slizu a zkrátka v něm na rok usne. Co vy na to?
3: Zkusit věřit.
1: Zkusíte věřit. Představujete si to, že bychom kolem sebe i my lidé něco tak naplivali slis a usnuli a vzbudili se až... A přála byste si, aby to bylo možné, ale ne, že bychom se vzbudili, až bude třeba 25 stupňů, nebo zvládáte
3: to?
1: To by bylo milé.
3: No, tak my v domečku máme chládek.
1: Je tak to, ale my vám to přejeme. My vám to přejeme, paní Milado, krásné léto a mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak druhý z vás tady u nás v soutěži, kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Lída.
1: Ano.
4: Já zase zkusím třeba nevěřit.
1: Zkusíte třeba nevěřit. No, zní to neuvěřitelně, vidíte, rok někde do země se zavrtat, když není voda a když panuje velké sucho. Co? Taky byste se chtěla zavrtat? Nebo jak se zavrtáváte? Jak to zvládáte? Pochlubte se,
4: no,
1: jak to máte
4: prostě
1: vy.
4: Prostě větráky po doma všude a zatažíno.
1: Tak ví, ten úsporný režim.
4: Otvírá se tak o půlnoci, když trochu fouká, aby to trošičku malinko profouklo.
1: Ale úsměv vám neschází a to je dobře. Udržte si ho, my se budeme snažit vám v tom dál podporovat určitě. Ale píšu si každopádně, že nevěříte, že existuje vodní tvor, který by toto zvládal. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak a do třetice, kdo se k nám probojoval do dopolední soutěže? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady posluchačka Anna.
1: Ano.
5: No, já jsem to sice neslyšela, že ve vodě by někdo nějaký zvíře rok spalo.
1: No ne, ale... že vyschne, ta voda je úplně sucho, je to vodní tvor, si to představte, že úplně je na suchu.
5: Já jsem slyšela jednou, že Nil, když vyschne, tak oni ty ryby tam někde se zavrtají do bahna a čekají zase další vodu. Aha. Já tomu budu věřit.
1: Takže věříte, no. Aha. No, zní to krásně, parádně, vidíte, taková schopnost u ryby,
5: no,
1: jak říkáte.
5: Bylo by to dobrý, no, ale potom si můžeme nechat jenom asi zdát.
1: Co se vám zdává, paní Ano, v těchto dnech?
5: Mně se zdávají takové různé příhody, co se mně stály, všelijaký blbosti a různý příbuzní a různý kamarádi, ale já mám, když to někdy i takový věci, co se mě nechce, aby se mě zdálo. Nikdy ten se
1: noční
5: můry.
1: Ano, já myslím, že to známe všechno.
5: Jak to má dopadnout, to se mě líbí. No, ale...
1: Chápu.
5: No. Když se probudím a podívám se zrovna do okna, hned, tak to ok. okamžitě zapomenu.
1: Aha, já myslím, že se v tom mnozí nacházejí. Ano.
5: A když se do okna nepodívám, tak si to pamatuju.
1: No tak máte aspoň trik na to, jak si to zapamatovat, pokud je to příjemné. Pokud je to nepříjemné, no, podíváte se do okna a už to zapomenete.
5: Kouknu do okna a je to pryč.
1: No, přejeme, ať máte krásné sny a osvěžující, paní Ano. Mějte se krásně, opatrujte se a hezké dny. Naschledanou. Naschledanou. No, navazovala jsem na dětskou anketu samozřejmě, kde se dětem zdá i o princeznách, což je krásné určitě a mnozí jim to určitě také přejeme. Ale vraťme se k těm vodním tvorům. Myslíte si, že existuje vodní tvor, když zkrátka není voda, je sucho, tak se zachumlají do kokonu a tam to všechno přečkají? Ještě můžete zavolat, případně svůj názor napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

A máme tady vyhodnocení dopolední soutěže rozuzlení tropické otázky. Před písničkou jsem vám tvrdila, že existuje vodní tvor, který v obrovském suchu vytvoří slizový kokon a dokáže v něm bez jídla, bez vody usnout klidně na celý rok. Těch reakcí přišlo spoustu, také jste připojovali, že bojujete a že děkujete za každý úsměv, což je pochopitelné. No, Petr volal, paní Eva, Pavel, Eva z Klumce, všichni věřili. Pan Tomáš píše, pozdravuji všechny v rozhlase, všechny posluchače, já věřím. Myslím, že jsme se o takových zvířatech dokonce i učili ve škole. Paní Jarmila také věří, dokonce si myslí, že v nějakém dokumentu viděla ty ryby, žáby, jak se zavrtávají do bahna. Ať už konečně klesnou teploty a zaprší, přeje si v závěru paní Jarmila z Trutnova. Pan Michal píše, dobrý den, tvor, který spí, je medvěd, ale ne celý rok, nevěřím. Ten rok se vám některým nepozdával, to vám přišlo jako dlouhá doba, to je pravda. Paní Stáňa ovšem věří, příroda si podle ní poradí úplně se vším. Paní Iveta píše, dnes budu věřit, asi něco takového existuje, krásný den všem. Pan Michal věří, myslím, že nějaký tvor musí existovat, skoro jako by se mluvilo o mně, zmiňuje pan Michal, tak nevím, jak si dělá kolem sebe pan Michal kokon nějaký. Můžeme si to představovat, paní Petra doplňuje, že věří a že by v tom horku si přála být tím tvorem, což takto se vyjadřujete mnozí další z vás, kteří jste reagovali. A ano, máte pravdu, tvrzení bylo pravdivé. Přeborníkem na ten letní spánek je ryba jménem bahník západoafrický. Je to prastará ryba, která má kromě žáber i plíce. Když v Africe vyschnou řeky a močály, tak bahník se zavrtá do dna. Vyloučí speciální sliz, který následně uschne a vytvoří kolem něj ochranný kokon. A v něm doslova zaspí ten nejhorší čas bez kapky vody, bez jídla. Vydrží skutečně celý rok a v extrémních případech prý dokonce i 3 roky, což je neuvěřitelné. Jakmile prý dorazí deště, voda se vrátí, kokon se rozpustí a ryba ta si vesele plave dál. Rybáři ho v období sucha dokonce prý chodí vykupávat motykami ze země. Tak velmi zajímavý tvor. Bahník západoafrický. Můžeme si představovat, jak se má takový bahník. Každopádně cenu dostane někdo z vás, kteří jste věřili. A zaujala mě paní Lída, která odpovídala úplně jinak než vy všichni ostatní, protože ona věřila s tím, že dodávala, že má teplo ráda. Takže někteří opravdu skutečně milují tyto horké dny, také známe, možná každý máme v okolí někoho takového. A paní Lída píše, mám ráda teplo, potřebovala bych přespat zimu jako medvěd. Tak paní Lído, myslím, že se vám bude dobře číst i kniha, kterou od nás získáváte navzdory těm teplotám, které na nás útočí. Gratulujeme. Ještě doplníme, zajímavé je, že bahník v tom není zdaleka sám, protože příroda vymyslela letní spánek i u spousty dalších tvorů, třeba australská hrabatka vodonosná. Ta nasaje vodu, zaleze pod zem a v tom slizovém kokonu prý vydrží i několik let. Do bahna se před horkem schovávají i některé želvy, dokonce i jihoameričtí kajmani. Hlemíždi, naši středomořští šneci v parném létě uzavřou vchod do ulity víčkem ze zaschlého slizu, aby nevyschly, a umí to prý dokonce i savci. Rostomilý lemur nebo maky trpasličí z Madagaskaru přespávají v dutinách stromů 7 měsíců nejhoršího horka a energii čerpají z tuku v ocase. Neuvěřitelné. Recept na to, jak přečkat tropické dny a teploty, má příroda vymyšlený dokonale, ale zdá se jen pro některé tvory. My se ale budeme také snažit samozřejmě s tou vodou, osvěžujícím vysíláním, abychom to všichni bezpečně zvládli. Příjemné dny.

Blíží se nám 11. hodina, po zprávách nabídneme radioporadnu dnes s paní doktorkou Evou Chovančíkovou, se kterou budeme mluvit o využití botulotoxinu, jak účinkuje proti nadměrnému pocení.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Současné sucho škodí i mladým ovocným stromkům. Kvůli nedostatku léků s tamoxifenem budou moct lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Česká triatlonistka Petra Kuříková přijede po mateřské na hradeckého Ironmana a dnešek bude polojasný s teplotami 35 až 38 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Ovocnářům v Královéhradeckém kraji dál stěžuje situaci dlouhotrvající sucho. Už v červnu prudké slunce spálilo a poškodilo část rybízu, malin nebo jablek. Tato situace by se ale podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka opakovat neměla.
3: Teplota kolem 35 stupňů Celsia není zase až tak výjimečná na polovinu léta pro nás. Co je ovšem podstatně horší, tak je samozřejmě situace s vodou, která se dá říct, že je skutečně kritická. V těch sadech už vůbec není tráva, která zpevňuje ty porosty, ta je úplně spálená. Na mnoha místech skutečně už ty stromy přestávají vegetovat a třeba i u těch mladších výsadeb může hrozit to, že mohou i uschnout.
1: Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Muž je zarostlý, na sobě měl světle modré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru iRozhlas. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované.

0: bude podobná, jako byla před 2 roky, kdy přišlo spousta diváků. Cítila jsem se tam vážně skoro jako doma. A taky se i těším, že po další době budu mít čas se dostat do Čech.
1: Počasí. Čekáme jasno až polojasno, k večeru oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách na 27 až 30. Slabý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku si dejte pozor na silnici číslo 16 u obce Úlibice, kde se srazila 2 osobní auta. Je to u odbočky na Radim a s opatrností místem nehody projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za chvíli už otevřeme radioporadnu o botulotoxinu, látce, kterou většina lidí zná pod zlidovělým názvem Botox. Pro někoho je to symbol dnešní doby, kdy se někteří bojí stárnout a nechtějí vrásky. A dnešní téma ale nebude soutěží o věčné mládí ani reklamou na úpravy vzhledu. Budeme mluvit především o zdravotním problému, který dokáže člověku výrazně znepříjemnit život. Řeč bude o chronickém nadměrném pocení, odborně hyperhidróze. Pro někoho je to jen nepříjemnost v horkých dnech, pro jiného každodenní stres, mokré skvrny na oblečení, propocené dlaně, obtíže v práci, mezi lidmi i ve vztazích. Naším hostem dnes bude paní doktorka Eva Chovančíková, lékařka, která se věnuje i estetické a laserové medicíně. Takže pokud se budete chtít zeptat, zapojit, tak příležitost bude hned po 2 písničkách.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, ve které budeme mluvit o botulotoxinu, kterému většinou říkáme botox. Je to slovo, které v lidech vyvolává různé reakce. Někdo si vybaví vyhlazování vrásek a svět celebrit, jiný se zeptá, proč bychom měli bojovat s přirozeným stárnutím, a další člověk možná řekne, že ho vzhled netrápí, ale za toho celý život omezuje nadměrné pocení. A právě na tuto druhou stránku se dnes především zaměříme. Pocení je pro tělo důležité jako způsob ochlazování, pokud je ale nepřiměřeně silné, opakuje se bez zjevné příčiny a člověku komplikuje běžný život, může jít o zdravotní obtíž, která má své možnosti řešení. Takže jsme rádi, že pozvání do studia Českého rozhlasu Hradec Králové dnes přijala paní doktorka Eva Chovančíková. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak jste lékařka, když se řekne slovo botox, tak s čím za vámi převážně lidé, s jakými představami přicházejí?
2: Tak většina klientek a klientů v dnešní době už je edukovaných v podstatě díky sociálním sítím a díky celkově informacím, takže už to není takové tabu. A pravdou je, že převážná většina přichází z důvodu řešení vrásek. Pouze okrajové procento zjistí někde, právě třeba jako dnes v našním pořadu, že se dá botulotoxid použít i na jiné indikace, a to je právě řešení toho nadměrného pocení.
1: Medicínské využití, kde všude se v lékařství používá? Je to pocení nebo ještě něco bychom nalezli?
2: Tak určitě botulotoxin se začal používat v oftalmologii, tam se řešilo šilhání. Velice často se používá v neurologii na léčbu nějakých mimovolných svalových záškubů a podobně. Té estetice ale je nejznámější, protože samozřejmě v dnešní době je velký důraz kladen na vzhled a tak podobně, takže ta estetická medicína je s botoxem, s botulotoxinem spojována asi nejvíce.
1: Mnoho našich posluchačů patří ovšem ke generaci, pro kterou byla péče o vzhled spíše záležitostí čistého oblečení, učesaných vlasů, obyčejného krému, který používala na celé tělo. Dnes se nabízí mnoho zákroků, takže člověk asi má jiné možnosti. A je to i o tom tlaku veřejném. Ne každý asi vyhrál genetickou loterii.
2: Ano, určitě. Je to hodně o tom tlaku. Samozřejmě chodí spousta klientek v různých věkových kategoriích a některé i ve věku, dejme tomu, nad 50 let, nad 60 let, takzvaně chytli vlak a nastoupili do něj a ty procedury absolvují. Samozřejmě, že ty základní věci, jako používat kvalitní krém, mít čisté oblečení, být upravený, to je základ všeho, protože pokud to nedodržuje člověk, tak ani botulotoxin, ani nic jiného mu nepomůže v celkovém vzhledu.
1: Je to tak, no ale pojďme na to nadměrné pocení. Jak člověk pozná, že je to opravdu nadměrné? Protože v těchto dnech asi málo kdo se tomu vyhne, že by se vůbec nespotil. Ale kdy už můžeme říkat o tom, že máme nějaký problém?
2: Tak právě ten rozhovor nám spadl do úplně ideálního počasí, kdy si myslím, že dneska v podstatě každý může říct, že se nadměrně potí. To pocení, jak jste už zmiňovala na začátku, je v podstatě termoregulační mechanismus. Takže pokud je venkovní teplota tak vysoká jako dneska, tak je naprosto přirozené, že se potíme. V případě, že se to pocení objeví najednou, jedná se třeba o noční pocení, nebo je doprovázené různými jinými příznaky, jako bušení srdce a tak podobně, tak by jsme mohli zvažovat už potom nějaký vyloženě zdravotní problém. V tu chvíli nebudeme asi řešit to, že se potíme v podpaží nebo na dlaních, ale budeme řešit to, že se potíme celkově více, než jsme se kdy potili. A to je právě to, co musí každý, vlastně ten pacient nebo klient, rozlišit. A nebo to musí rozlišit lékař, ke kterému pacient přichází s tím, že dejme tomu přijde, trápí mě zvýšené pocení. Musíme se ptát, jestli se potí celkově, nebo jestli se potí jenom někde jinde. Takže to je důležitý krok, první krok, který musíme v podstatě absolvovat, aby jsme rozlišili, jestli se jedná o příznak nějakého onemocnění, nebo jestli se jedná o skutečně generalizovanou hyperhidrózu, takzvanou primární. To je ale poměrně vzácná, týká se asi 1% populace. převážná většina potom dalších lidí se už jen v období klimakteria přichází tam pocení, právě takovéto stresové pocení, nepříjemné před nějakou důležitou událostí. Potíme se více v podpaží, potíme se více na dlaních, někdo třeba na chodidlech, čili v místech, kde je větší koncentrace těch potních žlázek.
1: Mm-hmm. No ono to může souviset určitě i s jinými nemocemi, nejen s tím zmíněným třeba klimakteriem, o kterém určitě jste mluvila, mnohé ženy znají ty nepříjemné návaly, ale pak je tady třeba problematika štítné žlázy.
2: Štítná žláza, ano.
1: Cukrovka, infekce.
2: Cukrovka, přesně tak, některá i onkologická onemocnění. Takže pokud pacient nebo klient, kdokoliv zaregistruje, že se zvýšeně potí, tak určitě nebude primárně vyhledávat ordinaci estetické medicíny, aby se nechal aplikovat botulotoxín, ale měl by navštívit svého obvodního lékaře a probrat s ním problematiku. Přesně mu vysvětlit, jak to zaregistroval, kde se potí a tak dále. Teprve potom je na řadě případně nějaká ta léčba v podstatě lokální, kterou nabízíme my. Mm.
1: Říká paní doktorka Eva Chovančíková, která je hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, máte k dispozici telefonní číslo 726 3x46. Případně nám dotazy můžete poslat i na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. V dnešní radioporadně si povídáme o nadměrném pocení. Naším hostem je paní doktorka Eva Chovančíková z Eva Klinik a my už tady máme reakci po telefonu. Vítejte, dobré dopoledne.
1: No dobrý den, tady Jadna, já bych chtěl pozdravit paní doktorku.
0: Dobrý den.
1: Vás automaticky taky, když vás zdraví každej. No, chtěl jsem říct, paní doktorce, že jsem ještě neviděl hubeného člověka, aby se potil.
0: A vy se potíte?
1: Jak to je možný? Ona si nemá počem, všeho ze sebe potíš, víte.
0: Mm-hmm. No. Tak zkusíme zareagovat.
1: Jako, no taky se nebude zadechávat, jako vyzerá, když poběží do kopce.
0: Počkejte, ale ještě nám řekněte, vy jste štíhlí a nepotíte se?
1: Tak to... No tak mám 182 cm a 87 kilo.
0: Tak to není špatné.
2: A tak se nepotíte teda.
0: Tak se nepotíte.
1: Tak, ale tak jsem tam trošku, já si mám pozor, abych se potil. Chlapi, co dělali za komunistů na nádraží, tak tam měli zákaz se spotit na nádraží.
0: No, ideálně se potit tak akorát, aby to tělo prospívalo, ale děkujeme za tu reakci, pane Jaroslave, tak. A krásné léto. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Ale je to zajímavý názor, že štíhlí lidé se nepotí. Já s tím tedy nesouhlasím, protože znám spoustu žen především tedy, ale i mužů, kteří se spotí.
2: Určitě, kdybychom se nepotili, tak bychom se přehřívali. Takže potíme se všichni. Samozřejmě, že pokud je někdo trpí nadváhou, tak má větší tělo, takže se musí více potit. Taky to záleží na stravě, jestli jíme kořeněná jídla, jestli pijeme nápoje dráždivé, které mohou zvýšovat tu aktivitu těch potních žlázek, takže určitě se potí každý. A jak jsem uvedla, kdybychom se nepotili, tak bychom se přehřívali. A kor v dnešním počasí, jako tam si myslím, že člověk se spotí už jenom, když dojde
0: ven. Když není těžce nemocný, protože četla jsem, že existuje i nemoc, kdy se to tělo nepotí, ale to
2: jsem nechtěla právě, respektive ano, nechtěla jsem zase zbytečně odbíhat od toho tématu. Ano, přesně tak, jsou tak, jako je nadměrné pocení, tak je potom vlastně i onemocnění, kdy se teda to pocení naopak vyskytuje minimálně a to je potom, bych řekla, možná ještě větší problém.
0: Tak. Je to tak. Máme tady další telefonát, vítejte v radioporadně, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Věra Důr Králové.
0: Ano.
3: Já jsem se chtěla zeptat, paní doktorky, já se normálně nepotím, ale když jsou tyhle ty vedra, tak se potím jenom v obličeji a v hlavě.
0: V hlavě? Ve vlasech,
3: jo,
0: jako
3: ve
0: vlasech. Na pokožce.
3: Ale jinak tělo jako ne.
0: Mm-hmm.
3: A ještě na jednu věc jsem se chtěla zeptat.
0: Povídejte.
3: Mám vnučku, která se celoročně potí na dlaních a na nohách ze spoda, na ploskách.
0: Ano, ano, ano. To je pro mnohé velký problém. Děkujeme za telefonát, pokusíme se zareagovat. Opatrujte se.
3: Vy taky, ať se daří, naschledanou.
0: Děkujeme.
2: Tak, takže u vás, paní Věro, tam v podstatě to je naprosto normální, akorát vy máte malinko větší počet těch potních žlázek na hlavě a na tom čele, takže se více potíte tam. Někdo je má více v podpaží, někdo je má více pod prsy, někdo je má více na těch dlaních a ploskách. U vaší vnučky bychom mohli říci, že zřejmě, pokud to pocení bude přetrvávat, neuvedla jste, kolik je jí roků, nebo jsem to přeslechla?
0: Ne, neříkala, ale ještě máme na telefonu, kolik je roků vnučce?
3: 20 roků je.
2: 20 roků, ano. Tam už by se mohlo jednat právě o to, co řešíme tím botulotoxínem, a to je ta lokalizovaná hyperhidróza. A ona do budoucna s tím opravdu může mít problém, protože dlaně, pokud se potí, člověka to stresuje, podává ruku. Pokud jo, má zaměstnání, kde potkává denně klienty a tak podobně, každý mu podává ruku, je to pro něj extrémní stres. A právě proto se botulotoxin může aplikovat přímo do těch dlaní a to pocení omezit. To samé potom je s tím podpažím. Čili pro vás je to skvělá informace, dobře, že dneska posloucháte, protože vy můžete vnučce poradit, že pokud bude chtít,
0: cesta.
2: Až bude starší, přesně tak, může to řešit. Momentálně to může být daný ještě opravdu jako hormonálními výkyvy, jo, v těch 20 letech záleží také, jestli třeba užívá hormonální antikoncepci a tak podobně, ale ví, že je možnost to řešit.
0: Mm-hmm. Máme tady další dotaz po telefonu. Vítejte, dobré dopoledne.
4: Dobrý den, já bych Já bych se chtěla, paní doktorko, zeptat, já se hrozně potím, určitou dobu předtím jsem se vůbec nepotila, mám to možná po léku, ale třikrát za noc se přestrojuji a když někam jdu, tak mě půjčují většinou tričko, abych se mohla přestrojit.
0: A už to asi nebude přechodové období klimakterium?
4: Ne, mě 83 roku právě 83. A vždycky jako zčervená a zdá se mně, že jde nějaký teplo do mě. Vypadá to jak návary, ale nevím v tomto věku.
0: Ale v tomto věku už to bude možná něco jiného. Mm-hmm. Ano.
2: Já bych určitě doporučila řešit to s vaším ošetřujícím lékařem. Jo? Pokud je toto pocení, které přišlo z nenadání, jak říkáte, několik měsíců, je to zejména to noční pocení, tak by bylo dobré sdělit to vašemu ošetřujícímu lékaři, který by vám měl nabídnout nebo provést náležitá vyšetření, aby se vyloučilo nějaké celkové onemocnění.
0: Protože už jsme zmiňovali štítná žláza, cukrovka.
2: Přesně tak. Jak jste říkala, jestli to máte po léku, samozřejmě také je to možné, ale určitě to tady obvodnímu nebo ošetřujícímu lékaři sdělte.
0: Doporučuje paní doktorka Eva Chovančíková.
5: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, v radioporadně si povídáme o nadměrném pocení s Evou Chovančíkovou. Pojďme říct, jak vlastně ten zmiňovaný botulotoxin přesně funguje, co se po aplikaci děje mezi nervem a potní žlázou, že to tak funguje.
1: Tak botulotoxin dočasně zablokuje vlastně převod nervového vzruchu z nervu na potní žlázu anebo na sval v případě, že se používá na vrásky. Je to dočasný efekt, to znamená, on nahradí vlastně přirozený vlastně stimulátor, přirozený přenašeč toho vzruchu, což je acetylcholín, na nějakou dobu. Ta doba je u každého různě dlouhá, ale u toho pocení se bavíme o poměrně dlouhodobém účinku, v podstatě od, dejme tomu, 6 až do 12 měsíců, kdy po těch 6 měsících se teprve ta funkce obnovuje. A většina klientů to ošetření absolvuje opravdu jednou za rok, eventuálně jednou za 10 měsíců. Důležité je, že je to dočasné. Když je to dočasné, tak v podstatě pokud to někomu nevyhovuje, tak se může rozhodnout, že to absolvuje a poté
0: jednou,
1: už
0: a
1: přesně už tak.
0: A není to nebezpečné? Ale...
1: Není to nebezpečné. Botulotoxin, ačkoliv tam je samozřejmě to slovo toxin, tak spousta lidí to má jako vykřičník, že prostě je to jed a že se to nesmí. Samozřejmě nutné je, aby aplikoval, a to jak do vrásek, tak do eventuálně podpaží, dlaní, prostě aby s tím botulotoxinem, což je normální léčivo, lék, pracoval pouze lékař. A ten lékař musí být navíc zkušený, musí vědět, jakou použít koncentraci, jak aplikovat. Pokud se to provede správně, tak v podstatě nejsou žádné vedlejší účinky. Je to bezpečné.
0: Já si říkám ale, že některé lidi může napadnout otázka, že pokud to aplikujete do podpaží, že se tam přestanou potit a můžou se přehrát přeci.
1: Nemůžou se přehrát, to je právě na tomto dobrý, protože ty potní žlázky, oni jsou všude. Akorát, že někde jich víc a někde se prostě víc potíme. Ale tělo si s tím poradí. Ten termoregulační systém je perfektní vlastně stroj, který je precizně nastavený a který si umí poradit. Takže pokud vyblokujeme místo 10 cm čtverečních, určitě se nic neděje a určitě se nepřehřejete.
0: Máme tady dotaz, ne po telefonu, máme tady e-mailovou reakci. Aplikovali mi botulotoxin do dlaní a teď mám pocit, že neudržím pořádně hrnek. Může ošetření dočasně oslabit svaly ruky nebo se něco nepovedlo? Ptá se pan Tomáš.
1: Tak, s tím jsem se ještě nesetkala. Těžko na to odpovědět. Hypoteticky to možné je, ale prakticky si myslím, že ta aplikace asi nebyla provedena tak, jak by měla. Protože pokud je provedená správně a já se tou problematikou zabývám v podstatě téměř 20 let a za těch 20 let se mi to ještě nestalo, takže asi si myslím, že byla možná, něco se tam nepovedlo.
0: Něco
1: přesně,
0: se tam nepovedlo, takže možná zajít za někým jiným a zkonzultovat.
1: Přesně tak, anebo to řešit i s tím lékařem, který ten zákrok provedl, sdělit mu to a tak podobně.
0: Bolí to?
1: Bolest je individuální samozřejmě, určitě to není nic asi úplně příjemného, protože bavíme se tady o několika vlastně v pyších, v případě těch dlaní a těch prstů, tak tam je to opravdu poměrně bolestivé, ale máme k dispozici anestetické krémy, které nanášíme na tu oblast. Některé klientky v případě, že se jedná o podpaží, tak ani tu anestezii nevyžadují, ale my se vždycky ptáme, jestli chtějí použít nebo ne a potom se to dá v pohodě zvládnout.
0: Doporučujete to i ženám právě v tom přechodovém období, které to mají hodně těžké, že ty návaly opravdu jsou třeba 12x, 15x a celý den mají pocit, že se vlastně sprchují. Je to vůbec ještě cesta?
1: Já si myslím, že určitě to je vhodné. To, že se potíme jako jinde na těle a jsou návaly a tak pro mě to asi samozřejmě neodstraňuje botulotoxinem. Ale pokud se nadměrně potí i v podpaží, za ten den tam dochází vlastně samozřejmě k činnosti nějakých bakterií, které ten pot rozkládají a k tomu nepříjemnému zápachu. Navíc se dělají takové ty koláče na tom oblečení a oni se v tom podpaží drží, protože ta ruka je připažená. Takže určitě to pomáhá a velká část našich klientek je právě v tomto věku. Jo, to znamená na těch 50 let a nemůžu si to vynachválit, protože přesně tohleto stresové pocení nebo to návalové pocení, to je to, co to umí řešit úplně perfektně.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes s námi Eva Chovančíková, se kterou jsem si i v průběhu písničky povídala o profesích, kde to nadměrné pocení vlastně může znamenat i ztrátu profese. A mluvili jsme o automechanici, když začnou šroubky prokluzovat, že zkrátka tam je to nevyhnutelné, že je potřeba to řešit, protože se spocenými dlaněmi to nejde.
1: Přesně tak. To jsme tady během písničkové pauzy právě rozebírali. Ten předchozí dotaz, kdy si pán nebo paní stěžoval na to, že vlastně mu to ovlivnilo tu motoriku těch rukou, to by se skutečně stávat nemělo. Ta aplikace musí být precizní a právě pokud je precizní, tak to ovlivní pouze ty potní žlázky a přesně u těch profesí, kde potřebujete jemnou motoriku, držíte právě třeba ty šroubky nebo něco, který vám vypadávají, tak po té aplikaci máte na půl roku klid a je to prostě skvělé.
0: Je nutné dodržovat nějaké podmínky po té aplikaci, něčemu se vyhnout, něco opravdu nedělat?
1: Samozřejmě, že jsou to vpichy, takže ten den po té aplikaci musíme udržovat vlastně ta ošetřená místa v čistotě. Pokud se aplikuje do podpaží, určitě nedoporučujeme návštěvu sauny nebo bazénu. U těch rukou samozřejmě také více mít, dezinfikovat. To se doporučuje tak zhruba těch 24 hodin. Dva dny, protože samozřejmě ta dávka, která se aplikuje, je vyšší než třeba u vrásek, tak zhruba dva dny by se měl ten klient nebo ta klientka vyvarovat nějakému cvičení nebo nějaké výrazné aktivitě. Během dvou dnů, to jsme myslím ještě nezmiňovali, právě, že během dvou dnů opravdu ten nástup toho účinku je velice rychlý. Takže během dvou, třech dnů už vlastně dostáváme šťastné zprávy nebo e-maily od těch pacientů, kteří to absolvovali poprvé, že už se nepotí a že je to perfektní.
0: Mm-hmm. A čím častěji, tím lépe? Funguje to v tomto ohledu, anebo pak už to ztrácí ten účinek a už toto tělo si na to zvykne?
1: Tak, asi bych to nepřeháněla. Opravdu si myslím, že v případě právě, já se omlouvám, že pořád zmiňuji podpaží, ale to je nejčastější samozřejmě oblast, kterou aplikujeme. Tak ono, člověk si zvykne na to, že se nepotí vůbec, tak dalo by se chodit po každých 6 měsících, když ten efekt postupně odeznívá. Ale většinou se snažíme i těm klientům vysvětlovat, že to není úplně nutné, právě aby se na to úplně nezvykali. Takže neřekla bych, že čím častěji, tím lépe. Ale je to komfortní samozřejmě. Je to
0: komfortnější. Posluchačka paní Věra reaguje a ptá se, píše, potím se pod prsy, na stehnech a taky ve vlasech. Myslím, že už jsme to tady měli. Ale ona ještě zmiňuje, odkud mi pot teče do očí. Tak dá se botulotoxin opravdu použít úplně všude, nebo jsou místa, kterým se raději vyhnout?
1: Tak, určitě 100% se používá na čele, kdy vlastně některé klientky, které chodí na aplikaci botulotoxinu z důvodu řešení mimických vrásek na čele, tak někdy přijdou třeba o trošičku dřív a hlásí, já jedu na dovolenou do oblasti, kde bude velké teplo a mě to vyhovuje, já se potom méně potím. Takže čelo a vlasy určitě, tam zabijeme dvě mouchy jednou ranou, jednak nebudeme mít vrásky a jednak se nebudeme potit. Ta oblast pod těmi prsy, nebo ta stehna, tam samozřejmě je to už větší plocha. To je otázka. Moc často se to neaplikuje, ale proveditelné to určitě je. Zase aplikace musí být precizní. To znamená, nesmíme ovlivňovat svaly, které jsou vlastně v té oblasti. Takže můžeme vyzkoušet.
0: Mm-hmm. No někteří lidé ale hledají trvalé řešení a ptají se i na operace. Tak existuje nějaký zákrok, který člověka pocení dokáže zbavit opravdu navždy?
1: Úplně navždy. V podstatě, co vím, tak existuje vlastně zákrok operační, který se jmenuje hrudní sympatektomie. A je to vlastně zákrok, kdy dochází k přetětí těch nervů. To znamená, botulotoxiny nervy ovlivní tím, že zablokuje ten přechod. Ale je to dočasné. Chirurg přetne nerv navždycky, takže to pocení je, nebo to odstranění toho pocení je trvalé. Tam se například vyřeší i podpaží, i dlaně najednou. Z dlouhodobého hlediska nicméně nevím ani jaké tam jsou jaké vedlejší účinky, případně komplikace, ale existuje to. Poměrně často se taky provádí odstranění těch potních žlázek laserem, což ale není úplně trvalé, tam dochází k nějaké regeneraci a pak jsou i operační metody, kde se taky nějakým způsobem přímo právě v tom podpaží řeší ty potní žlázky, ale botulotoxin je nejefektivnější.
0: Medicína jde mílovými kroky kupředu, jak se zdá, ale říkám si, není nakonec největší chyba v tom, že člověk, já nevím, řeší propocené tričko, ale neřeší příčinu. Proč se to tak děje, že třeba se tomu dá vyhnout i jiným způsobem? Vy jste naznačovala, že lidé, kteří mají ten zdravý životní styl, vyvážený jídelníček, takže že tomu můžou jít trošičku naproti, i když říkám genetika. Určitě. Někdy je zkrátka taková, jaká je.
1: Určitě. Tam v podstatě, jak jsem zmiňovala na začátku, tak ten problém jako diagnozy, vlastně ta primární hyperhidróza, tak to se týká asi 1% populace. Většina ostatních lidí má ten problém sekundární a v současné době právě vlivem celkového stresového životního stylu, právě přesně i ty nevyvážené stravy a tak dále, tak těch pacientů nebo těch klientů přibývá. Takže dá se to regulovat v podstatě i pomocí nějakých meditačních metod a tak podobně, ale právě na to dneska většina lidí nemá čas najít si ten čas sám pro sebe, věnovat se tomu. Takže jsme tady my, ale ideální je, pokud se kombinujou ty moderní metody s těma staršíma metodama, to znamená právě třeba s tou meditací, s nějakým skliněním a tak dále a pracujeme na sobě.
0: Krásná závěrečná slova od paní doktorky Evy Chovančíkové. Děkuji za to a krásné léto. Naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Život je šatnav.

0: 12. hodina se blíží, máme tady pozvání i k zítřejší radioporadně, kdy ve studiu přivítáme pana doktora Pavla Borského a budeme mluvit o chronickém zánětu. Stárnutí to je nevyhnutelný proces, ať chceme nebo nechceme všichni, ale nestárneme stejně rychle. Zatímco kalendářní věk je pouhé číslo, o naší energii, zdraví a délce dožití rozhoduje věk biologický. Vědci nedávno zařadili mezi hlavní příčiny stárnutí lidského organismu takzvaný mírný chronický zánět. Tento skrytý proces v těle probíhá tiše, bez vysokých horeček nebo výrazné bolesti, ale postupně poškozuje tkáně, vyčerpává imunitu a urychluje ty naše biologické hodiny. Tak budeme o tom mluvit, jak rozlišit chronický zánět od běžné infekce a jak se tomu stárnutí, protistárnutí, jak se tomu zkrátka dá jít naproti s panem doktorem Pavlem Borským zítra po 11. hodině. Teď je na závěr středečního habaděje, jak jste zvyklí, ještě jedna z babských rad a tentokrát bude věnována lanýžům.
1: Babské rady.
2: Což takhle dát si lanýž? Lanýže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanýžů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Lanýže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky, mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanýžový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do Jaroměře míří tisíce lidí na hudební festival Brutal Assault. Příčinou protahování některých řízení je i čekání na znalecké posudky. Skláři v Dešném v Orlických horách chystají tradiční tavení sklad dřevem. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 37 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Jaroměři na Náchodsku začal hlavní program dalšího ročníku hudebního festivalu Brutal Assault. Přímo v Josefovské pevnosti je u toho náš reportér Tomáš Lerinc.
3: Metalová hudba tu bude znít až do noci ze soboty na neděli a pořadatelé očekávají, že by si jí mělo přijet poslechnout kolem 20 tisíc lidí, podstatná část z nich z dalších zemí Evropy. Permanentky na celý festival jsou vyprodané a postupně se plní i kempy a parkoviště. Festival je připravený i na horko, pořadatelé nainstalovali několik mlžítek, v areálu je pitná voda zdarma a všichni věří, že dokáží to počasí nějakým způsobem zvládnout. Z Josefova Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
2: V některých oborech je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, jak potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
4: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
2: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíce přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. V Dešném v Orlických horách začínají už dnes přípravy na víkendové tavení sklad dřevem. Přestože hlavní program začne až v pátek, už dnes se začne roztáčet replika historické pece. Vyhřát se musí na teplotu vyšší než 1200 stupňů Celsia, vysvětluje ředitel Muzea zimních sportů v Dešném Bohumír Dragoun.
5: Máme dřevo, které je 3 až 5 leté, takže 5 let suché dřevo, které je naštípano na malé kousky. A samozřejmě ta teplota musí stoupat velmi pomalu, nelze to vlastně rozpálit najednou, takže by popraskali pánve, popraskala by pec, takže se musí teplota stoupat velmi pomalinku a hlavně pak je potřeba v té vysoké teplotě to držet. A to už je kumšt.
2: Sport. Fotbalisté Sparty

0: dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Miluším, Miluškám, taky Dominikům. Dominikám už jsme v tomto týdnu přáli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v písničkách od srdce, ale pod datem 5. srpnovým vidíme dvě jména, to je Kristián a také Oswald. Tak pokud někoho s tímto jménem znáte, tak můžete dát vědět v těch následujících minutách a rádi vybereme spolu s vámi pěknou písničku a potěšíme, ale můžeme zahrát jen tak pro radost, to už samozřejmě bude na vás. U mikrofonu zůstává a příjemné chvíle s Českým rozhlasem Hradec Králové dál přeje i Pavla Kindernajová.
3: Já

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydržení.

0: do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
1: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
0: Naši odsud přivezli jednu zlatou, dvě stříbrné a 7 bronzových medailí. 50. slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já

0: Jste s písničkami od srdce, na úvod připomínáme kontakty k nám do studia.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A využít můžete naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, případně písničkový formulář, který najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz, a samozřejmě můžete poslat i stručnou SMSku, pokud nemáte internetové přepojení, na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo. Hradec, protože vysíláme z Hradce Králové. Za slovem Hradec jedna mezera a pak už bez háčku a čárek to, co chcete, aby ve vysílání zaznělo.

0: dát.
1: Paní Hanka v Žirči, také ladí Český rozhlas Hradec Králové. Paní Hanko, slyšíme se, dobrý den. Já, paní Hanka možná ani neví, že ještě telefonuje, ale ona si prosila pěknou písničku pro ně, protože říkala, že odpočívá, leží na sluníčko, nemůže, ale že velmi příjemně hrajeme, tak ať nějakou vyberu. Tak Karel Gott snad potěší a bliká nám tady další telefon, tak zkusíme i vás. Dobrý den.
2: No, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát, já bych to řekla. Co se s ním, ale dělám hostinu Alberce po operaci kolena kyčle.
1: Já se přiznám, já velmi špatně rozumím. Nemáte hlasitý odposlech na telefonu náhodou?
2: Ne.
1: Teď je to lepší, ale jak jste možná jo, přišla blíž k telefonu, tak povídejte, aby bylo rozumět.
2: No, chtěl bych dát zahrát ženském, co se s ním ale dělám hostiním Sledence.
1: Ano.
2: Operaci kolena tyčle.
1: Ano.
2: Na čtyř lůžkou jim, na dvou lůžkou jim, na čtyř lůžkou jim. A všem těm mým Báberlinkám
1: na LDNku do hostinného, to od vás milé. A vy už no, asi doma, takže je to lepší. Mám tady Karla Gotta Trezor, tak si myslím, že povzbudí, potěší na mnoha frontách. Vám hodně zdraví a samozřejmě ležícím hodně sil. Mějte se krásně. Naschledanou.

0: Bamberlinkám, jak zaznělo, směřovala písnička především na LDNku do Hostinného a volala paní Dana Danuška. Prý budete vědět, takže hodně sily od nás Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale před námi další pozdrav přání ke krásnému výročí svatby, k neuvěřitelnému vzácnému výročí 65. výročí. V textu se píše: milá maminko Aneško, milý tatínku Jaroslave, k vašemu vzácnému 65. výročí svatby vám s láskou děkujeme za všechno, co jste pro nás udělali a předali nám svým příkladem. Vaše společná cesta je pro nás darem, kterého si nesmírně vážíme. Ať vás provází hlavně štěstí, zdraví, klid a pohoda. Vše nejlepší přejí děti Dáša s Alešem, Jája a Zbyněk a přidávají se i vnuci Aleš s Terkou, Lukáš s Luckou, Tom a Verča a taky Aleš.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

A další písnička už bude pro kolegu Martinka, jak se píše, aby se mu lépe zvládalo po sklizňové a hektické období a nezlobili ho podřízení. Takže pane Martine, zdraví vás holky schocně.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Adele nám zpívala v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Adele patří mezi největší a nejstabilnější hudební ikony 21. století s desítkami cen Grammy a miliardami přehrátí. Ale když vidím to její jméno, vybaví se mi na to konto i slovenská Adéla. Možná pokud máte děti dospívající, už jste i o Adéle slyšeli. Adéla Jergová vystupuje tedy pod uměleckým jménem Adéla. Je to vycházející mladá naděje, která má za sebou už i smlouvu s Capitol Records, účinkovala na festivalu Lollapalooza v Chicagu a na turné byla i jako předskokanka Demi Lovato, což nevím, jestli vám něco řekne, ale je to na naše poměry neuvěřitelný úspěch, že se někdo ze Slovenska dostane na tu celosvětovou popovou scénu mezi ty největší hvězdy, ale na ten skutečný status globální megastar teprve aspiruje, tak uvidíme, jak se jí bude dařit. Je to hodně moderní melodie, pro tuto chvíli myslím ne úplně vhodná pro naše vysílání, ale budeme určitě i Adélu Jergovou dál sledovat. A dívám se mezi vaše pozdravy další a máme tady prosbu, abychom zahráli úplně všem do rozhlasu posluchačům. Zahrajte všem, které potěší v tomto horku, ať jsou kdekoliv, nějaká písnička. Hlavně se opatrujte, vyřizuje mily.

0: Něco na osvěžení z Českého rozhlasu. No, sníh si představujeme mnozí, protože ta příroda dělá divy, ale bojujeme určitě dál. Čápy nám sice odletěly, ale jak to bude dál, to stále sledujeme. A sníh našla i naše reportérka stupařka Zuzka Boučková, jak jste slyšeli už v našem dopoledním vysílání, a odpoledne věřme, že na nás nějakou tu sněhovou kouli také pustí z mladých buků. Pan Petr se už teď ale také ozývá, napsal stručnou SMSku, ať zahrajeme všem nějakou pěknou melodii, všem, kteří jsou s námi. Hezký den přeje Petr z Týniště.
1: Tak tobě, kamaráde, děvče dalo košer.

Také brnkáme, doufáme, že na nervy ne, ale na tu příjemnou náladu, protože na té notě je ideální být spolu s vámi. Před malou chvílí volala paní Macháčková, spokojená, usmívala se, chtěla veselou písničku a chtěla jí pro všechny s díky a také s přáním hodně sil do dalších dnů a hodně radosti.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička, další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Nahlížím opět mezi písemné pozdravy a máme tady pozdrav pro oslavence pana Tomáše Zajíce, který právě dnes slaví narozeniny. My máme přání jediný, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a zase to zdraví, hodně pohody v nové práci také přejí přátelé. Přejí z Hradce do Hradce. No a když tedy zmiňují naše krajské město, tak snad potěší písnička i od hradeckého patriota rodáka Michala Horáka. Je tady Rande.

Sifónové bublinky, pamatujete, o nich jsem mluvila na začátku Habaděje po 9. hodině, že je budeme nabízet jako osvěžení, tak snad se daří bublinka k bublince i v podobě radostných melodií. Po zprávách v tom bude pokračovat Alex Minářová, která si dnes bude povídat s rychlostním kanoistou Josefem Dostálem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a těším se zase zítra.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Trutnově zabezpečí svah nad areálem na Lukách. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. České hokejisty do 18 let čeká klíčový zápas Hlinka Grecky Cupu. Čeká nás oblačno s teplotami kolem 37 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Vedení Trutnova zahájilo sanaci nestabilního skalního svahu nad sportovišti na Lukách. Cílem prací je dlouhodobě zabezpečit lokalitu v blízkosti zimního i fotbalového stadionu před nekontrolovaným sesuvem hornin. Práce skončí nejpozději na jaře příštího roku a provoz sportovišť omezí minimálně. Informaci potvrdila mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová. Na projekt v hodnotě 13 milionů korun získalo město téměř 10-milionovou dotaci. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie. Je Eva Kropáčová.
4: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
3: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dříve také řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamásu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy.
2: Sport.
3: České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
3: Utkání Česko-Finsko začne v 23 hodin českého času.
2: Počasí.
3: Čeká nás jasno až polojasno, k večeru bude oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách do 30 stupňů. Biohlásí trojku, velmi vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na 80. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? Hmm. A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři, došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. Takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.

0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes 5 roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaň mi ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit i do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Budete ho, povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže i když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Stryček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř v místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až páté místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finálem bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí. A bylo neuvěřitelné, jak ty lidi, že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na něj usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaily já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebuju, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím i svědomím, čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, a pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to byly nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jenom na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam měl třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě od

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začíná oprava dálnice D11. Policie žádá o pomoc se ztotožněním zmateného muže, kterého našli v Krkonoších. Liberecký kraj chce opravit vandalem poničená okna na vysílači Ještět. Čeká nás spolujasnost s teplotami kolem 37 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu na 14 kilometrech bude trvat 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatí přes 915 milionů korun, říká jeho mluvčí Petra Trkulová.
2: Na dálnici D11 začínáme letošní největší plánovanou opravu. Ve středu v 7 hodin večer zahájíme práce na instalaci dopravního značení v obou směrech. Tím omezíme provoz v jednom jízdním pruhu. S instalací značení skončíme nejpozději v 7 hodin ráno, abychom nekomplikovali ranní špičku.
0: V dalších dnech bude instalace značení pokračovat. Samotné práce začnou v pondělí 10. srpna. Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světle modré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí lidi o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
0: Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. Sport. Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v Montrealu. Nikola Bartuňková vyhrála utkání druhého kola v Torontu nad Dánkou Tausnovou 2-0 na sety. Naopak Sára Bejlek a Kateřina Siniaková v Kanadě končí.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, k večeru bude oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, na které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí. Vyohlásí trojku velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde aktuálně houstne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové ve středu 5. srpna po 14. hodině. Vám přejeme pěkné odpoledne. Tento týden pro vás máme každý den po 14. hodině informace k divadelnímu festivalu Jiráskův Hronov. Dnešek není výjimkou a na Náchodsko zamíříme už za chvíli. Do neděle žije střešní terasa Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové letní pop-up kavárnou a barem. Nabízí podvečerní kávu, osvěžující drinky i příjemnou atmosféru.

Český rozhlas Hradec Králové posloucháte ve středu 5. srpna a je to další horký den. Hrady a zámky ale mají silné zdi a tak tam i v letním vedru bývá o poznání lépe než venku. A schladit se, ale především si užít den plný různorodých zážitků, můžete i na zámku v Novém Městě nad Metují. V srpnu jsou zámecké brány otevřeny také každý den od 9 až do 17 hodin. Můžete navštívit dvě prohlídkové trasy. Jedna vede do historických prostor z první poloviny 20. století a ti, kteří touží po něčem netradičním, mohou to vzít od půdy až po sklep. A kdo se schodů v horku nebojí a má fyzičku, může vystoupat na zámeckou věž Má silnici. Odtamtud je krásná výhlídka na Orlické hory i Krkonoše i krásné okolí Nového Města nad Metují. Nebo se můžete hezky po rovince projít zámeckou zahradou a užít si její netradiční prohlídku s názvem O poklad zámeckého zahradníka Josefa Zajíčka. Po celý srpen je v prostorách zámku k vidění výstava obrazů Síla žít autorky Evy Števkové. Tvorba přináší silné osobní příběhy o překonávání životních překážek a hledání naděje. A ve velkém sále můžete jít během prohlídky zámku na výstavu fotografií s názvem Pohledy a vize 20 a tu výstavu připravili tradičně členové klubu fotografů Nové Město nad Metují. Děti pak okouzlí návštěva kouzelného zámku. Tam na ně v Percivalových zahradách čeká malý zvěřinec a spousta magických zážitků, zvířecí lesní svět, trpasličí vesnička, zajímavé aktivity a expozice s výstavou trpaslíkov zve do světa inspirovaného skřídky plného interaktivních prvků. Nechybí ani alchymistická místnost, čarodějova kancelář nebo výrobna košťat. Aktuální otvírací dobu a další informace naleznete na webu kouzelnyzamek.cz. No a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes vydáme na zámek Dětenice s rozhlasovým zámeckým létem a Františkem Kinským už za chvíli.

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: 96. ročník Mezinárodního festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov vstoupil do své druhé poloviny. Podle organizátorů už ho navštívili tisíce lidí a jeho průběh sleduje reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Václave, když jsme spolu mluvili včera, byl jsi svědkem vodní bitvy na náměstí, kterou připravili organizátoři festivalu jako zpestření toho horkého dne. Jak to dopadlo?
2: No tak několik desítek metrů v okruhu toho bojiště, jestli se tomu tak dá říkat, tak nezůstal suchý vůbec nikdo. Nakonec ani já ne. Zapojili se desítky lidí, a to nejenom dětí, ale i dospělých. Připomínám, že před to Jiráskovo divadlo organizátoři připravili dvě kádě, hasiči je naplnili vodou, no a ta byla následně k dispozici všem. Někdo si na tu bitvu přinesl vodní pistole, další měli obyčejné kelímky a organizátoři po tom úspěchu uvažují o tom, že by se zítra bitva mohla opakovat. Podle nich ale hodně záleží na počasí, definitivně se rozhodne až během zítřejšího dopoledne.
1: Tak předpokládám, že teď je v Hronově sucho. Jak to vypadá, co nabízí dnešní program?
2: No, jako každý den v tuhle dobu je to v tom centru festivalového dění takové ospalé, přece jenom ten hlavní festivalový život začíná spíš večer, to ale rozhodně neznamená, že se teď v Hronově nic neděje. V Jiráskově divadle teď diváci sledují hru RUR v podání divadelního spolku Krakonoš Vysoké nad Jizerou. Na stejné představení můžou přijít ještě v 8 večer. Ve vedlejším sálu Josefa Čapka vystoupí ve 16:45 a v repríze potom ve 18:45 slovenský soubor Let ze slovenské Žiliny. Ten nahradí původně avizované divadelníky ze Spišské Staré Vsi, kteří nedorazili kvůli nemoci. No a představení, které doporučuje třeba programový ředitel Jan Julínek, je loutkové představení Soudružky z kroužky. Vidět ho dnes zájemci můžou na zimním stadionu. Poprvé se hraje už za asi 10 minut.
1: No a na čtvrtek, teda na zítra, pořadatelé připravili takzvaný Den živého dědictví, jeden z těch speciálních dnů. V čem bude teda jiný?
2: No, zábavy tenhle speciální den slibuje. Hodně lidé, kromě několika divadelních představení, uvidí třeba sklářskou mobilní péc, je připravená výtvarně loutková dílna, zahraje například kapela 6 na chodníku. No a ten samotný slavnostní komponovaný večer začíná v parku Alojze Jiráska ve 20:45. Nabídne rozhovory, hudební vystoupení a v nich podle pořadatelů třeba i písničky dělané speciálně jen pro tuhle příležitost.
1: 96. ročník Mezinárodního festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov sleduje reportér Václav Plecháček. Za dnešní informace děkujeme. Hezký den.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové ve středu 5. srpna. Tento týden žije střešní terasa Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové letní kavárnou a barem. Nabízí takové příjemné podvečerní osvěžení, dá-li se to říct, s krásným výhledem na Hradec Králové a taky doprovodný program. A pozve vás náš dnešní host, je to Pavla Rousková z Hradecké galerie moderního umění, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Jste se asi zapotila, než jste došla z galerie přes ten rozpálený Hradec sem do studia?
1: Je to tak, ale naštěstí to je jenom kousek, ale i tak to bylo
0: tak
1: náročné.
0: To no já se ptám schválně, protože by mě zajímalo, jak je pop-up na terase galerie využívána návštěvníky v tomto horku.
1: No, budu upřímná, my jsme milé překvapení, zájem je veliký a máme i radost, že vlastně návštěvníci, kteří přijdou jenom kvůli té terase, tak někteří jsou v galerii teda poprvé a tak je to naláká a koupí si vstupenku do expozic, do výstav a vlastně dorazí ti, kteří třeba u nás ještě nikdy nebyli. Takže z toho máme velkou radost, takže se to všechno hezky propojilo. Jak výhled na Velké náměstí, který je teda málo známý asi.
0: Z tohoto místa?
1: Z tohoto místa jsme vlastně hnedka naproti kostelu na Nebevzetí Panny Marie. Tak se propojí výhled i umění a nějaké dobré občerstvení.
0: Takže návštěva kavárny na terase, na střeše galerie není vázaná na vstupenku do expozice?
1: Pro tento týden není. No je to je speciální super akce, vlastně teďka do neděle 9. srpna, teda se otevřená sama o sobě v prodloužené otevírací době, každý den od 3 do 8 večer a v pátek a v sobotu do 10, kdy jsou i doprovodné akce. A samozřejmě je možné přijít na terasu jako takovou. A je to teda možné i normálně, i bez pop-up baru, ale tam pak žádná kavárna není a musíte se zaplatit vstupné.
0: Takže takhle je to příjemnější samozřejmě. A ještě ano, teda k tomu jste připravili speciální program a teď bude terasa otevřená už jenom do neděle 9., tedy do konce tohoto týdne, ale ještě se tam něco bude dít.
1: Tak v pátek, tento pátek nás čeká vinyl session, tomu říkáme, speciální DJ set s DJkou Primitivo, což je mimo jiné malířka Julie Špačková, taková výrazná mladá česká umělkyně, která se ve svých DJ setech, nebo vyloženě ve svých DJ setech hraje z vinylových desek, takže to bude takový letní svěží set, hodně jí baví soul, funk, afrobeat.
0: To se báječně hodí k tomu večeru letnímu. Takže v kolik to začne?
1: Začíná to v 6 hodin
0: 18.
1: a hrát bude 3 hodiny, takže od 6 do 9. Takový příjemný podvečer, západ slunce, taková ideální nálada. Už je tam stín, takže je to vlastně úplně ideální.
0: No a vy jste zkusili už i kino na terase.
1: No, bohužel, kino jsme v sobotu museli přesunout do foaje. Měli jsme strach, že přijde déšť, který nakonec teda nepřišel.
0: Takže teď to vyjde.
1: Takže teď to vypadá, že to vyjde, předpověď je příznivá. A v sobotu 8. srpna od 8:30 nás čeká letní kino na terase. Promítat budeme krátký snímek Zákon času od Adély Babanové, což je česká umělkyně, jedna z nejvýraznějších, která pracuje s videem. A ten film se mimo jiné částečně natáčel i v Hradci Králové, což by mohlo hradečany
0: nalákat.
1: A no, těšíme se, jsme zvědaví, jak to bude fungovat, taková příjemná nálada na terase, takže zveme.
0: No a poslední den neděle, kdy bude na terase kavárna, má taky speciální nabídku.
1: A to se představí violončelistka a zpěvačka Veronik, která hraje i na elektronické violončelo, používá lúpr, doprovodí trumpetista a kytarista a od 4 odpoledne do 7 podvečer, tak to bude takový plynulý hudební proud. Ona vlastně vytváří takové hudební vrstvy, oni budou asi i trochu improvizovat, uvidíme, jsme na to zvědaví a všechny moc zveme.
0: Když se to osvědčí, tak se bude třeba příští leto pokračovat?
1: No, tak tam jsme ještě nedošli v myšlenkách, ale je to možné, protože ten zájem je opravdu velký, takže vlastně ta zpětná vazba je velmi pozitivní.
0: No tak to je dobře.
1: Probereme to s kolegy a s kolegyněmi.
0: Takže jestli chcete do kavárny a baru na terase Galerie moderního umění v Hradci Králové na Velkém náměstí, tak už jenom tento týden do neděle, pod večery a večery. No ale v létě galerie pořádá i komentované prohlídky k aktuálním výstavám.
1: Už další sobotu vlastně 15. srpna od 3 hodin odpoledne nás čekají komentované prohlídky dvou výstav. Jedná se o výstavu Moonlight on my boat, malíře a grafika a mimochodem i hradeckého rodáka Jana Pražana. A to se koná v prostoru Bílé kostky, což je prostor, který je teda věnovaný umělcům, kteří jsou nějak spjatí s východočeským regionem. A v prostoru Černé kostky, která je hnedka vedle, tak proběhne komentovaná prohlídka výstavy Navigace Narvala, slovenského konceptuálního umělce, performera a umělce, co pracuje hodně s videem, Erika Sikory. Takže to je od 3 hodin, není nutno nic rezervovat, stačí jenom dorazit na místo.
0: Užít si to.
2: No super je, že o prázdninách myslíte taky na rodiny s dětmi a teenagery, 12-leté, kteří už samozřejmě to zvládnou bez rodičů a máte pro ně fakt jako pěkný program na srpen.
1: Každou středu srpnovou u nás probíhá letní otevřený ateliér s našimi milými edukátorkami Luckou Košinovou a Dášou Mikešovou, které tímto zdravím do ateliéru, protože právě teď nám končí jeden letní ateliér, který je určený dětem od 6 do 15 let. Opět není nutné nic rezervovat, stačí jenom přijít a každý týden se věnují nějaké výtvarné technice. Dneska třeba se věnují písmu a kresbě, vytváří si vlastní sešit japonskou vazbu a příští týden ve středu je čeká stínové divadlo, světlohra, budou vytvářet vlastní loutky, vytvářet příběh, takže pokud chcete někam poslat děti příští týden ve středu, tak je pošlete k nám do Galerie moderního umění v Hradci Králové.
2: Pak i ty další 2 srpnové středy, 19. Sochání je v plánu a 26. Malba v plenéru.
1: Přesně tak.
2: Super. No tak děkujeme mnohokrát. Těší mě, že pozvání do studia Českého rozhlasu Hradec Králové poprvé dneska přijala Pavla Rousková z Hradecké galerie moderního umění a budeme se těšit na další program, který nám zase ráda někdy určitě přijdete představit.
1: Moc vám děkuji.
2: Hezký den.
1: Taky. Naschledanou.

0: Také letos vám po celé prázdniny nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zámecké léto. Můžete s námi poznávat jednotlivá šlechtická sídla, dozvědět se něco z jejich historie i současnosti a každé všední dopoledne před 10. hodinou taky soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem nám je František Kinský, kterému právě předávám slovo, aby nám pověděl, kam nás pozve dnes.
1: Zámecké léto. Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
2: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou. Ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
3: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně Dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
2: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
3: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Runova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
2: Na co byste mě chtěla upozornit?
3: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Runova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými. Ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
2: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
3: Na pravé straně vidíme Křinecké z Runova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kde má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovat jim. Ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
2: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
3: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto. Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové posloucháte. Nejzachovalejší gotický hrad u nás ukrytý v malebném údolí Českého ráje. Ano, je to legendární kost. A je to skvělý typ na výlet, nikdy nesklame. Hradby majestátní pevnosti ukrývají hradní paláce, kapli svaté Anny, středověkou mučírnu nebo černou kuchyni a posed mění, to je teprv zážitek. Noční prohlídky na kosti se budou konat v pátek 7. a v sobotu 8. srpna od 20:30 a 22 hodin. A je to úžasná příležitost vidět hrad kost v noci a užít si hranou prohlídku. Bude to takový satirický příběh o tom, jak to vypadalo, když se hrad kost v 50. letech otevřel veřejnosti. A bylo to 1. května 1950. Předcházely tomu různé kroky a události, doba to nebyla jednoduchá, ale na hrané prohlídce v pátek a v sobotu večer návštěvníci poznají, jak to na té otvíračce kosti tehdy bylo, ale samozřejmě se nadhledem a s humorem. Jak to dopadne, když nemůžete sehnat kvalifikované zaměstnance, jak je nahradíte profesemi příbuznými, jak to vypadá, když přijede okresní tajemník a blíží se a na hradě vládne chaos a tak dál. Během noční hrané prohlídky uvidíte nádvoří, kuchyni, mučírnu, ochoz, hradní paláce i kapli a je dobré si na prohlídky, na noční prohlídky hradu Kost rezervovat místa.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Na festival Brutal Assault v Josefově u Jaroměře budou dohlížet posílené policejní hlídky. Spotřebitelské ceny v Česku rostly, nejvíce zdražily služby. Třetí ročník legendárního závodu Ironman se blíží. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 37 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Brutal Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou veřejný pořádek a bezpečnost a také plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
6: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
5: Ve veřejně přístupné terapeutické zahradě Diakonie ve Vrchlabí přibývá krádeží pěstovaných rostlin a zeleniny. Podle pracovnice zařízení Petry Stránské to je ničení celoroční práce klientů, kteří se o terapeutickou zahradu starají a vše si pěstují.
7: Vzhledem k tomu, že terapeutická zahrada je vlastně přístupná a otevřená, tak úplně tomu zabránit nedokážeme. Nicméně jediný, jak proti tomu můžeme bojovat, je kamerový systém, který na zahradě je.
5: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% bodu více než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů více než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O více peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv.
4: Sport.
5: Už jen 11 dnů zbývá do startu třetího ročníku prestižního závodu Ironman v Hradci Králové. Na náročnou triatlonovou trať se vydá také česká reprezentantka Petra Kuříková, která kvůli mateřství před rokem přerušila kariéru. Teď už je 34-letá závodnice v plném tréninkovém vytížení. Návrat po porodu ale jednoduchý nebyl.
8: Sice jsem během těhotenství mohla trénovat a vlastně jsem trénovala až úplně do poslední chvíle, ale zároveň po tom porodu jsem se cítila dost oslabeně a hlavní prioritou bylo miminko, takže vlastně nezbývalo tolik času na trénink a především nezbývalo moc času na odpočinek.
4: Počasí.
5: Čeká nás jasno až polojasno, k večeru bude oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí a vyohlásí trojku. Velmi vysokou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na hlavním tahu z Hradce Králové směrem na Týniště máme hlášenou nehodu u Třebechovic. Srazila se tam dvě auta. Místo je s opatrností průjezdné. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. I to dnešní odpoledne je pěkně horké. Teploměr přesahuje 30, nebo rtuť na teploměru spíše, lépe řečeno, ukazuje víc než 30 stupňů Celsia. Naše reportérka Zuzana Boučková ale dorazila do Mladých Buků v Krkonoších. No a poví nám o tom, jak nepřijít o rozum v tom vedru, protože, a to není legrace, stojí na sněhu. Tak více uslyšíte za chvíli. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata přijali jenom během prvního půl roku přes 22 tisíc pacientů. Oproti loňsku je to velký nárůst, asi o 20%. Čím to je a proč ochránci naráží na kapacity, aby byli schopni péči o zvířata zajistit, vám povíme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové před půl čtvrtou. Potom přijde na řadu Radiobazar, tak zůstaňte s námi a ať se vám hezky poslouchá.
4: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Karel Gott v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové a jeho legendární hit Kávu si osladím. No, 11 minut po 15. hodině, to je tak akorát na kafe, tak si ho dejte s námi. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka je o pětici starých přátel, kteří se naposledy vydávají na pronajaté plachetnici za dobrodružstvím po řeckých

ostrovech a film se líbí. Za 10 týdnů v našich kinech ho vidělo víc než 120 tisíc diváků. Snímek má úspěch nejen u staršího publika, což se předpokládalo, na to cílí, ale zaujal i na letní filmové škole v Uherském Hradišti a ta je zaměřená především na mladší filmové publikum. Nový film Jana Svěráka Pět švestek stojí na výrazném hereckém obsazení Lenky Termerové, Oldřicha Kajzera, Petra Kostky, Dany Sislové a Jana Vlasáka. Ohlas filmu potvrdilo také nedávné rozhodnutí České filmové a televizní akademie, která jej zařadila mezi pět snímků, z nichž její členové vybírají možného českého kandidáta na Oscara za nejlepší mezinárodní film. No a na podzim vstoupí také do kin ve Velké Británii a dostat český film do britských kin není samozřejmostí. Za 30 let existence samostatné České republiky se to ve větším měřítku podařilo jenom třem filmům. A byl to Kolia, Tmavomodrý svět a Obsluhoval jsem anglického krále. Pokud se na Pět švestek teprve chystáte, tak nový film Jana Svěráka můžete v těchto dnech vidět třeba v Biocentrál v Hradci Králové a sice 8. srpna v sobotu v 17.30 nebo v úterý 11. srpna v 18 hodin v kině Vesmír v Náchodě nebo v pátek 7. a v neděli 9. srpna od 20 hodin v kině 70 v Dobrušce.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Venku ve městě vrcholí tropické počasí a naše reportérka Zuzana Boučková dorazila do Mladých Buků a já ji zdravím. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: No a řekni nám, že je to pravda, že stojíš na sněhu nebo u sněhu?
2: No není to přízrak z horka, je to tak. Stojím tu v tričku s krátkým rukávem, slunce praží, kolem mě létají motýly a já si právě uplácela malého srpnového sněholáka. Ředitel areálu Jakub Furička mi totiž odhrnul speciální izolační plachtu z bílé geotextilie a polystyrenových panelů a pod ní je opravdu regulérní, poctivá kupa sněhu. Dneska má sice vzduch tady asi 36 stupňů, ale pod tou plachtou je to jako v mrazáku. Jakub Furička mi vysvětlil, že tímto systémem zvaným snow farming dokážou uchovat 60 až 80% původního objemu sněhu. Uložili ho zde na konci zimy, přesně 12 000 kubíků a ten sníh naprosto v klidu čeká na příští lyžařskou sezónu.
1: Jak je možné, že sníh v tomhle šíleném srpnovém horku ani pod tou plachtou neroztaje?
2: Je v tom skvělá fyzika i logika. Ta kupa je na stinném místě a izolace odráží sluneční paprsky a nepustí dovnitř teplý vzduch. Navíc tento sníh přes léto změní strukturu. Zhutní je z něj takový hrubozrný ledový základ, který je mnohem odolnější než čerstvý prašan. Jakub Furička mi říkal, že se jim to vyplatí hned ze dvou důvodů. Za prvé, v listopadu nebo v prosinci nemusí čekat na první mrazy a zasněžovat od nuly, takže zahájí sezónu dříve. A za druhé, je to ekologické a ekonomické. Uchovat starý sníh spotřebuje méně energie, než vyrábět nový v nepříznivých podmínkách, kdy je venku vlhko a jen těsně pod nulou.
1: No jasně, takže to dává smysl. No, ty jsi říkala, že děláš sněhuláka, nebo že už máš sněhuláka. Co bys doporučila posluchačům, kteří by si chtěli do Mladých Buků udělat výlet ještě dneska nebo třeba o víkendu?
2: Tak tedy kromě omrknutí téhle sněhové raritky je to tu dokonalé pro rodiny s dětmi především. Mají tu bobovou dráhu, která je dlouhá 1500 metrů, jede rychlostí až 40 km za hodinu přes louku i les a je z ní nádherný výhled na hřebeny. Pro cyklisty je tu zase rodinný trail park Bike Buky, kde si náročnost trasy vyberete podle sebe. Zajezdí si tu děti, dospělí, začátečníci i velmi zkušení bajkři. A pro malé děti od 2 do 13 let tu mají úžasné hříčky Buky, což je přírodní park v lesíku s 3D bludištěm, trampolínami a potůčky se stavidly. Rodiče si jen prostě rozloží deku, dají si kávu a mají děti v bezpečí pod dohledem.
1: Zuzaně Boučkové děkujeme za report z Mladých Buků od hromady sněhu, který tam čeká na příští lyžařskou sezónu. No a zdravíme, mějte se tam hezky, naslyšenou.
2: Také vás zdravím, naslyšenou.
1: No a Zuzka zase všechno fotila a natáčela, jak si v 37 stupních sahá na sníh pod plachtou a staví sněhuláka. Najdete na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové rádiem vašeho kraje.

0: Pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jenom během prvního půl roku jich zapsali asi o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Zvířat přibývá. Lidé častěji volají, třeba kvůli radám, nebo třeba při rekonstrukci domu, když tam hnízdí ptáci. Na vině jsou také ale vysoké teploty. Reportérka Kristýna Vašíčková zjistila, že ochranáři přitom naraží na kapacity, které pomalu nestačí.
1: Teďka dostali kaši. Raz, dva, tři, čtyři, pět, rechku, tři vrabčáci a tyhle jsou trošku větší.
2: A tohle je malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
3: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
2: Ještě?
4: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů, právě rolísů.
3: Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
4: To nich hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím, kolik 60 stupňů, třeba možná i víc, tak ty mláďata to tam vlastně nebyly schopny vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutvrkly.
5: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
4: Máme dva malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
5: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
4: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
3: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
6: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
3: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
6: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
3: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
6: Někde se stává, že ty stanice si musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
3: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
7: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
3: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno mysleli.

novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré středeční odpoledne. Jestli chcete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové inzerovat, tak můžete začít. Telefonní číslo znáte. A první inzerát máme tady. Dobré odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne. Já bych měl na prodej novou nepoužitou brusku na řetězové pily. Stála 600, tak bych ji nechal za 300 a je vlastně nepoužitá.
1: Uh-huh. A číslo máte? Ještě něco?
2: Pak tady mám na AVI nějaký náhradní díly, jsou tam kardanky, nový výfuk, to je nový výfuk, pak mám starší kardanky, startéry, nějaký alternatury a nějaký drobnosti ještě, že jo. Tak to by bylo celá dohodou. A pak tady mám ještě lehátko, hliníkové lehátko, málo použité, stálo 1000, tak bych ho nechal za 400.
1: To je jako lehátko na ven, na terasu třeba?
2: Ano, na sluníčko, jako na slunění. Mm-hmm. A bylo by to na telefonu 734 838 454.
1: Tak jo, hezký den.
2: A je to Hradec.
1: Hradec Králové, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Pán volá z Hradce Králové, má úplně novou nepoužitou brusku na řetěz pily, pak náhradní díly na Avii, kardanky, výfuky a další věci a také hliníkové lehátko, skoro nepoužívané na slunění. 734 838 454 a pokračuje Radio Bazar. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, prodám sekačku na trávu, značka to je MF70, šíře lišty je 140, je v tom nový motor, štiktaký Honda, k tomu obraceč a bylo by to na číslo 607 865 851.
1: Ano.
3: Broumovsko.
1: Hezký den přejeme, naslyšenou.
3: Děkujeme.
1: Paní volá z Broumovska, nabízí sekačku na trávu s lištou, záběr 140 cm. Je tam nový čtyřtaktní motor a k tomu je i obraceč. A telefon je 607 865 851. Dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
4: Dobrý den, já bych prodal novou převodovku na mobilní kombajn E512. U tom by to byl nový mobilní grill na opékání prasat, ovcí, kýt, bůčku, kurat a všeho ostatního. Příkony 220 voltů, plynu a regulace otáček, snadná manipulace na kolečkách, jak to mluví příslušenství. Dále by to byla řezačka kopřiv a jiné píce, má dva stoly, pracovní odkládací a je předělaná na kus náložiska. Ještě by to bylo kalové čerpadlo vhodné na čerpání bazénů, studní výkopů, septíku a tak dále. Bere Jusčík, je to všechno Hradec Králové na telefonu 739 772 746. Děkuju.
1: Ano, pěkný den, naslyšenou. Nabídka z Hradce Králové, převodovka na kombajn, velký grill, na kterém lze opékat třeba i prasata s příslušenstvím a řezačka kopřiv nebo jiné píce a také kalové čerpadlo. Telefon je 739 772 746 a Radio Bazar pokračuje. Vítám vás, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já prodám šlapací šicí stroj. Televizor Panasonic s obrazovkou 108 a to je zatím všechno.
1: A číslo?
5: Na číslo 774 835 869.
1: Prosím vás ještě jednou, 774 835
5: 869.
1: Ano, hezký den i vám a naslyšenou. Tak, tady máme šlapací šicí stroj a televizi na čísle 774 835 869. A tady, dobré odpoledne, Radio Bazar.
6: Dobré odpoledne, já prosím pěkně nabízím k prodeji auto Škoda Fabia, rok výroby 2009, objem 1,4. Je v dobrém stavu, technická je platná do konce května roku 2028, je platná dálniční známka do konce února roku 2027,
7: cena 50 tisíc korun a případní zájemci mohou volat na telefonní číslo 724 514 827 anebo 724 514 828.
1: Ano, tak hezký den a naslyšenou.
7: Děkuju, hezký den, nashledanou.
1: V nabídce je Škodovka Fabia z roku 2009, 1.4 v dobrém stavu, má technickou i dálniční známku, ještě nějaký čas platnou, bude za 50 tisíc a podrobnosti na čísle 724 514 827 nebo 828. Dobré odpoledne a jaký je váš inzerát?
8: Dobrý den, nabízím kamenínový žlab, délka 190x55, bylo to kdysi vybavení prádele. Uh-huh. A bylo by to Hradec Králové 721, 781, 847 a děkuji.
1: Ano, pěkný den na slyšenou. Kameninový žláb, možná ho pamatujete, dával se do prádelen. Hradci Králové nabízí pán na čísle 721, 781, 847 a poslední dnešní inzerát. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den. Prosím vás. Prodám benzínový motor dvoválec s duchem chlazený a je to na telefonu 603 508 852, hodný do malotraktoru.
1: Uh-huh.
9: Děkuji.
1: Ještě mi řekněte, odkud voláte.
9: Rychnovsko.
1: Z Rychnovska. A tak ať víme, kam vás pozdravujeme. Mějte se hezky, naslyšenou.
9: Ano, já vám děkuji.
1: Páni z Rychnovska, nabízím benzínový motor dvouválec s vzduchem chlazený, třeba na výrobu malotraktoru by se hodil. A číslo je 603 508 852. Je to všechno pro dnešek.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Je 15 hodin 54 minuty a vy ve středečním odpoledni posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Kolegyně Karolína Davidová pro vás chystá zprávy na 16. hodinu a kolega Pavel Kučera Humoriádu, která bude po 16. hodině a jejím hostem dnes bude Václav Vidra. Příjemnou zábavu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lékárníci budou moci kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Silné bouřky dnes odpoledne zasáhnou centrální část Česka. Připravuje se obnova kostela a kaple v Šonově na Broumovsku. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moci vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to Ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
2: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
0: Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. V platnosti zůstává i zvýšené riziko vzniku požárů a polevit nemají ani horka. Obec Šonov a římskokatolická farnost Broumov vyhlásily dvě nové veřejné sbírky na opravy místních památek. První projekt se zaměřuje na rekonstrukci interiéru hřbitovní kaple Panny Marie a druhý má zajistit trvalé osvětlení kostela svaté Markéty.
3: Obnova vnitřku kaple, která navazuje na dokončovanou opravu fasády, vyjde podle odhadů na 2,5 milionu korun. Práce se zaměří na narušený strop, poškození omítky a historické varhany. Instalace celoročního nasvícení kostela svaté Markéty bude stát přibližně 200 tisíc korun. Na oba projekty můžou lidé přispívat prostřednictvím QR kódu nebo bankovních účtů farnosti. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Organizátoři festivalu Brutal Soul v Josefově u Jaroměře mají na horké počasí připravené dvě cisterny s pitnou vodou a 7 dalších míst, kde si návštěvníci můžou vodu doplnit. K ochlazení návštěvníků slouží také vodní stěny a osvěžovače. Organizátoři budou také festivalový areál kropit, aby se v něm neprášilo. Sport. Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Německo deklarovali 8-3 a v dalším utkání se střetnou s Finskem. Zápas začne v kanadském Edmontonu v 23 hodin českého času. Počasí. Zítra nás čeká oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky. I silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí. Bio hlásí pro zítřek trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody aktuálně hlášené nemáme. Na 55. kilometru dálnice D11 máme hlášený silný provoz, tvoří se tam kolony. V tomto úseku uberte plyn a jeďte opatrně. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horkej den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte se.
5: No, slunce, plášť nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
1: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme Ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: ještě, oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava
1: Vidru nějaká produkce
0: vidět
1: se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju sama. Dobře, hraju rád.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo,
1: já
0: abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít. Dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon povídá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak si tam, jak se mají? No, říkám, tak. No co to je

0: Tak, tak. Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak, tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech. A na jedný ty štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá, víte, že ani nevím. Pan Kohn si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na 2 půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
3: Zase taková sranda není.
2: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
3: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
2: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi 4 stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: To je židovské. To dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě. No, právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samej problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky. Pod
8: pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12. Stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Ano. Protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala na kolena.
4: Až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepo z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Brno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si psal Bčko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou. Píšem. Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní, paní Bouškovou.
5: Děkuji.
3: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: A dávám
3: Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho, jak těživ, nikdo neviděl, ale kšeftu je tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal...
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano, je
1: můžou
2: to,
1: blíž
2: je to
1: si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera, bylo to pěkný představení, myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky docela?
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějakej povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let. Jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme 2 typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás. No, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj 2 velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře,
2: máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko.
2: Ano,
3: dobře, zapsáno. Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. No. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ano, prosím. Ano.
2: Dobře, Ačko.
3: Děkujeme moc. Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Tak, takže Bčko, děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuji moc.
2: Je to taky. Mějte
3: se hezky.
2: Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady
3: den.
10: Eva Schodová, zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak, jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáši.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem v závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě.
3: Mm-hmm.
2: Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím. Nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To děkně. Máte pravdu, ano.
1: Tak jo?
3: Děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku tady opravdu jsem, vážila jsem si ji a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo,
3: moc.
1: Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no, za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila, no, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry,
3: no,
1: když to takhle vztáhneme. A jdeme dál, dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás,
1: ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci, známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám panu Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: ještě. No,
6: to bych spíš čekala, že padl jsem ještě.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemusím.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si to...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no.
6: Tak
5: abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohle, toto je snad abych radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, víš, tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no,
5: to se
6: nehodí. To mě přece neudělá, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: To není opatrnost, to je pod sebe zákoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no tak, rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kde pak žádnou kudu. dánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že? No to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: ještě budu přemýšlet,
6: to jsi vždycky přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. No. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybějí ti knoflíky u srdka.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš? Ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co? Já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, vídej, knoflíky sundej, sako, já ti to přišli.
5: Ne, ještě tak, to vůbec nepřichází v úvahu. No co, když se vrátí tvůj manžel?
6: To se vrátí manžel.
5: No já tady musím jít nahadný v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mašinko, prosím.
6: Počkej, moment, já se nevrátím, připrav si zatím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám...
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídí něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já... jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jim tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře hraje.
3: Já se dostanu dál, no. Až k tomu blbce k Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Mm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera. Hezký den.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Bouřky a vysoké teploty budou v Česku i ve čtvrtek. V Trutnově zabezpečí svah nad areálem na Lukách. Hradečtí fotbalisté se chystají na dvojzápas Evropské ligy. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jich Česka a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km v hodině, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky i vysoké teploty pokračovat ještě zítra.
2: Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky déšť nebo i bouřky. I silné. Ty bouřky a přehánky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
0: Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. V pondělí ukazoval teploměr ve Strážnici 39,9 stupně, v úterý pak o stupeň víc. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota ale ještě může do večera dál stoupat. Vedení Trutnova zahájilo sanaci nestabilního skalního svahu nad sportovišti na Lukách. Cílem prací je dlouhodobě zabezpečit lokalitu v blízkosti zimního i fotbalového stadionu před nekontrolovaným sesuvem hornin. Práce skončí nejpozději na jaře příštího roku a provoz sportovišť omezí minimálně. Informaci potvrdila mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová. Na projekt v hodnotě 13 milionů korun získalo město téměř 10-milionovou dotaci. Průtoky v řekách a potocích na Rychnovsku dál klesají. Řeka Bělá už je v Jedlové v Orlických horách pod hranicí označující sucho a podobně jsou na tom i další řeky a potoky. Povodí Labe upozorňuje také na nízké průtoky Dědiny nebo Tiché Orlice.
3: Podle Povodí Labe teče Dědinou v Cháborech méně než polovina průtoku odpovídajícího hranici sucha. Podobná je situace na Tiché Orlici. Nízké průtoky jsou i na dalších tocích v kraji. Vodohospodáři proto už od července zvyšují odtok z některých přehrad. Například z Pastvin nyní odtéká téměř třikrát více vody, než do nádrže přitéká. Zatím jediné omezení odběru ale platí na náhonu Alba na Rychnovsku. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit do závěrečného předkola Evropské ligy. Budou si ale muset poradit s tureckým Bekšiktašem Istanbul v čele s belgickým reprezentantem a vítězem Premier League Trossardem. Hradecký trenér David Horejš to bere jako čest.
4: Je to odměna pro nás, pro všechny. Privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub, jako je Bekšiktaš, a my se na to budeme určitě chtít připravit.
0: První utkání se hraje v Hradci Králové ve čtvrtek v 19 hodin.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší teploty 23 až 20 stupňů. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí a vyohlásí pro zítřek trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hradci Králové očekávejte zdržení na Gočárově okruhu v ulici Střelecká, kde v odpolední špičce housne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Středa 5. srpna je po 17. hodině a máme pro vás přehled událostí v regionu. V Josefově začal hlavní program hudebního festivalu Brutal Assault. Podíváme se tam za chvíli. Na počasí se zeptáme meteorologa Jaroslava Tučka. Sucho a vysoké teploty mají na svědomí úhyn tisíců ryb v náhonu Alba na Rychnovsku. Některé jeho části jsou téměř bez vody a rybáři se snaží zachránit alespoň ryby z posledních tůní. Situaci na místě sledoval náš reportér. Farma Venet v Broumově zve rodiny dětmi k návštěvě i v letních horkých dnech. Kromě oblíbených velbloudů tam můžete vidět lamy, osly, pštrosy, dikobrazy i domácí zvířata a víc nám řekne Martin Weber. Blíží se třetí ročník Ironmana v Hradci Králové a ten vůbec první vyhrála mezi ženami triatlonistka Petra Kuříková, která ale loňský ročník vynechala kvůli mateřským povinnostem. Teď česká olympionička zase trénuje a uslyšíte, jestli se pod Bílou věž po pauze opět chystá.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravila Karolina Davidová.
2: Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha se týká i Královéhradeckého kraje. Spolu s ní i nadále platí zvýšené riziko vzniku požáru a polevit nemají ani horka. Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Policie prosí lidi o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Organizátoři festivalu Brutal Osol v Josefově u Jaroměře mají na horké počasí připravené dvě cisterny s pitnou vodou a sedm dalších míst, kde si návštěvníci můžou vodu doplnit. K ochlazení návštěvníků slouží také vodní stěny a osvěžovače. Jak to vypadá na festivalu aktuálně, to se dozvíte v našem vysílání už za chvíli. Vedení Trutnova zahájilo sanaci nestabilního skalního svahu nad sportovišti na Lukách. Cílem prací je dlouhodobě zabezpečit lokalitu v blízkosti zimního i fotbalového stadionu před nekontrolovaným sesuvem hornin. Obec Šonov a římskokatolická farnost Broumov vyhlásily dvě nové veřejné sbírky na opravy místních památek. První projekt se zaměřuje na rekonstrukci interiéru hřbitovní kaple Panny Marie a druhý má zajistit trvalé osvětlení kostela svaté Markéty. Ovocnářům v Královéhradeckém kraji dál stěžuje situaci dlouhotrvající sucho. Už v červnu prudké slunce spálilo a poškodilo část rybízů, malin nebo jablek. Tato situace by se ale podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka opakovat neměla.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jak víte, sledujeme také hudební festival Brutal Assault. Odstartoval v Josefovské pevnosti v Jaroměři už svůj 29. ročník. Prodáno je asi 20 000 lístků a festivalové permanentky jsou vyprodané všechny. A přímo v areálu pevnosti je teď i reportér Tomáš Lerinc. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tomáši, dnes je další horký den. Jak jsou na podobné počasí pořadatelé festivalu v Josefově připraveni?
1: Tak zrovna před malou chvílí tady sklidili obrovský aplaus hasiči, kteří přijeli s plnou cisternou a už ji plnou nemají, protože pokropili celý ten dav pod stage, tady pod tím hlavním pódiem. Užívali si to návštěvníci a jak jsem říkal na konci, tak zatleskali. Jinak na to horko jsou tady připraveni, jak se dá. Jsou tady místa s pitnou vodou zdarma. Pořadatelé připravili také nějaká další zastíněná místa. Je tu několik nožítek, takže snaha je, ovšem to počasí i přesto je dost nepříjemné. Teď aktuálně je tady nějakých 34 stupňů, ale bylo tady 38 dnes.
0: No, jak počasí dopadá na náladu návštěvníků?
1: Já jsem se bavil s několika z nich, ať už z Čechy, nebo třeba i z Poláky, Němci nebo Angličany. Část z nich takové počasí dokonce vítá, prý to k létu patří a vypadalo to, že to myslí vážně tohle tvrzení, ale většina by raději příjemnější teploty, i když bez bouřek, protože bouřky jsou další extrém, který se možná objeví a kterého se pořadatelé trošku obávají. Lidi se tu snaží hodně pít, já jsem mluvil se stánkaři a tržby na nápojích jsou hodně vysoké, i když to neplatí úplně absolutně, třeba stánky, které jsou umístěné venku, tak ty mají tržby naopak menší než obvykle, protože lidé se snaží schovávat spíš v těch parech a občerstvovnách, které jsou uvnitř Josefovské pevnosti a kde je přece jenom chladněji. Takže co se týče toho, tak je ten festival zabezpečený taky tak nějak, jak se dá. No a atmosféra, tak ta se mi zdá podobná jako v minulých letech. Tady se horko nijak zvlášť neprojevuje. Lidi tu fandí a užívají si tu jednotlivé kapely.
0: Tak slyšíme na pozadí i produkci na pódiu zřejmě. Během festivalu se pravidelně objevují problémy s parkováním. Je to tak i dnes?
1: Je tu 20 000 lidí plus minus a to samozřejmě vměst nad do Josefova není samo o sobě nijak jednoduché, takže ty respektive ta parkovací místa, žádná navíc volná, kam by člověk jel a zaparkoval tak nějak snadno, tak ta tady nejsou. Na druhou stranu město i městská policie si poměrně pochvaluje disciplinovanost účastníků festivalu a to, jak přistoupili k dodržování všech nastavených pravidel a jedno z těch pravidel je právě zákaz parkování na divoko, zákaz parkování na místech, kde se parkovat normálně nesmí a v tomhle směru zatím všechno vypadá tak, jak by vypadat mělo.
0: Hudební festival Brutal Assault odstartoval v Josefovské pevnosti v Jaroměři a na místě přímo v areálu je reportér Tomáš Lerinc, který se nám snažil tu atmosféru trošku přiblížit, což se myslím podařilo. Děkujeme, hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Počasí.
1: V Hradeckém hydrometeorologickém ústavu má dnes službu Jaroslav Tuček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Zase pěkně horké. Možná zase nejvíce horké v historii měření?
2: Určitě. Vememe-li 30 let a zpátky stanice, které měří, tak všechny stanice vlastně naměřily vyšší hodnoty, než byly doposud naměřeny. Takže všechny stanice, co tu máme v našem Hradeckém kraji.
1: Takže i dnes, i včera a zítra už se to zlepší?
2: Zítra už se to zlepší, takže tam už žádný nový přepisování nebude, protože zítra očekáváme trošku nižší teploty v souvislosti s přechodem z takové studené fronty. V noci to bude vypadat, že budeme mít oblačno až polojasno, s tím, že ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Zpočátku večer a v noci mohou být i silné, pravděpodobnost je velmi malá. Ty noční teploty 23 až 20 stupňů Celsia, na Broumovsku tam bude kolem 17, no a vítr jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den oblačno je zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky a bouřky, ty mohou být i silné, rozhodně bude větší pravděpodobnost na ty silné bouřky, než je dneska večer. No a pak později večer budou od západu ty srážky postupně ustávat. Zítřejší teploty už budou jenom od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách od 21 do 24 a vítr stále slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: No tak děkujeme, takhle nám to asi stačí, protože je tam přeci jenom v té vaší předpovědi výhled na nějakou úlevu, tak děkujeme. A pěkný zbytek dne, Jaroslav Tuček, naslyšenou.
2: Mám také, naslyšenou.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Myšička, další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Extrémní teploty dál snižují množství vody v řekách a v potocích, a to i v Královéhradeckém kraji. Na Rychnovsku už kvůli tomu vysychá náhon Alba u Kostelce nad Orlicí, ze kterého je teď zakázáno odebírat vodu na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Průtok v řece Bělé, která náhon zásobuje, je totiž na některých místech pod hranicí, která označuje stav sucha.
1: No tak samozřejmě láme mě to srdce, no, když to vidím.
2: Jiří Haken z Českého rybářského svazu v Týništi nad Orlicí stojí u rybníku Pavlák. Vodu do něj napájí náhon Alba, který je teď kvůli suchu na některých místech téměř bez vody.
1: Nehledě na to, že prostě na tom rybochovném zařízení už teďka ty úhy nesou taky, a v dnešní době, kdy vlastně všichni na to přispíváme nemalýma částkama za povolenky, tak je to prostě smutný, no.
2: Situace je podle něj kritická. V posledních tůních můžou uhynout tisíce ryb. Voda se v nich rychle ohřívá a ubývá kyslík.
1: No, já si myslím, že teďka už v tomhle stavu je to nejhorší, co to může být, jo. Prostě není voda, no. Je úplný sucho.
2: V náhonu podle Hakena žijí okouni, štiky, úhoři, pletice, perlín nebo třeba ohrožený karas obecný. Rybáři se snaží zachraňovat ryby z posledních tůní a v chovných rybnících používají čerpadla, která vodu okysličují. Vysychající náhon ale podle něj není možné celý projít a ryby zachránit.
1: Na těch kilometrech prostě nejste schopni prostě všechny ty ryby určitě dohledat a tam pak vlastně dojde k úplným úhynu všeho.
2: Letošní situaci Jiří Haken označuje za extrémní. Podobně málo vody ale podle něj bývá v Albě v létě i v posledních letech. Vzpomíná přitom na rok 2015, kdy tam kvůli suchu uhynulo velké množství ryb.
1: To bylo taky způsobené velkým suchem a nedostatkem vody, kdy tam byly trofejní kusy ryb, pstruzy potoční, které měly přes 60 cm metrový štiky, a vlastně tohleto si myslím, že je ještě horší než v tom roce 2015.
2: Pomoci by podle něj mohl až delší déšť.
1: No, to si myslím, že by muselo tak 14 dní pršet, možná měsíc, aby se to vrátilo zpátky do normálu.
2: Náhon Alba je napájený řekou Bělou a vede z Častolovic směrem k Třebechovicím pod Orebem. Kvůli nízkým průtokům teď vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí zakázal odběr vody z náhonu například na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Z Týniště nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové posloucháte zpravodajský souhrn Den v kraji. Farmu Venet najdete v Broumově, v krásném místě s výhledem na bromovské stěny, ruprechtický špičák, bromovský klášter. A také o prázdninách je pro veřejnost otevřeno. A co všechno tam s dětmi můžete vidět a zažít, nám poví Martin Weber z farmy Venet, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím z Broumova.
0: Martine, miláčky publika u vás jsou trvale velbloudi a lamy, to jsou vaše hvězdy, ale vy máte na farmě spoustu jiných zvířat.
1: Ano, je tady k vidění spoustu jiných zvířat, jako jsou třeba klokani, dikobrazy, jeřáby královští a pak spousta domácích plemen zvířat, několik plemen ovcí, koz, spousta plemen okrasní drůbeže, papoušci různých druhů.
0: Takže hodně, vy jste velká farma.
1: Jsme a nejsme.
0: Jak snášejí všechna ta zvířata, o kterých jste mluvil, horko a kolik sil vás stojí se o ně dobře postarat? Některá to snáší samozřejmě z podstaty, odkud pocházejí líp, některá hůř. Jak to děláte?
1: No tak letošní teplý počasí nám všem dává docela zabrat, ale zvířátka to teplo celkem dávají. Samozřejmě mají možnost jít do stínu, mají svoje přístřešky, ubikace, zajištěný přístup k pitné vodě celodenní. Některý zvířata během dne i sprchujeme, ochlazujeme, jako třeba alpaky, ty si to vysloveně užívají, nebo pštrosy emu. Pro lamy jsme pořídili i koupací bazének, ve kterým si to užívají. Velbloudů na léto ztrácí vlnu a by jim nebylo velký teplo a do zimy zas obrostou, takže...
0: Takže dá se to, dá se to.
1: Dá se to.
0: Dá se musí. To, musí. Chodí lidé na farmu v těchto horkých dnech, jaká je návštěvnost?
1: Návštěvnost samozřejmě v těchto úplně těch horkých dnech je ta návštěvnost nižší, protože samozřejmě lidi to táhne spíš potom k vodě a tak, ale celkem ta návštěvnost je během toho léta.
0: No a chodí k vám hodně rodiny s dětmi, můžou se tam někde taky trošku osvěžit?
1: Ano, ano, rodiny s dětmi, pro malé děti jsme připravili bazínek, ve kterém se můžou ochladit, vykoupat. Jsou tady vlastně automaty s plazenýma nápojema k dispozici.
0: Takže jde to zvládnout i v teple. Jak máte otevřeno o prázdninách?
1: O prázdninách máme otevřeno každý den od 10 do 17 hodin.
0: A je možné přijít a volně se procházet, nebo poskytujete třeba komentář, když má někdo zájem?
1: Ne, tak když přijdou a zeptají se, tak ano, samozřejmě odpovíme. Ale je to tak, že teď přes to léto, kde je ta návštěvnost vysoká, tak nejsme tyhle služby schopní úplně zajistit, takže si zakoupí lístek a můžou teď trávit, kolik času chtějí. Uh-huh. U všech zvířat jsou cedulky s popiskama, je tam vše napsáno, vysvětleno o nich.
0: Máte nějaké nové přírůstky na farmě, aby je potěšili letní návštěvníky? Nějaký příběh?
1: Letos přírůstku je celkem docela dost. Máme tady hodně lam, mláďat, máme tady ovečky, jehňátka, kůzlata, je tady malej lemur, teď takový docela jako zajímavý zvířátko je malá alpaka, ze který se teda po porodu stal sirotek, takže ji krmíme vlastně, jak se říká, na flašku, na dudlík. A ta za náma chodí jako pejsek. Několikrát během dne prostě jdeme na procházku po farmě, takže mají návštěvníci možnost vidět, pohladit si. A když je zrovna doba krmení, tak i to umožním dětem, že ty můžou z té lahve nakrmit.
0: Takže ji krmíte jako miminko nějakým umělým mlékem?
1: Ano, takový zvířecí sunár.
0: Ano. Vy také spolupracujete s městským útulkem v Broumově a zrovna příští týden chystáte společnou akci.
1: Ano, v sobotu 15. srpna pořádáme den pro městský útulek v Broumově. Chceme podpořit pejsky a kočičky. A tak tímto bych chtěl pozvat všechny návštěvníky, kdo bude mít čas, aby je přišli tímto podpořit a navštívili nás.
0: Děkujeme Martinu Weberovi z firmy Venet v Broumově za pozvání. No a jestli hledáte, a to stále hledáte, prázdninové tipy pro děti, tak tohle je tip, který vás určitě nesklame. A jak říkal pan Martin Venet, děti si užijí spoustu různých druhů zvířat domácích i cizokrajných. Děkujeme a přejeme vám i vašim zvířatům, ať ta horka snášíte, pokud možno bez úhony. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkujeme. Hezké léto. Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: svět.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, třetí ročník legendárního Ironmana. Hradci Králové už je za dveřmi. Do startu slavného triatlonu zbývá posledních 11 dnů a organizátoři mají už dávno kapacitu naplněnou. Na startu nebude chybět ani česká reprezentantka Petra Kuříková, která při prvním ročníku mezi ženami dominovala.
1: V roce 2024, kdy byla olympiáda, jsem byla ve velké formě. Teď stále ještě nejsem v takové fyzické kondici, v jaké jsem byla před 2 roky, přesto se do Hradce moc těším.
2: Výpadek kondice je u 34-leté triatlonistky pochopitelný. Před necelými 10 měsíci se jí totiž narodil syn.
1: Sice jsem během těhotenství mohla trénovat a vlastně jsem trénovala až úplně do poslední chvíle, ale zároveň po tom porodu jsem se cítila dost oslabeně a hlavní prioritou bylo miminko, takže vlastně nezbývalo tolik času na trénink a především nezbývalo moc času na odpočinek.
2: Popisuje Petra Kuříková návrat k tréninkovým dávkám, který nebyl vůbec jednoduchý. Teď už jí ale vše vychází podle plánu.
1: Máme najetý už pěkný režim, zvládám už trénovat 2x až 3x za den. Střídáme se s mým manželem a vlastně vnímám týden od týdne, že se cítím lépe a v lepší kondici.
2: Přesto nemá česká olympionička před Královéhradeckým Ironmanem vysoká očekávání. Půjde spíš o test, jak na tom s formou aktuálně je. Do Hradce Králové, kde jí bude čekat 1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů na kole a půlmaraton, se ale hodně těší.
1: Především na tu atmosféru doufám, že bude podobná, jako byla před 2 roky, kdy přišlo spousta diváků. Cítila jsem se tam vážně skoro jako doma. A taky se i těším, že po další době budu mít čas se dostat do Čech.
2: V posledních letech totiž Petra Kuříková se svou rodinou žije a trénuje ve Švýcarsku, odkud vyráží na jednotlivé závody. Sama věří, že se zvládne připravit na ty nejdůležitější, které si ještě po svém návratu k závodění vysněla.
1: Mám pořád v hlavě vizi olympijských her v Los Angeles. Ta olympijská kvalifikace v krátkém triatlonu už se teď pomaličku rozbíhá, už je možnost získávat body. Na podzim bych chtěla stihnout ještě pár závodů a pak příští sezóna už by snad měla být bez omezení a doufám, že zůstanu zdravá, abych se zase vrátila zpátky na pozici nejlepší české triatlonistky.
2: Už za 11 dnů si možná česká triatlonistka bude moci říct, že je na správné cestě. Do třetího ročníku Královéhradeckého Ironmana se Petra Kuříková pustí 16. srpna. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Po 17. hodině jsme vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové shrnuli události v našem regionu a ještě se podíváme, čemu se budeme věnovat v našem vysílání zítra. Po 8:30 přivítáme ve studiu ředitelku organizace Vlaštovka Michaelu Váňovou, autorku čerstvě vydané knihy o pevném stisku koaly nakladatelství Grada. Přes 50 dětí z celého světa přijelo do Krkonoš na letní mezinárodní tábor. Hlavním jazykem je tam čeština a poznávání českých zvyklostí. Jak to dětem jde, se zeptáme. Zapalování sklářské pece v deštném Forlických horách, to je klíčový moment tradičního festivalu tavení skla dřevem svátky skla. Roztápění pece začne už zítra a my budeme u toho. Podíváme se i do Týniště nad Orlicí, kde budou bourat starý prvorepublikový obloukový most, který spojoval Týniště nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí. A v Josefově bude pokračovat druhým dnem festival metalové hudby Brutal Assault. Na 4 pódiích se představí na 40 skupin a jedním z hlavních taháků bude v 17:40 koncert finských metalistů Valtari. Vystoupí v doprovodu symfonického orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague a u toho pochopitelně nemůžeme chybět.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: No a po zprávách v 18 hodin si jako každou středu dáme kvízovku, tak jestli máte chuť, můžete si s námi zahrát.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Začíná oprava dálnice D11. Diakonie ve Vrchlabí musí chránit terapeutickou zahradu před zloději. Fotbalistky Slávie vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu na 14 kilometrech bude trvat 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatí přes 915 milionů korun, říká jeho mluvčí Petra Drkulová.
3: Na dálnici D11 začínáme letošní největší plánovanou opravu. Ve středu v 7 hodin večer zahájíme práce na instalaci dopravního značení. V obou směrech tím omezíme provoz v jednom jízdním pruhu. S instalací značení skončíme nejpozději v 7 hodin ráno, abychom nekomplikovali ranní špičku.
2: V dalších dnech bude instalace značení pokračovat. Samotné práce začnou v pondělí 10. srpna. Ve veřejně přístupné terapeutické zahradě Diakonie ve Vrchlabí přibývá krádeží pěstovaných rostlin a zeleniny. Podle pracovnice zařízení Petry Stránské to je ničení celoroční práce klientů, kteří se o terapeutickou zahradu starají a vše si pěstují.
4: Vzhledem k tomu, že terapeutická zahrada je vlastně přístupná a otevřená, tak úplně tomu zabránit nedokážeme. Nicméně jediný, jak proti tomu můžeme bojovat, je kamerový systém, který na zahradě je.
2: Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světle modré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí lidi o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Meteorologové odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Výstraha platila od úterý kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Sport. Fotbalistky Slávie nastoupí ve 20:30 k úvodnímu zápasu kvalifikace Ligy mistryň. Ve skotském Glasgow se utkají s domácími Rangers. Pražanky měly o soupeřkách minimum informací, i proto podle kapitánky Diany Bartovičové měly přípravu stíženou.
5: Bude to takový ostrovní styl fotbalu, kdy budou hodně běhat, budou důrazně na balonu a i v soubojích. Věříme, že nastoupí v nějakém herním stylu, na který jsme se připravovali, že nás tam až tak moc nic nezaskočí a i kdyby náhodou, takže na to dokážeme rychle reagovat.
2: Pokud slávistky dnešní zápas na hřišti Rangers vyhrají, zahrají si v sobotu o postup do další fáze kvalifikace Ligy mistryň. V případě porážky je čeká utkání o účast kvalifikaci Eurocupu.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší teploty 23 až 20 stupňů. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky. A to i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 74. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: Dobrý podvečer, je tady další prázdninová kvízovka s datem 5. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Romana Joudalová. Přidejte se do hry, zkuste štěstí a dnes můžete vyhrát hru od Alby a je to Poker Deluxe kufřík obsahuje 200 žetonů. Je to pěkná výhra. No tak vám přeji pěkný podvečer a štěstí ve hře. Jistě i dnes je na vás nachystán Jakub Kvášovský. Dnešní šťastné číslo najdete na našem webu v pořadu Kvízovka, to jistě víte. Je tam i seznam 25 letních písniček, z nichž můžete vybírat. A zpříjemní vám teplý podvečer po práci anebo vaši dovolenou. Já vám také připomenu pravidla kvízovky za chvilku, i když je většina z vás asi zná, takže víte, že to není složité. Dovolat se, to chce štěstí, to vám přeji. No a můžeme si také, pokud se do kvízovky dovoláte, pěkně popovídat o tom, jak se takhle v horkém letním podvečeru máte. Pěkný poslech kvízovky a příjemnou zábavu.

0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Pěkný podvečer s Českým rozhlasem. Hrajete-li s námi kvízovku, tak už buďte ve střehu. Je to hudebně zábavná soutěž, které se může zúčastnit každý, kdo si rád hraje, kdo se rád baví, kdo se rád něco dozví. A dnes, jak už jsem říkala, hrajeme

0: Locomotion, Kylie Minogue a číslo 24. Celý seznam všech 25 dnešních a vůbec prázdninových letních písniček kvízovky najdete na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Třeba i Ilona Čáková Léto tam je, nebo Léto jak má být od Karla Zicha, nebo od Mandraže Brouci například a spousta dalších pěkných písniček. No doufám, že jste se tam podívali taky proto, abyste našli to dnešní šťastné číslo. Tak jestli ho znáte, volejte do studia Českého rozhlasu.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Olá.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
2: Vy vytáčíte číslo do Českého rozhlasu do Kvízovky a na telefonu je paní Eva, kterou vítám v soutěži. Dobrý den.
3: Já vás zdravím všecky z Lanova. Přeji vám krásný sluníčkový den všem. Ještě tam je tepličko.
2: No.
3: Jsme byli s kamarádkou v Labi, tam máme mlenky. Tak i voda je teplá v Labi.
2: I v Labi.
3: No, i v Labi.
2: Paní Evo, div, že v tom Labi vůbec ještě nějaká voda je.
3: No,
2: dneska
3: to
2: řešíme tady ve vysílání, jak je velké sucho, že vodní toky jsou pod hranicí sucha mnohde. Jako tak v Labi pořád dobré u vás.
3: No, protože holčičky se tam udělali hráz, takže tam je pokolena vody a úžasná, čistá, nádherná vodička.
2: Takže jste si to užili. Takže to je váš tip, jak přečkat tropické teploty.
3: Tak. Úžasný úplně.
2: Úžasný.
3: Nemám

0: říkáte krásný letní den, vám to asi nevadí, že je horko prostě. To
1: ne,
0: slyším.
1: Mě to nevadí. Já zalejvám kytičky, melouny, už tam mám tak asi tak 10 cm a pořád zalejvám kytičky, pak přijdu dom chodby, dám si studenou vodu do lavoru, tak se trošku schladím a pak zase jdem do labe nebo tak různě.
0: No, tak to je vlastně, to zní jako úplně výborně. Vy pěstujete melouny. Melouny?
1: Jo, poprvé. Aha, letos a jak? Poprvé.
0: Venku nebo ve skleníku?
1: Venku, venku.
0: A ty klasické, ty červené vevnitř nebo nějaké ty vodní?
1: No, zatím je malej a je pruhovaný. A jaký bude, to nevím. Ale měl by být normální klasický meloun.
0: Mm-hmm, tak kdy předpokládáte, že to dozraje takhle venku na záhon?
1: No to já právě nevím, jestli to vůbec stihne snad, jo?
0: Ještě to k tomu není ke sklizni prostě. Jo?
1: Kamarádka mě říkala, že má už asi tak 25 cm melouny a že mě řekla, poradila mi, že až bude větší, velký, abych dal na to punčochu, aby to nevožírali slimáci.
0: Jo, punčochu, která se roztahuje, jak meloun roste. Jasně, a slimáci na ní nemůžu. Ale to je dobrý tip teda, tak to doufám, že pěstitelé to teď zaznamenali, dát
1: no,
0: na ně prostě.
1: Úžasný.
0: Ale to by šlo i na cukety, na okruky, dát prostě punčochu.
1: No určitě, protože se punčochy roztahují, tak je prostou.
0: Jasně,
1: ovoce, že
0: perfektní. No ale paní Evo, aby jsme se dostali ke kvízovce, takže vy voláte, protože máte pocit, že víte šťastné číslo?
1: Ano.
0: Mm-hmm, tak počkejte. Ano. Já vám k tomu pustím tu správnou znělku, jo, a můžete ho pak říct.
1: Ano. Takže 13.
0: Číslo 13, říká paní Eva. Jo. Je to tak, ale tak to není lehké, teda složité, víte, protože prostě jste se podívala na web Českého rozhlasu do kvízovky a tam to je, že jo?
1: No. Tak.
0: A 13 je šťastné číslo navíc ještě, takže dneska sázka na jistotu.
1: A ten kusik by se hodil mém horčička.
0: Takže vy si ještě věříte i na losování před 19. hodinou. Jasně. No, tak máte to bez práce, protože nemusíte na nic odpovídat. Do losování postupujete automaticky. Šťastné číslo 13 jste nám řekla a tím jste nám taky vybrala písničku od kapely Dire Straits, tak si ji pustíme.
1: Děkuji, ať se vám daří, všem hodně štěstí, zdravíčka a opatrujte se.
0: A děkujeme za ten zahrádkářský tip paní Evě. Zatím naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Tak jsem si říkala, jak bychom se alespoň pomyslně dnes v tom horkém dni v Kvízovce osvěžili. A víte, co mě napadlo? Napadly mě plavky. Takže to bude naše dnešní téma, pánové, prominou, budou to dámské plavky, protože jejich příběh je, jak jistě uznáte, mnohem zajímavější. Dvoudílné ženské oděvy, které se podobaly plavkám, jsou zobrazeny už na starověkých freskách v Pompejích. V moderních dějinách se první koupací oděvy objevily někdy koncem 18. století v Evropě. Tak mě samotnou překvapilo, když jsem chystala kvízovku, kolik zajímavých věcí se dá zjistit o plavkách, tak doufám, že některé z nich překvapí i pobaví i vás. A na telefonu je paní Lada. Dobrý den, vítám vás v Kvízovce.
2: Dobrý den, tady Lada Vránová z Meziměstí, stála posluchačka několik let, hodně let.
1: Paní Lado, kam vy se tam chodíte koupat v Meziměstí? Chodíte?
2: V Meziměstí nechodím. Máme tady krásné koupaliště, ale já tam nechodím.
1: Takže vás plavky netrápí?
2: Ne, ne.
1: Nebo se opalujete na zahrádce v plavkách jenom, nechodíte se prostě...
2: Zahrádku taky nemám, takže...
1: neřešíte plavky, neřešíte.
2: Vůbec.
1: No, výborně, tak to máte o starost míň. Dobře, no nicméně teda ty otázky dnešní se budou týkat plavek, aspoň se něco dozvíme zajímavého. Je to docela zajímavé téma, jsem zjistila. Řekněte mi číslo otázky, kterou jste si vybrala, nebo písničku teda.
2: Já jsem si vybrala číslo 22.
1: 22, to je Letní ráno, kapela Holky, tak to je ta písnička. Tak a teď ještě číslo 22 a otázka, tak, otázka. Takže poslouchejte, jo, posloucháte?
2: Ano.
1: Dobře, dobře. Tak vývoj moderních plavek, to je dlouhá cesta od těžkých celotělových obleků až po dnešní elastické materiály. A já tady mám, paní Lado, takové tvrzení. Jo, vy si to poslechnete celé a jenom se pak na konci rozhodnete, jestli všechno, co jsem řekla, tak bylo nebo nebylo. Jestli je tam něco divné, co vám třeba nesedí, nebo jestli si myslíte, že to tak prostě bylo všechno. Ano, ne, jo?
2: Ano.
1: Tak poslouchejte. První koupací oděvy z 18. a 19. století byly z vlny nebo z flanelu. Ženy zahalovaly od hlavy až k patě. Ženy nosily dlouhé koupací šaty s punčochami a někdy i se závažím, které se všívalo do lemů sukně, aby šaty ve vodě nevyplavaly. O něco později se ženské úbory rozdělily na dvě části. Na nohy plavkyně navlékaly široké kalhoty, vršek zakrývaly šaty ke kolenům, to se dávalo přesto a vypadalo to jako župan. A drsnému šněrování se tehdejší paničky nevyhnuly ani ve vodě, protože výrobci korzetů přišli se speciálními nereznoucími modely pro plavkyně. Tak, takhle, jak jsem to přečetla, buď to všechno tak bylo, anebo ne. Co myslíte? Ano, ne?
2: Ano, bylo.
1: Ano, bylo. Nemáte proti tomu žádné výhrady. Takhle to prostě mohlo být. Umíte si to představit? Takový koupací oděv z 18. století? Já taky ne. No ale... Máte pravdu, opravdu, nic jsem nezměnila a bylo to tak, takže výborně, výborně postupujete do losování, hrajeme dneska o krásnou deskovou hru od Alby, je to pokr, kufřík s dvěma sty žetony, v něm najdete, pokud budete před 19. hodinou mít štěstí a vylosuju vás. Tak bavilo vás to o těch plavkách?
2: Ano.
1: Jo. No a víte, co ještě můžu dodat, že jak se zašívalo to závaží do těch lemů? Těch koupacích úborů, takže nejedna žena na to zaplatila v historii za tu cudnost nejvyšší cenu, protože samozřejmě těžký oděv a ještě se závažím, v tom se asi opravdu dobře topí, ale špatně plave. No. Dobře, paní Lado, mějte se moc krásně, poslouchejte dál kvízovku a uvidíme, jak to dopadne před 19. hodinou. Mějte se naslyšenou.
2: Děkuju, pěkný večer.
1: I vám a tady máte ty holky.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A soutěžit s námi chce paní Marie, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Marie, kam vás zdravíme, odkud voláte?
2: Z Hradce Králové.
1: Taky se vás zeptám, protože máme téma plavky dneska, jestli se chodíte někam koupat, anebo jestli jste chodila ráda třeba jako malá holka?
2: No, jako mladá jsem chodila, ale teď už nechodím, protože jsem 80+, tak už trávím většinu času doma.
1: No, vzpomínáte ráda na léto u vody? Kam jste chodila jako holka se koupat?
2: No, na Slezskou plovárnu, no. Tam to bylo krásný.
1: Tak a v kterých letech to tak bylo? Říkáte, že je vám hodně let, no, 80, no. Takže vy pamatujete, jakou módu plavek? Co se nosilo tenkrát?
2: No, tenkrát se nosili v celku plavky.
1: Je to tak, odpovídá to i tomu, co já tady čtu v té historii. No, tak povíme si další otázku, paní Marie, ano. A vaším úkolem bude odpovědět, tipnout prostě správnou odpověď, ale vy byste to možná mohla i dát správně, no uvidíme. Tak 20. století přineslo revoluční změny ve vývoji dámských plavek. 40. léta byla naplněna divokostí a experimentem, látkám vévodily rozmanité vzory a ubývalo materiálu. Plavky zdobily různé průstřihy, snižoval se pás, ubývalo těch kanýrů a sukní, které zahalovaly partie boku, ale úplně ten nejzásadnější zlom ve vývoji dámských plavek, to byl okamžik, kdy automobilový designér Louis Riard a návrhář Jacques Haim přišli na trh s novým modelem plavek s bikinami. Bikiny. Tak teď mi řekněte, paní Marie, v kterém roce to tak asi mohlo být, když ti to dva pánové prostě představili první bikiny? Byl to rok 1942, 1946 nebo 1948? Jak byste to tak tipla?
2: Tak 48.
1: 48 byste tipla, že svět spatřili první bikiny v roce 1948. Tak bylo to o dva roky dřív. Bylo to v roce 1946. A to nevadí. Nebuďte smutná. Doufám, ne. Že nejste. Protože je to prostě hra. Ještě k tomu něco dodám. Bylo to 5. července 1946. A byly to opravdu na tu dobu miniaturní dvojdílné plavky a návrháře údajně inspirovala na dovolené v Saint-Tropez dívka, která si pečlivě ohrnovala nohavičky těch plavek, které se do té doby nosily, aby se dobře opálila. Tak vymyslel bikiny. Pojmenovali je podle atolu bikiny, tam tehdy probíhaly jaderné testy, zkoušky zbraní. A protože měly ty bikiny mít na módu dámských plavek taky tak explozivní efekt, jako ty výbuchy, které se tam tehdy zkoušely, tak si to tedy alespoň ti vynálezci bikin přáli a samozřejmě bikiny měly efekt, protože jsou stálicí mezi plavkami až do dneška, ale ten úspěch přišel až mnohem později a k tomu se možná dostaneme v nějaké další soutěžní otázce. No tak děkuju vám, že jste se zúčastnila kvízovky, paní Marie. Zaspomínali jsme si na to, když jste se chodila koupat jako malá dívka, což je fajn. A snad jste se trošku alespoň těmi myšlenkami osvěžila v tom horkém podvečer.
2: Určitě. No. A těším se na písničku.
1: Mějte se krásně, Hradci Králové. Vybrala jste si Valdemara Matušku, Třešně zrály, tak ta je tady pro vás. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Soutěží s námi pan Petr. Dobrý podvečer vám přeji, zdravím vás.
2: Já vás tady zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme ve spojení s Teplicemi nad Metují, odtud voláte, ano?
2: Ano.
1: Ano, tak tam nemáte daleko do skal, tam je to, myslím, ve skalách, v Teplických i Fadržbašských, Brumovských stěnách, v tom horku, asi docela fajn, možná úplně nejlepší. Chodíte tam někdy?
2: Jo, někdy jo.
1: Na výlet, na procházku. Tak, pane Petře, voláte do kvízovky a určitě jste si už promyslel, jaké číslo z těch 25 se vám líbí?
2: Ano, líbí se mi číslo 10.
1: Číslo 10, je tam písnička od Michala Tučného. Boty z kůže toulavých psů. Podle toho jste si to vybral, máte ji rád?
2: Ale jo.
1: Ale jo, tak to určitě vám je zahrajeme. No teď si ještě teda podíváme, co tam máme za otázku pod číslem 10. Aha.
0: Sázka na Jakuba.
1: No, tak vy jste si našel Jakuba Kvášovského. Tak, pane Petře, Jakub Kvášovský pro vás má nějaké tvrzení, tak vy si ho poslechnete a jenom je na vás, abyste se rozhodl, jestli je to pravda nebo ne, ano?
2: Ano.
1: Tak poslouchejte.
3: Běžně používané koření z kořice se získává z plodů z kořicovníku.
1: Tak to je všechno. Tak co myslíte?
2: Já myslím, že ne.
1: Vy myslíte, že ne, že to není pravda?
2: Ano.
1: Tak co na to Jakub Kvášovský?
3: Ne, tohle není pravda. Získává se totiž z kůry těchto stromů.
1: No super, správná trefa, pane Petře, výborně. Postupujete do losování před 19. hodinou, budeme losovat o hru od Alby Poker Deluxe, kufřík s dvěma styžetony a jste ve hře, protože jste to správně trefil a Jakubu Kvášovskému jste nevěřil. Výborně, tak je to, máte doufám radost, alespoň, že se vám to tak povedlo, fajn.
2: Jo? Mám radost, tak to je... moc rád to děkuji.
1: Dobře, tak poslouchejte, pane Petře, v Teplicích, nadmetují dál kvízovku, protože jasně. Samozřejmě, jak to celé dopadne, se dozvíme, až před 19. hodinou třeba budete mít štěstí. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravím pana Tomáše, který s námi hraje kvízovku. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím.
1: Vy s námi hrajete kde?
2: Prosím?
1: Kde s námi hrajete, odkud voláte?
2: Z Hradče u Úpice.
1: Dobře, tak řeka Úpa, ta taky nabízí asi osvěžení, že jo? Chodíte tam někdy? Je to na koupání? Je čistá? Je tam voda teď?
2: No, dneska jsem šel okolo a ty vody tam taky zase tolik není už.
1: Ale Úpa je čistá, ne? V tomto úseku ještě.
2: Jo, to zase jako jo.
1: Takže by se tam koupat dalo. Průzračná.
2: No. Ale ta hladina není zase tak vysoká, no.
1: Takže postavit hráz, jak tady už někdo doporučoval, paní Eva, myslím. Postavit hráz, aby bylo vody alespoň po kolena. Tak, pane Tomáši. Ano.
2: Že vůbec si pod splavem, že by to asi
1: pod splavem
2: bylo.
1: Jo, a šlo by to bez plavek, myslíte, nebo raději ne? Bylo by to pohoršení. Vůbec si pod splavem.
2: Vůbec si to, myslím, nikomu vadit nebude.
1: No, protože my máme dneska téma plavky, dámské plavky, teda jejich historie. Tak já myslím, že ta otázka, to jsem teda zvědavá, jako kterou si vyberete. Já už ji vím samozřejmě, ale vy nejdřív musíte říct to číslo.
2: 25.
1: Jste si vybral podle písničky Sun of Jamaica od Goombay Dance Band. Tak výborně. A to jste si vybral i dobrou otázku. Já už jsem si ji tady na vás totiž připravila. Ta se vám bude líbit. Tak my jsme tady už shodou okolností měli otázku, která se týkala dvoudílných plavek Bikin. A taky jsem říkala, že se neujali tak rychle, jak si v tom roce 1946 jich vynálezci přáli. V 50. letech totiž většina žen nosila pořád ještě jednodílné plavky s nohavičkami a lidem připadaly ty minimalistické bikiny moc vulgární a dočkali se odsouzení dokonce i v soutěži Miss World, taky v mnoha různých módních časopisech. Prostě vypadalo to, že nemají šanci. Ale za jejich rozšíření vděčíme kinematografii a filmovým hvězdám. A teď už se blížíme k té otázce, protože přelomovou událostí pro masivní rozšíření bikin nejenom ve Spojených státech amerických bylo v roce 1957 natočení a uvedení filmu A Bůh stvořil ženu. A tam se v bikinách ukázala jedna slavná herečka. A já vám dám tři možnosti na výběr, jestli tipnete tu správnou. Buď to byla italská herečka, modelka, zpěvačka Sofia Loren, nebo francouzská filmová hvězda Brigitte Bardot, a nebo italská herečka a modelka Ornella Muti, která z těch krasavic to asi tak byla v těch bikinách ve filmu A Bůh stvořil ženu.
2: No,
1: Všechny jsou krásné, že? Všem by bikiny slušely.
2: No, to určitě, jo.
1: Sofia Loren, Brigitte Bardot, Ornella Muti.
2: Jo, já bych... V jakém to bylo roce, říkáte?
1: Bylo to v roce 1957.
2: Tak to by mohla být Bardotka asi, ne?
1: Bardotka.
2: No, ne?
1: No jo. Ano,
2: je to tam.
1: Výborně, tak doufám, že vás ta otázka bavila, že jste si to tak jako představoval.
2: Ano.
1: Takže tato rozsekla, Brigitte Bardot to rozsekla a ty bikiny se rozšířily do celého světa a vlastně jsou do dneška zajímavým obchodním artiklem. Jinak teda vtipkuje se, že v českých zemích je vynálezcem dvoudílných plavek podle legendy Jara Zimmermann, to jste už taky asi možná slyšel. Ten vynalezl asi úplně všechno na světě. No, tak výborně, pane Tomáši, postupujete do losování o hru od Alby a je to Poker Deluxe, kufřík s dvěma stižetony, ten by se hodil, jo?
2: To by bylo parádní,
1: Parádní. Dobře, no tak uvidíte, za chvíli už se to rozsekne a budeme losovat, takže zůstaňte napříjmu a vybral jste si pěknou letní písničku, máte ji tady zatím naslyšenou.
2: No, já ji mám rád, tady tu písničku.
1: Je pěkná.
2: Tak jo, mějte
1: hezký den.
2: Naslyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Tak my jsme pomaličku doputovali v naší dnešní kvízovce až téměř do finále a to je to losování, které nás teďka čeká za chvíli a hrajeme dneska kvízovku o hru od Alby. Je to Poker Deluxe, kufřík s dvěma sty žetony, obsahuje ta pěkná hra. No a já, když to tak zrekapituluju, my jsme dneska zvolili, nebo já jsem zvolila jako téma kvízovky plavky, jejich vývoj, těch dámských plavek, abychom se trošku osvěžili v tom horkém podvečeru letním prázdním. Novém. A pět z vás se kvízovky úspěšně, tedy pět z vás se účastnilo, čtyři z vás úspěšně, takže já tady mám teďka čtyři lístečky, ze které jsem se snažila tak jako trošku zamíchat a jeden lísteček vytáhnu a v něm bude jedno z těch jmén vás, kteří jste splnili úspěšně podmínky soutěže a na něm je jméno pan Tomáš. Tomáš z Radče u Úpice. Tak pan Tomáš z Radče, ten volal jako poslední, myslím, a mluvili jsme spolu o té Bridget Bardotové, která prolomila bariéry a proslavila bikiny po celém světě a ženy a dívky je nosí s láskou a radostí až do dneška. Takže gratulujeme dnešnímu výherci. Ještě jednou teda připomínám, že pan Tomáš získává od Alby krásnou hru Poker Deluxe. Kvízovka tím pro dnešek končí. Příští středu po 18. hodině se zase můžete s Českým rozhlasem pustit do hry, do kvízovky s krásnými letními písničkami a to už bude zase s kolegou Karlem Sladkým. Romana Joudelová vám teda děkuje za statečnost, za účast ve hře, zvládli jsme to, bylo to fajn a budu se těšit zase někdy v kvízovce naslyšenou. Pěkný večer s Českým rozhlasem. A to byla ještě fanfára pro pana Tomáše k dnešnímu vítězství v kvízovce. A teď už Karel Gott, to jsou fámy. Hezký večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Bouřky a vysoké teploty budou v Česku i ve čtvrtek. Inflace v Česku zrychlila. Skláři v Dešném v Orlických horách dnes roztápí pece na tradiční víkendové tavení skla dřevem. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 30 stupňů. Je středa 5. srpna. Hezký večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jich Česka a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km v hodině, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky i vysoké teploty pokračovat i zítra.
2: Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné, ale ty bouřky a přehánky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
0: Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ho naměřili ve Strážnici na Hodonínsku. Odpoledne tam bylo rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších čtyřech moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu padl rekord pro 5. srpen na celkem 60% stanic. Horka budou v Česku ještě zítra. V pátek už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% více než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. V Dešném v Orlických horách začínají už dnes přípravy na víkendové tavení skla dřevem. Přestože hlavní program začne až v pátek, už dnes roztáčí replika historické pece. Vyhřát se musí na teplotu vyšší než 1200 stupňů Celsia. Vysvětluje ředitel Muzea zemních sportů v Dešném Bohumír Dragoun.
3: Máme dřevo, které je až pětileté, takže pět let suché dřevo, které je naštípáno na malé kousky. A samozřejmě ta teplota musí stoupat velmi pomalu, nelze to vlastně rozpálit najednou, takže by poprskali pánové, popraskala by pec, takže se musí teplota stoupat velmi pomalinku a hlavně pak je potřeba v té vysoké teplotě to držet. A to už je kumšt. Sport.
0: České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 se ve 23 hodin českého času utkají s Finskem. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší teploty 23 až 20 stupňů. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí. Bio hlásí pro zítřek trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu v obci Bohuslavice, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je krásná v tom, jak se v ní jmenují jednotlivé měsíce. Ale kde se vzaly vlastně slovanské názvy měsíců? Pojďme si to trošku probrat. Takový leden a únor, tam mě vlastně jejich původ nenapadá a hlavně, když si vezmu jiné slovanské jazyky, tak tam nevidím nic podobného.
2: Ano, skutečně názvy měsíců v češtině leden a únor jsou

0: listopad. U nás to je 11. měsíc v roce, kdežto u takových Chorvatů je to už 10. měsíc.
1: A prosinec je všude stejný, 12. měsíc?
0: Prosincem například u Slovinců začíná rok, je to až leden. No a vysvětlení tohoto posunu je poměrně logické, že totiž to území, které Slované postupně obývaly, má různé klimatické podmínky a to označení měsíců samozřejmě se historicky nevztahovalo k pevnému kalendáři, jak ho známe dnes, ale k přirozenému přírodnímu roku a k jeho klimatickým podmínkám a k tomu, jaké práce se dělaly nebo nedělaly. A tam už si dovedeme ten posun představit, že jinde začalo něco kvést, jinde přišla později zima a podobně.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než na venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
0: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju.

0: si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Budete ho, povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset.
1: Nebude muset.
0: Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma,

0: tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
1: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
0: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
1: Kryček Jonatán.
0: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
1: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s tím směnkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam, do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí, ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všechny zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím i svědomím, čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: A pěti.
0: Pěti olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to byly nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády, a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako... řekl bych na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady. ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů. Jsme
3: no,
4: na
3: čekáme, ano.
4: My už jsme tady,
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vyberete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste. Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: My jsme spolu 60 let, letos tomu bylo 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno, vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky. František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř. Urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v Cčku, on byl v Ačku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A studovali jste ve kterém městě?
5: V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu, strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.

0: ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířské, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukradl tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako... Ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový. No, no tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
1: Zalíbila se vám?
0: Zalíbila se nám.
2: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená, jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
1: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
2: Bylo to asi zároveň, chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kost, abych tam řekla.
1: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
0: Pilná a snažila se.
1: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
0: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
2: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
0: Asi jsme tam teda šli, no.
1: První rande?
2: Tohle bylo první rande zřejmě.
1: U splavu.
2: U splavu. By to byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, to vám, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
3: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
4: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu. Čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška. A šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola Konec masopustu. A František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den. No. Celý den. Slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? No, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víš, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdný, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak. No.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krajčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko, A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost, no.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel z uhlíři, jo, v podstatě.
4: Tak, svatební to je. No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude, no. A...
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to by bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád...
5: No, takhle... Já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě by gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách, bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan v svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou?
4: S podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, psali nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 7.70 v 7 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. A já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak o Katě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jaksi splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech? Nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovýhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdar, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Vás. No to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Tak moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Karmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. hrozný.
3: Jano, posaďte se radši.
2: Děkuji vám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla jednou, se pamatuju, v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
5: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
5: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
5: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť, třeba slanou, hořkou, sladkou?
5: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký, buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho, tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama, byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
5: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
5: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
5: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
5: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
5: Všechnu možnou. František velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový takto.
5: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
5: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
5: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
5: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno.
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhanej takovej z těch svý činností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
5: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
5: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
5: V tomhle věku po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
2: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
5: Ano, ano. Můj muž mě například až teprv teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jsi se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu. Tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
5: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného. A třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Vy jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet. Jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
5: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterým se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
5: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky, celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
5: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení, ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
5: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit a nebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to člověk musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
0: Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénu vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe zmysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak naivní.

0: stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám holím a meju. Kdyby ale přece polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský, ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
1: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Alegrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
0: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbostě, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky, Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí. A zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno, a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera, protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterým asi nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem o nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8 hodiny večerní až do 7 hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové 2 hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali. A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili, na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli, jak se na dané období díváte s odstupem času. A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vzala jsem si manžela o 7 roku staršího, on chtěl,
0: ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem takhle vždycky s plačem jsme šli dom. Nezábava, tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, které teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte co, ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 81 roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou,
0: uh-huh.
1: Že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase ten je ženatý, má manželku, která jí zemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tety. Ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týdnu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Donajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhý dala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Jo, rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když se vdávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsem takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já prej jsem byl nevybouřený. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, teď byl nevybouřený, tak si teďka dělej, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl přednost takový neurologie, říkali, prosím tě, ty si prvně uděvé doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, jeď do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se neskýtali jako, že on byl otopalý a byl pirát. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, Lidno, já bych tak krásný Karle mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali, spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi.
0: Kámoši.
1: A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
0: Ano.
1: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No, byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už zase 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
0: Ale takže děkuju já, moc.
1: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
0: Ano, ano.
1: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
0: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. Moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vidíme i horší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu,
1: ano.
0: O matku,
1: o sourozence.
0: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postavit, tak dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlídej tu malou, to mě tam měla 6 neděl. A kde ona šla do města, nám, dětem, mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna, Brna a tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr byl o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama, bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky tou válkou hnusno.
1: Přesně.
0: Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí o lidi, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
1: A paní Eliško, protože... taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije jakoby v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
0: Já právě taky se když přijdou, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdou, já s nima chci jenom o tom mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili.
1: Ano.
0: Ale já ještě tady jsou v těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
1: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo? No, prostě
0: já
1: tak to je.
0: Já jsem tím to všichni prošla, vím, bo to má, možná tím, že to pořád opakuju, že jsou tím postižená, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy, ale to jsme mi nemohli.
1: Tak, tak.
0: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
1: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
0: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 7 a 3, za nás bylo 6 dětí, takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířila a to ani nikdy nebude.
1: To ani nejde.
0: A chci, aby taky ty moji pravnuci věděli,
1: tak.
0: Za co bylo, jak i naše dětství bylo.
1: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
0: Není, jsem ráda, že jsem se dovolala, Janičko, a přeju vám od ní zdravíčka.
1: I já vám, paní Eliško.
0: A všem posluchačům přeju, skutečné míra, aby už se nezabíjelo.
1: Přesně.
0: Tak to bych přála všem.
1: Já taky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji.
1: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrál takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročník a ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, že jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme dvojčata, dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhýho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak.
0: Moc děkuju.
1: Ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnoučata prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to neopakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocnil takovou tou...
0: No, já tady rozumím, nemocnil, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální život. Pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tam za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost. A říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci a říkala, Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelívá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám. Takže dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jenom děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého nelituji. A to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil. Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 809. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zmieni barew, przejdę w pastel. Ja byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, s Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je to tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužováním. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí,
0: které teď nemůžete, že jo?
1: A dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali a my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům,
0: rozumím.
1: Kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne, když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny a doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladý a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju paní Magdaleno za váš názor, děkuju.
1: Ano, je to můj názor, já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju a zdravím do Hradce Králové, dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáši, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa. Asi jsem špatně rozuměla. Z Šenova, pane Josefe, voláte. Dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych, kdyby to vyšlo, aby nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci, jo. Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno, ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo.
1: No, odválčas. Oni je zavírali, zebrali jim fabriky.
0: Ano.
1: Jo. A i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák. Jo. A kde se říkám vtedy. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano.
1: A ty vedoucí ze provozů, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíti. Vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo. Tomu věřte. Tátu, no, tam měl živnost s maminkou, no, tam někde už kvůli tomu myšle.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabisa.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si dostali, že by to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že i ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne že by nás táta honil, dřel, to ne. A je dal nám vždycky takový, třeba měli jsme slepice jeho na
0: vesnici. Na vesnici, ano.
1: Musel se o to starat.
0: Ano.
1: Jo. Natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělala. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky a co tam mají chudáci dělat?
0: Hmm.
1: Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, tak tam nic příkladného není, jo. A v televizi je to taky tak, jo. Občas tam jsou dobrý pořady, ale jsou tam pořady, že by se zvládl. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam v západní republiky, alebo ještě po ní, jako chvílku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Vše slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo já zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starších. A ty dávali vysvědčení tomu
0: učni.
1: Jestli se vyučil,
0: přesně tak
1: musel být nejdřív tovary a potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi, můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů, je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala. Dobrý večer, paní Jano. Nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já, kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano,
1: tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo. Sama dala na řeči nějakých zlých lidí, kteří mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano,
1: selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Anoško.
1: Takže to bych ráda jako
0: vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Anoško.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem toto zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuju, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Černošecko se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být.
0: Uh-huh.
1: Maminka podplatila primaře a ze Sokolova odvezli do Aše otce.
0: Uh-huh.
1: A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let.
0: Uh-huh.
1: Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát vdaná, ne z vlastní viny.
0: Uh-huh.
1: A spletli jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili.
0: Uh-huh.
1: Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak která změnila profesi.
0: Ano.
1: A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit.
0: Hm.
1: Jo, a přišel doktor a moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil.
0: Aha.
1: No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
0: Rozumím.
1: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit, zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
0: Ano.
1: Továrně rok a nepočítám vyučení.
0: Ano.
1: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny.
0: Hm.
1: A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum.
0: Uh-huh.
1: A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko. Jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí.
0: Hmm.
1: Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu.
0: Hmm.
1: Jo, a opravdu každý je chrání. Skoro každý je chrání. Hlavně ty bohatý. A boryť by je nechránili, když oni jim chodí dělat i domů. Uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
0: Děkuji, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky.
1: No.
0: A přeju hodně zdraví.
1: Naslyšenou.
0: Hodně zdraví. Naslyšenou. Naschledanou. K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala a nezačala bych si se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořád mě přerušuje, takže to je malá hruza z toho jaj, no ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: pět, pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádnej výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding, tak to je takové blbé pocit.
0: A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám.
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, jo, že jo? Kdyby to šlo změnit,
1: zažít.
0: Přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo? Ale
0: ano.
1: Já jsem to nezažil. A pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, já jsem se s nimi o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli osnovat.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. A oni řekli, přišli jsem cizí vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále, jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky k němu volá, ten neodpovídá. Takže já se do nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedou rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v žebikách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzal, snad se do příští linky dovolám.
0: A já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: Mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně rádo na mě taky, to je moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, nashledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili těto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Aha.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Problémy, daleko větší problémy. Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes. No a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu.
0: Hm.
1: Zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace. To bylo, já jsem strávila rok v nemocnici, já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma. A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic, z očního oddělení v únoru dalšího roku. To jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. A jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém, měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo, po těch 10 roků se to udržovalo, ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice, bohužel se stalo, že se utrhla i ta, takže od 56 roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 21 roku. Je mi 77, bylo mi 56 roku. Takže 21 roku žiju už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: A v životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka,
1: života.
0: Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, v 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Na šílené.
1: Já jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano,
1: ano. Horší. Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten...
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně
1: nevidí,
0: tak.
1: Nevidí, to je opravdu...
0: Šílený.
1: Musí se věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych, a kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A co jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci.
1: Ale legrace to není.
0: Není,
1: to
0: ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko, o vás.
1: Všechno to upéct,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc
1: každý,
0: krát děkuji.
1: Kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, se snažíme.
0: Děkuju, takže, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže...
0: Držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, letět, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Ty si babičko, jak to, že nevidíš. No, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou noc, paní Anička, moc krát vám děkuju za příspěvek do noční linky.
1: Já taky přeju všem hodně, hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabáto, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína? To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve věku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v věku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři Fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž brána v ráně oko nevyklobe. Pak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. To jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pilhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pilhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se děje.
0: Ano, děje, ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli. Ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku. Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo. Na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali. Lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život. A zase Rusy jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká kde vysoká je morální, politika, paní Staňko, přesně
1: kde
0: tak,
1: je
0: jak říkáte.
1: Morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a Především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala, dobrý večer paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10letá jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Přeji dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

war zu gemacht.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam, tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domu nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází.
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: že polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jezdců jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov, vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou.

Však zrozena si k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po třech dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kunqin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunqinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají Kunqinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ahbaluchmanji, do bílého města na hranicích země Manji. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ahbaluchmanji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po dva dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli a zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí
a do jeho šumění

zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé, nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadžan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.
1: Ani

0: bohem, krásná Kugačin.
1: S bohem, císaři všech Tatarů.
2: S bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je k nich tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.